0: kapitáne!
1: Ano, námořníku?
0: Máme v lodi díru.
1: Tak s tím něco udělejte. Za co vás platím?

0: Řekněte oba ano.
1: Ano. To se mi zdá, to pravda není.
2: Jak ty jsi krásná, pano.
3: Lidičky, věřte pohádkám.
4: Věřte i na ty boží mlejny.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Před

0: zlato víc je přátelství.
1: Rádio Junior.
2: Stih jsem spravit motorku, vysadit strom na dvorku, jo, stih jsem koupit ponorku, ale z diplomky nemám.

0: můžu?
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít.
2: Pane vedoucí, můžu napsat rodičům.
1: Ale nesmí to odporovat táborovému řádu.
0: Můžeš tvoje děchovi dostat?
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít. Ale nenes ke kravám přes ohradu.
0: Můžu jít na ping-pong.

0: máte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!
2: Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Někdy ptám se, kdo jsem já, kdo jsi ty, kdo vlastně řídí naše pocity, kdo s námi mává. Někdy říkáš klidně běž nebo stůj, pro jistotu nikdy neriskuj.

0: Jirkou Kohoutem.
1: Bezvaden a parádní probouzení, holky a kluci, 6. hodinka je tady, páteční ráno, páteční probouzení, takže to je velká radost. Já vím, v pátek už se možná z plíšku moc nechce, protože tělo už hlásí svoji únavu a už by rádo na víkend, ale víkend už je tady, co by dub. Poslední probouzení v tomto týdnu, poslední ranní restart, no a zítra už bude parádní odpočinek. No a víkendové pořady Rádia Junior, takže zítra můžeme vstávat třeba u hit parády Rádia Junior, ale dnes ještě vyskočit, protáhnout se a s úsměvem začít nový den. Tak od mikrofonu se hlásí Jirka Kohout, než se pustím na dnešní téma, které je opravdu zajímavé, tak zjistíme, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí. Příjemné vstávání s Rádiem Junior!
0: Minutové zprávy.
1: Knihovnou roku 2026 se stala obecní knihovna v Oldřichově v Hájích v Libereckém kraji. Ocenění za významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb získala knihovna za revitalizaci knihovny. Městskou knihovnou roku 2026 se stala knihovna Třinec a cenu knihovník do 35 let získal Martin Praslička z Městské knihovny v Praze. Nový filmový festival začal neobvykle 0. a zároveň symbolicky 19. ročníkem. Od 1. do 4. října promění Trutnov v místo setkání filmařů na začátku jejich profesní cesty, zkušených osobností i diváků, kteří chtějí objevovat budoucí jména kinematografie. Patronem festivalu je režisér Jan Hřebej. A jaké bude počasí? Dnes bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia.

Klapzubova jedenáctka, humoristický román o chudém chalupáři a jeho 11 synech, z nich se stal nejlepší fotbalový tým světa. No a tahle kniha byla také mojí nejoblíbenější knihou, když jsem četl jako student, nebo no jasně jako student, takže Klapzubova jedenáctka, to byla moje oblíbená kniha. No a potom nejoblíbenější seriál té doby, rozsáhlý román mapující život několika generací cirkusových umělců, tedy Cirkus Humberto. Ano, Cirkus Humberto a Eduard Basten má na svědomí tyhle ty dvě nejznámější jeho díla. No a my si dnes připomínáme výročí jeho úmrtí a tím se dostáváme k dnešnímu tématu a tím je právě cirkus.

0: vám budeme vypravovat, se začal v době, kdy prababy našich pradědů byly ještě dětmi. Začal na Šumavě před více než 150 lety a začal smutně, protože vlastně začal loučením.
1: Možná jste poznali upoutávku, tedy začátek cirkusu Humberto. Ano, Eduard Bass a cirkus Humberto, tak to je věc, která nás přivedla na dnešní téma. No a my se dnes do cirkusu podíváme, protože budeme volat například Danielu Komárovi a ten nás vezme do nového cirkusu a do studia pro úplně všechny, kdo by si chtěli vyzkoušet nový cirkus, Cirk La Putica Studio, tak s ním si budu povídat v 7 hodin a zhruba 12 minut. No a Libor Kasík, který je principál Cirk Off, tedy Trutnovského nového cirkusu, tak s tím si budeme povídat už před 7 hodinkou, takže dnešní ráno patří cirkusu.

0: 6 hodin, 13 minut, je tady čas na první blbinku dnešního rána.
1: Vtípek Rádia Junior.
0: Na lince 158 zvoní telefon.
2: Haló, tady ředitel cirkusu. Rychle něco dělejte, zaběhlo se nám sluně.
3: Jen klid, uklidňuje ho služba.
2: Kolikátého je dnes?
3: No, dneska 20. června.
2: No, tak vidíte, zítra se vám vrátí. Bude slunovrat.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem.
1: Každé pondělí od 6 do 8 na rádiu Junior.

0: sme ja a ty.
1: Klára Vitisková, Vojta Dyk a z jiné planety. 6 hodin 21 minut a nás dnes zajímá divadlo, protože Cirkus Humberto. Cirkus je vlastně, nebo bejvávalo kočovné společenství umělců a účinkujících, kteří předvádějí své umění divákům v kruhové manéži. Často pod velkým stanem zvaným Šapito. Ale dnes už to úplně není pravda, protože máme nový cirkus, ale pojďme se podívat na ten tradiční. Artisté a akrobati, to je to, co mě nejvíc zajímá, předvádějí náročné fyzické kousky, jako je akrobacie ve výškách, žonglování nebo třeba práce na hrazdě. No a žádný cirkus správný nemůže nemít klauna, který vlastně zajišťuje komunikaci s divákem a vlastně propojuje ten program, baví diváky scénkami a vtípky. No a potom drezura zvířat. To je v tom tradičním divadle, tradiční součást cirkusu. V moderní době se často od drezury zvířat už upouští a nový cirkus víceméně ve většině případů žádné zvířata nemá. No a slovo pochází z latinského cirkus, což znamená kruh, řeckého kirkos. Odkazuje na starořímské kruhové arény. No a moderní podoba cirkusu s kruhovou manéží vznikla v roce 1768 v Londýně, kde ji zavedl jezdec na koních Philip Astley. Takhle o cirkuse, no a jak jsem zmínil, už nový cirkus, kromě klasických cirkusů, existuje také takzvaný nový cirkus, který je dnes, troufám si říct, mnohem známější a ten teď jede. Ten kombinuje cirkusové akrobatické umění s divadelním příběhem, moderní hudbou, tancem a světelnými efekty. Obvykle zcela opouští vystoupení se zvířaty. Slavným představitelem tohoto žánru je kanadský Cirque du Soleil. No a nebo třeba cirk, o kterém si dnes budeme povídat, Cirque La Boutique. A přímo o jeho studiu. No a dnes si budeme povídat s Danielem Komárovem. A to v 7 hodin a 10 minut.

6 hodin, 26 minut, teď tu máme písničku z hitparády, je od megahvězdy světové pop music, která své dětství trávila na malé plantáži vánočních stromků v americké Pensylvánii. Její rodina vlastnila několik amerických kovbojských koní a poníků. V dětství soutěžila v jezdeckých show a začala zpívat v muzikálech. Už ve 14 letech získala smlouvu s nahrávací společností a začalo se jí přezdívat princezna country. Už víte, o kom je řeč? Teď je jí 36 let a každý její hit se okamžitě stane hitem a katapultuje na přední příčky světových hitparád. Její fanoušci umí rozpoznat každý detail v textech a když vydá novou složku, internet se na chvíli úplně zastaví. Ano, je to úžasná Taylor Swift. A teď už si od ní užijte její píseň Opeline, která je o tom, že i po těžkých životních chvílích může přijít nový začátek. Taylor Swift, Opeline.

0: 6 hodin 32 minut, je tady pátek, Kačka Perglová a její podcastový pořad Žili byli. Koho nám představí dnes?
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
2: Žila byla jednou jedna astronomka, Karolin Hershlová. Život této mladé dámy krásně ukazuje, že i když od vás nikdo moc nečeká, můžete dokázat velké věci. Karolin Hershlová se narodila roku 1750 v Hanovru na území dnešního Německa. Na svět přišla jako 8. dítě v rodině hudebníka. V 10 letech ale prodělala tyfus. Tahle závažná nemoc způsobila, že přestala růst a měřila asi tak jen 130 cm. Měla také problémy se zrakem. Otec své děti podporoval ve vzdělávání, ale matka byla přesvědčená, že jejich maličká dcerka se nikdy neprovdá a zůstane jen pomocnicí v domácnosti, jako nějaká popelka. Ale to se spletla. Ve svých 22 letech se Karolin přestěhovala do Anglie za starším bratrem Williamem Hershlem, aby se mu starala o domácnost. William byl hudebník a měl rád astronomii. Bavilo ho vyrábět a zdokonalovat dalekohledy, aby mohl prozkoumávat tajemství vesmíru. Dokonce objevil planetu Uran a díky tomu se mohl svému koníčku věnovat naplno a stát se jedním z nejvýznamnějších astronomů své doby. Karolin ze začátku vystupovala jako zpěvačka na koncertech, které William organizoval, a byla považována za talentovanou sopranistku. Mimochodem, víte, co to znamená, když je někdo soprán? Znamená to, že zpívá velmi vysokým hlasem. Jakmile měla chvilku pauzu od svých povinností, věnovala se Karolin studiu. Učenlivá dívka se zapojila i do bratrových astronomických pozorování, pomáhala mu s matematickými výpočty, zápisy a výrobou dalekohledů. To nebyla jen tak nějaká titěrná hodinářská práce, jak by se mohlo zdát. Leštit a brousit velké skleněné čočky dalekohledů byla dost namáhavá činnost. Postupně se tak naučila astronomii a pomocí dalekohledů sama propátrávala temné hlubiny kosmu. V roce 1786 se stala první ženou, která objevila novou, dosud neznámou kometu. To je jedno z vesmírných těles složené z ledu, zmrzlých plynů a prachu. Komety krouží kolem Slunce a když se k němu přiblíží, vytvoří se jim dlouhý, zářivý ocas. Karolin byla neuvěřitelně pracovitá, za svůj život objevila 8 komet a také několik mlhovin a hvězdokup. Byla si ale vědoma svého postavení a své objevy nejprve světu oznamovala velmi pokorně. Jak o tom svědčí například její dopis tajemníkovi Královské společnosti, kde se opatrně odkazovala na jeho přátelství s bratrem Williamem. Asi se bála, že by ji jinak onen vážený tajemník nevyslechl, když byla jen žena. Postupně však získávala na odvaze i vědecké pověsti. Po objevu jedné z komet dokonce nadšeně skočila na koně a uháněla 50 kilometrů za královským astronomem, aby mu tu novinu osobně nahlásila a byla oficiálně uznána za objevitelku. O jejím přínosu nejen pro astronomii, ale také pro postavení žen ve společnosti svědčí i to, že byla první ženou v Británii, která dostávala pravidelný plat za vědeckou práci. A to v době, kdy ženy neměly stejná práva jako muži a nesměly být ani právoplatnými členkami Královské společnosti, tedy nejdůležitější vědecké instituce v Anglii. Když byl ale její bratr povýšen na dvorního astronoma, král Jiří III. Jí jako asistence přiznal roční mzdu 50 liber. Byla taky první vědkyní, jejíž článek vzala Královská společnost na vědomí a zabývala se jím a jednou z prvních žen na světě, jejíž práce byla publikována ve vědeckém časopise. Neznamenalo to sice radikální změnu, ale předznamenalo to možnost, že jednou by mohly být ženy uznávanými vědkyněmi. Ale opravdu jenom jednou. V budoucnu. Jen tak pro zajímavost, o svém prvním objevu napsala Karolin v roce 1787. První formální ženské členy začala Královská společnost oficiálně přijímat až po druhé světové válce v roce 1945, tedy až za nějakých 160 let. To jim teda dost trvalo, nemyslíte?
3: Aha.
2: Po smrti bratra se vrátila do Hanovru, kde zpracovávala jeho poznatky, které byly zásadní pro další generace astronomů. Za svůj přínos vědě obdržela řadu ocenění, včetně zlaté medaile Královské astronomické společnosti, což bylo tehdy pro ženu naprosto výjimečné. Po téhle sourozenecké dvojici je dokonce pojmenován kráter na Měsíci. Karolin Herschelová se dožila úctyhodných 97 let. Až do vysokého věku zůstávala duševně aktivní a sledovala vývoj astronomie. Historie holt ukazuje, že vědu nezajímá, jestli jste kluk nebo holka.
1: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: 14.
1: Holky a kluci, dnes nás zajímá cirkus a já už mám na telefonu principála Libora Kasíka, který má na starosti cirkus UF 2026-27, ale také spoustu dalších zajímavých počinů. Já tě zdravím ve vysílání Rádia Junior, ahoj.
2: Ahoj, Jirko.
1: Tak prosím tě, Libore, prozraď nám, jak ty jsi se dostal k cirkusu.
2: No tak dostal jsem se k tomu tak, že jsem začal řídit krásný divadlo UFO, nový divadlo UFO. No, 15 let už starý, ale pořád nový, že jo, na divadla. No a řekl jsem si, že tam založím nějaký festival a ten festival jsem jako nejlepší variantu vybral právě nový cirkus, protože to je taková věc, která má skvěle umělecká a přitom se lidem líbí.
1: No jo, ale jak tě napadl zrovna nový cirkus? Kdy jsi poprvé byl v cirkusu, kdy tě okouzlil, řekl jsi jako cirkus, to je to, co chci dělat?
2: No, takhle to samozřejmě, to jsem, když jsem jako byl malej, tak jsem byl v nějakém cirkuse, to jo, ale ten, řekněme, ten nový cirkus, to jsem prostě už potom viděl různě. V zahraničí, v Edinburgu a taky jsem viděl na letní samozřejmě a jednou prostě, kdyby krásný soubor byl, tak trošku náhodou na krásném zámku Kratochvíle. A tam taky bratři Formani tam právě dělali svoje performance. Takže u nás tehdy to ještě moc nebylo, ale jako viděl jsem něco málo i u nás a něco právě takhle v zahraničí na festivalech.
1: Kolikátý ročník už letos byl, nebo jaký kolikátý bude příští rok?
2: No, já si myslím, abych se neplet, že byl 16. ročník a bude 17.
1: 17. ročník, a kdy nás pozveš a na co?
2: No to už je, víme. Víme málo, ještě to víme, ale bude to na začátku června, 2. a 6. června příštího roku a jako hlavní hvězda bude australský soubor Cirka, se svojí show. Jmenuje se to trošku jak jako peep show, ale to neznamená, že to je zprostý, to je spíš takový for. A pak tam samozřejmě budou spousta dalších věcí. Budou tam mít svoji novinku lůzři, kteří sedí normálně v pražském Bráníku. A plánujeme jednu novou věc, kterou chystá jako taky Cirkla Prika, která ještě asi vlastně nemá název, která teprv vznikne. Takovou menší věc, ale pěknou, zajímavou. No a prostě spousta krásných věcí tam bude. Budeme tam mít jednoho skvělýho, ale to musím říct, klauna. A protižty, on je to ružící v Německu dlouho, protože ta ruská škola klaunská je opravdu dobrá a ten se jmenuje Alexej Mirnov a no je to světová špička.
1: Bezvadný, ale já ti volám také kvůli jiné věci, protože v Trutnově se teď odehrává nový filmový festival, nebo nový. On to je vlastně nultý, ale zároveň symbolicky 19. ročník festivalu.
2: 90.
1: 90. dokonce.
2: Ano.
1: Aha, no tak to jsem se tady překouk. 90. Tak prozrad nám o tom víc.
2: No, tak my jsme právě, totiž tady v Trutnově byl kdysi dávno, když se na to podívám jako mladý kluk, zhruba před 40 lety skončil festival mladých. A tenhle festival patřil samozřejmě třeba vedle Varů k něčemu hodně významnému v tehdejším Československu v oblasti filmových festivalů. No a my naše kino, který pod nás taky spadá, Kino Vesmír, my jsme ho zrekonstruovali před asi 3 lety jsme otevřeli. No a tak jsem si říkal, že bychom udělali nějaký pěkný jako festival a domluvil jsem se s dalšími lidmi. Jeden mě navedl právě na to, že bychom mohli navázat na tenhle ten festival, co byl, a prostě, že uděláme něco, co bude právě hlavně jako pro mladý režiséry, pro lidi, kteří budou debutovat. Takže jsme prostě ještě vymysleli takový jako jméno. To mě napadlo zrovna, já jsem totiž k tomu taky přizval Honzu Hřebejka, kterýho určitě samozřejmě posluchači budou znát třeba z filmu, protože to režisér filmu Pelíšky nebo Šekalý léta, samozřejmě spousty dalších. A on s námi do toho šel, což bylo skvělý. A u něj, když jsme o tom všem přemýšleli, tak jsem říkal, ale tak jaký název, tak chceme jako vlastně debuty, no tak takový butik debutů. No a teď prostě bylo to strašně rychle takový punk, že jsme skutečně, to naše první setkání bylo někdy na začátku července. No, a já už tady v té době jsem viděl, že festival nějaký bude a že budeme ho dělat nějakou dobu, ale nebylo vlastně zařízeno nic, ani název nebylo nic. No a tehdy jsme ho tady začali zařizovat, takže vlastně jako ani ne 3 měsíce poté organizujeme festival, na kterým doufám si říct, jako, který začal včera, jeho nultý a jak si uvedl nikoli v 19. ale 90. ročník, tak ten právě začal včera, už se nám to rozjelo krásně, bylo tam spousta lidí a spousta zajímavých ještě přijede zároveň i jako jak samozřejmě hostů, tak i těch delegací filmových, takže určitě to je jako něco, kdo má rád filmy a kdo má rád třeba nový filmy a sleduje to, tak to je nejlepší místo.
1: Libore, já děkuji za pozvání. Zavoláme si ještě v odpoledním klubu Radia Junior, abychom se dozvěděli více. Každopádně 0. a 90. ročník festivalu začal včera a končí kdy?
2: A končí v neděli a jenom řeknu 90. proto, protože v pondělí by měl 90. Václav Havel, který měl s Trutnovem taky dlouhodobý vztah.
1: Tak děkujeme za informace, měj se pro tuto chvilku krásně. Díky moc, ahoj.
2: Díky, Jirko, ahoj.
1: Libor Kasík, hostem ranního restartu Rádia Junior a těšit se na něj můžeme i v odpoledním klubu Rádia Junior.

0: pomsta.
1: Je to tady, holky a kluci, 6 hodin 51 minut a ranní pomsta. No a kdo mi dnes tady nachystal krásné proprietky? Jsou tady 3 jablíčka, potom nějaké frkačky a party balonky plus pumpička. Tak ten, kdo to má na svědomí, tak už je na telefonu a rád vás pozdraví a představí se.
2: Dobré ráno, holky kluci, tady váš moderátor Carlos ze včerejška. Já jsem říkal, že se uslyšíme ještě. No, Jirko.
1: Tak, co jsi s námi připravil?
2: Já jsem si jmenoval všechny tyhle ty propriety a vlastně dnešní téma tak cirkus.
1: Ano.
2: Hele, ty jsi umělecky vystudovaný.
1: Ano.
2: A určitě na umělkách se prostě učí žonglování.
1: Ano.
2: Ale co se tam podle mě neučí, je potom třeba dělat zvířátka z balónku a tak.
1: To jsme se naučili, to je pravda.
2: Pro tebe teďka základní propriet bude tam ta frejsovka červená, kterou máš vedle těch jablíček.
1: Aha, ty jsi si nevšiml. No, dobrý. A co to
2: tam
1: je?
2: Tam ta frejsovka. Hele, prosím tě, nevíš ani, jak strašně složitý bylo, i když bude teďka Halloween a všude jsou ty masky a tak, jak bylo složitý sehnat klaunský nos. Takže pro tebe teď teďka úkol namalovat si nosík, tvářičky a pusinku. Pořádně jako správný cirkusový klaun.
1: Tak počkej, tak namalovat si nosík, já se tady snažím na telefonu si jako udělat jako zrcátka, že nosík, jo, počkej, dobrý, tak nosík.
2: Dobře, udělej si zrcátko z telefonu.
1: No, takže nosík mám, jo. Tvářičky. Mm-hmm.
2: Nosík, tvářičky a pusenku taky.
1: Takže tvářičky. To by bylo. A pusinku, aha.
2: A pusinku. No, a zbytek proprietů už je vlastně, dejme tomu, na tobě, jak se s ním naložíš, protože moje ranní pomsta bude trvat do konce vysílání pro tebe.
1: No, takhle.
2: Ale tam je ten háček trošku.
1: No.
2: Je to na tobě, co si vybereš. Každý vstup můžeš dělat něco jiného. Můžeš si zažonglovat, můžeš si tamhle zafoukat do frkačky během vstupu.
1: Výborně, no, tak dobrý.
2: Můžeš si dát nějaký vtipy a taky, ale můžeš udělat to balonkový zvířátko.
1: No tak to se pokusím. A jediný, co nemůžu teďka si odskočit na toaletu, protože to by se v rozhlase divili, co tady běhá za blázna, za klauna. Tak dobře. Carlos, já ti moc děkuju za tvoji výzvu. Už se těším. A vy vysíláte v pondělí, tuším, ne?
2: My vysíláme v pondělí, no. Takže
1: je, to ano, bude ano. Krásný. To bude krásný. A už víš téma na pondělí?
2: Ještě nevím, ale...
1: Ale zase je dobrý, že budu mít celý víkend na to přemýšlet, jakou pomstu vám dám, protože v pondělí si samozřejmě zavoláme a v neděli večer sem, pokud bude potřeba, nachystám nějaké ty rekvizity, aby jsme si to všichni, hlavně já, pořádně užili a samozřejmě posluchači Rádia Junior. Takže Carlos, děkuju ti za tvoji ranní výzvu a pomstu k tomu ještě a přeju ti krásný víkend.
2: Děkuju, tobě taky, Jirko, a v pondělí se budu těšit na tebe.
1: Taky, tak čau.
2: Tak, zatím, čau.
1: Tak, to byl Carlos a jeho výzva a já jdu do ní, ale teď si dáme písničku a potom...

0: 6 hodin, 57 minut. Cirkus, to je dnešní téma. Já tady mám od Carlose parádní propriety na to, abych si tohleto ráno úplně skvěle užil, ale než se pustíme do užívání, žonglování, blbnutí a také výrobu zvířátek z balonku, tak se mrkneme, jak je na tom hitparáda Rádia Junior. Clark nám to prozradí a také nás pozve na zítřejší další kolo hitparády, u které se můžete parádně probouzet.
1: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip, ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který tip zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: s Jirkou Kohoutem.
1: Možná toto vypadá jako na nějaké party, ale já mám na sobě namalovaný nos, tvářičky a pusu, co mi tady Carlos dal jako ranní pomstu. Tedy jsem tady trošičku za klauna, protože dnešní téma je cirkus. Než se do toho pustíme, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí. Příjemné probouzení, hezký vstup do nového dne a krásný páteční den od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout.
0: Minutové zprávy.
1: Knihovnou roku 2026 se stala obecní knihovna v Oldřichově v Hájích v Libereckém kraji. Ocenění za významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb získala knihovna za revitalizaci knihovny. Městskou knihovnou roku 2026 se stala knihovna Třinec a cenu knihovník do 35 let získal Martin Praslička z Městské knihovny v Praze. Nový filmový festival začal neobvykle 0. a zároveň symbolicky 19. ročníkem. Od 1. do 4. října promění Trutnov v místo setkání filmařů na začátku jejich profesní cesty, zkušených osobností i diváků, kteří chtějí objevovat budoucí jména kinematografie. Patronem festivalu je režisér Jan Hřebej. A jaké bude počasí? Dnes bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia.

Holky a kluci, dnešní téma je cirkus. My už jsme do jednoho cirkusu volali, tedy do Trutnova Cirkus Off. No a za chvilku cirk La Putica a budeme si povídat o... No, vlastně o tom, jak si můžete vy cirkusové věci, dovednosti prostě vyzkoušet. Tak teď ale dáme písničku a potom už nás čeká tajemný zvuk. Takže pokud máte připravené uši, telefony, já mám tady krásnou knihu Lev Alex na bruslích, tak o tu dnes budeme hrát.

0: A je to tady, 800 199, já mám v kruhu v ruce knihu Lev Alex na bruslích, tak tuhle tu knihu může získat ten, kdo odhalí můj tajemný zvuk. Bude to ptáček, ale zajímá mě, který?
1: Tajemný zvuk.
0: To ptáček exotický a má ho spoustu domácností. Taková malá, roztomilá. Tak, volejte.

0: Dobrý.
1: Super, jak se těšíš na víkend?
0: Jo, megálně.
1: Máš, máš nějaký plán?
0: Jo, jo, já pojedu na turnaj florbalový.
1: Super, tak držím palce, aby to dobře dopadlo a hlavně, aby si to užil. Pojďme soutěžit, pouštím tajemný zvuk. Tak, a teď už je to jen na tobě, co to je za ptáčka?
0: Podle mě to je andulka.
1: Myslíš, že takhle, takovéhle zvuky vydává andulka?
0: Mm-hmm.
1: Je to tak, gratulace, myslíš si to velice správně. A ty tedy, když hraješ fotbal, tak také rád sportuješ. Já tady mám krásnou knihu Lev Alex na bruslích. Jezdíš na bruslích kolečkových?
0: Jo, jo, super. Nebo jezdil jsem.
1: No.
0: Teďka už moc nejezdím.
1: Tak tahle kniha se bude hodit. Tak máš radost?
0: Jo.
1: Super, tak jo a děkuju za telefonát, posílám knihu, užij si dnešní den a krásný víkend. Čau.
0: Čau, čau.
1: Tak to byl Víťa, který byl dnes úspěšný. My budeme soutěžit zase v odpoledním klubu Rádia Junior a v ranním restartu v pondělí. Teď se dáme písničku a pak už zajímavý rozhovor.

0: Jak jsem sliboval, bude tady dnešní host, protože téma je cirkus. No a já už mám na telefonu Daniela Komarova, akrobata a lektora cirkusového studia nového cirkusu Cirk Laputika. Krásné dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno i vám všem.
0: Jak se ti stávalo dneska, Danieli?
1: S vidinou toho, že budu dělat rozhovor, tak už teda hodně brzo ráno, nervózně.
0: Prosím tě, a můžeš nám prozradit, akrobati, vy máte většinou představení večer, jak se takhle po ránu stává, nebo v kolik stává akrobat?
1: No právě, já vůbec nejsem ranní ptáče, je to jako noční život, takže většinou akrobat stává, až když je dobře vyspalej.
0: To je pravda, aby byl parádně odpočatý. Danieli, ty jsi akrobat a zároveň vedeš cirkusové studio. Jak ses k cirkusu vůbec dostal?
1: No, já jsem to počítal, myslím, že to bude teďka 17 let, takhle někdy říjen listopad, kdy mi zavolal kamarád, jestli by jsem se nechtěl podívat na představení Laputika a náhodou si v něm třeba zahrát. A já jsem chtěl to vidět, tak jsem přišel a už jsem tam zůstal.
0: A už jsem neodešel. Čím si tě cirkus získal?
1: Já myslím, že tenkrát se jako vlastně nedalo moc, nebo pro mě to nebyl úplně cirkus. Já jsem viděl nádherný divadlo s nadšenýma lidma, který k tomu, že ještě jako uměli hrát, se uměli skvěle hejbat. A to mě na začátku nějak uchvátilo a ten cirkus tam přišel vlastně ve větší míře přicházet asi jako později.
0: Když se řekne cirkus, tak možná si lidé představí šapito, klauny, artisty a třeba i zvířata. Co si ale máme představit pod pojmem nový cirkus a v čem se od toho klasického liší?
1: No, jako zrovna tady tím, co jste teďka Jirko vyjmenoval, tak vlastně, když si vezmu šapito, klauni, artisti, to všechno vlastně jako platí pořád. Dokonce, jako my tím, jak jsme se rozrůstali, tak jsme si velký šapito taky pořídili. Teďka klauni dokonce budou jako, nebo témata klaunů bude nová premiéra našeho souboru. A artistů máme plný barák, ale teda co fakt nemáme, jsou ty zvířata, to je takový to pravidlo, ale hlavně ta forma vlastně novýho cirkusu, tak jak já ji vnímám, je asi hlavně o tom, že je víc divadelní, že to není jenom jako klasická dramaturgie cirkusu, která bývá většinou nějaký, já nevím, průvodce nebo moderátor, který vlastně ohlašuje jednotlivý čísla, ale že u nás je to víc provázaný nějakým jako divadlem, příběhem, větší dramaturgií, tak to je vlastně ten největší rozdíl toho nového cirkusu, že se posouvá víc k té výpravě.
0: Asi nejlépe se přijít podívat, pár vašich představení jsem viděl, byl jsem absolutně uchvácen a je pravda, že cirkus to je velké divadelní umění. Ale když se řekne cirkus, co všechno se děti v tvém kroužku učí? Je to hlavně akrobacie nebo třeba také žonglování, tanec či práce s různými rekvizitami a nebo také už vytváříte nějaké příběhy a rozvíjíte fantazii?
1: No, snažíme se opravdu od každého trošku, protože my když jsme to studio otevírali, což už je vlastně teďka 10 let, tak už v té době byly nějaký kurzy, byla nabídka, ale byly to vždycky specializované kurzy na jednu disciplínu. A já díky tomu, že jsem měl vlastně sportovní přípravu a sám jsem vrcholově sportoval, tak jsem si nejvíc vážil nějaký všestrannosti a toho jako velkého pohybového základu, který se dá potom vyprofilovat. Takže my se opravdu snažíme všechny disciplíny i nějakou obecnou pohybovou přípravu a na to navazujeme rovnou i vlastně nějakou dramatickou výchovou, přesně třeba i práce s rekvizitou. Často s těma dětma improvizujeme a vlastně na konci každého roku toho školního si děti stoupnou na jeviště JATEK 78 a mají možnost si vlastně zahrát z představení a vyzkoušet si to opravdu před vyprodaným sálem velkého divadla.
0: Zazněla tady sportovní průprava vrcholový sport. Který sport si dělal?
1: Já jsem závodně skákal nejdřív na trampolíně a potom někdy v 17-18 letech mě to ještě přetáhlo ke sportovnímu aerobiku.
0: No a musí být dítě, které se chce ucházet o nový cirkus, nějak zvlášť sportovně nadané, silné nebo ohebné, nebo může přijít opravdu každý a začít od začátku?
1: Jako určitě skvělý předpoklad mít nějakou tuhletu dispozici, ale my začínáme s dětma už třeba od 3 let, takže tam opravdu ten předpoklad nemusí být vůbec žádnej, nebo respektive ten nejdůležitější je mít tu chuť a mít odvahu, protože jako zároveň spousta těch věcí, ať už je třeba složitá nebo fyzicky náročná, tak zároveň třeba tam je těžký vlastně to, že člověk se na to může v tom divadle podívat. Ono to vypadá hrozně jednoduše. A když si to potom přijde vyzkoušet a zjistí, že to tak jednoduchý není, tak ta motivace často může upadat. Takže jako ta odvaha nebát se dělat chyby, zkoušet to, A zkusit prostě jako, pokud mám nějaký cíl, tak si ho ustát a vydržet, no.
0: Co podle tebe nový cirkus děti naučí, kromě samotných akrobatických dovedností? Třeba odvahu, spolupráci nebo důvěru v ostatní?
1: No, tyhle tři věci jsou vlastně asi jako nejzákladnější, protože některé věci, které se tam vlastně dělají toho charakteru jako společního, kdy například jsou třeba jednotlivci na sobě závislí, protože se musí vlastně jako jistit, musí si dopomáhat, tak někdy vlastně, když dělají nebezpečné věci, tak bez té vzájemné důvěry to rozhodně nejde, ta odvaha, o tom jsme vlastně mluvili, a vlastně není to individuální třeba tolik jako u některých sportů, takže víc to tuží ten kolektiv.
0: Mm-hmm. Ty sám jako akrobat trénuješ náročné prvky. Jak dlouho může trvat, než se člověk nějaký takový nový prvek naučí bezpečně?
1: No, to asi hodně záleží, protože zase těch disciplín v tom cirkuse je hodně. Ale dobře, když to vezmu teda jenom na sebe, na akrobata, nevím, jestli se dá úplně říct časový úsek, který by prostě platil pro nějakou jako škálu lidí, ale je to prostě, většinou gymnasti říkají, že každý salto se prostě musí třeba, a teď jako řádově, 1000krát zopakovat pro to, aby tam člověk měl tu jistotu. A jestli je někdo dostatečně jako, jak bych řekl, možná někdy až fanatický, že je schopný 1000 salt skočit za týden, tak je možný, že se mu to povede za týden a někomu to může trvat měsíc.
0: Jasně. No a kde můžeme tebe nebo děti z tvého oddílu nebo z tvého studia vidět vystupovat?
1: No, nám se teďka podařila jedna věc a to je vlastně to, že po 10 letech toho studia, tak naši 3 studenti, respektive ještě 2 z nich, kteří jsou tam od úplného začátku, se dostávají s náma na jeviště, na velký jeviště Azylu 78, kdy my 11. No to už je vlastně za chviličku, 11. října máme obnovenou premiéru představení Okamžik a hrajeme 5 týdnů v kuse, skoro každý den. Tak to je asi nejbližší možnost a vlastně já se tam potkávám na jevišti se svými studenty poprvé. Tak to je takový pro mě docela unikátní.
0: Co ještě připravujete?
1: Na podzim nás potom čeká premiéra, nebo nás, to je náš principál se svým kamarádem a zakládajícím členem Jirkou Kohoutem. Mají duo právě o klaunské tématice a v prosinci jdeme do hlavní premiéry téhle sezóny, což je představení Full Moon, jako měsíc bláznů, a to bude takovej hodně zajímavý kabaret od našeho finského režiséra Maxima Komara.
0: Ještě kdyby se holky a kluci chtěli přijít podívat nebo zajímali se o studio, kde vyučuješ nový cirkus. Jaké jsou možnosti?
1: No nejlépe asi kouknout se na stránky laputika.cz na sekci studio, načíst nějaké informace a kontakty a potom napsat, zavolat nebo prostě dorazit někdy na jatka. A my se chystáme pomaličku i otvírat vlastně, jak rosteme, nový program performance skupiny, což znamená, že pokud je někdo, kdo už je na nějaký třeba i lepší úrovni, tak se může přihlásit do skupiny, která vlastně vede k tomu, že vytváříme vlastní autorská představení s mladými performery a pomaličku se snažíme třeba navázat na cirkusové univerzity po světě nebo dát jim možnost se začlenit do profesionálních souborů.
0: Danieli, moc děkuju za informace, za zajímavé povídání, díky moc a zase někdy naslyšenou anebo naviděnou v divadle Cirkla Putika.
1: Budeme se moc těšit. Díky moc a krásné ráno.
0: Krásné ráno. Mým dnešním hostem byl Daniel Komarov, akrobat a lektor cirkusového studia nového cirkusu Cirk Laputika.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: 7 hodin 630 minut, nejvyšší čas dát si něco zajímavého a o to se postará Evka Sinkovičová a její zvídavec. Dnes se podíváme na morče domácí.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Milé zvídavky a zvídavci, pozor, další díl je tu. Tentokrát na přání posluchačky Zuzanky. Tak pojďme rovnou na to. Morče domácí určitě někdo z vás chová jako domácího mazlíčka. Co o tomto tvorovi ale vše víte? Je to jedno z nejběžnějších zvířátek, které si lidé domů pořizují. Možná vás ale překvapí, co vše je na morčitě výjimečné. Morče domácí se vyvinulo z volně žijících druhů morčat, konkrétně z morčete horského a morčete divokého. V oblastech dnešního Peru a Chile chovali místní lidé morčata už před více než 3000 lety. Měli je hlavně na maso, kožešinu a nebo taky pro účely lidového léčitelství. Představte si, že morčata se používala i jako obětní zvířata. Ukládala se například do hrobů zemřelých, ve vykopávkách inských sídlišť se našla mumifikovaná morčata. O morčatech se zmiňuje dokonce i Krištof Kolumbus. S ochočenými morčaty se setkal u jihoamerických indiánů v 15. století. V 16. století pak byla morčata dovezena holandskými mořeplavci do Evropy. Nejprve se tato zvířata dostala do laboratoří. Jako domácí mazlíčci se začala morčata chovat až na přelomu 18. a 19. století, a to hlavně v Anglii. Šlo ale o drahého mazlíčka a mohli si ho dovolit jen ti bohatí. Dnes jde o jednoho z nejčastěji chovaných domácích mazlíčků hlodavců, a to hlavně v Severní Americe a Evropě. Morčata se v zajetí dožívají běžně od 4 do 10 let. Jejich mláďata se rodí plně vyvinutá, osrstěná, vidí a krátce po porodu už dokáží běhat. Morčata jsou aktivní přes den, takže vás v noci nebudou rušit. Nehibernují a skoro nekoušou. Jsou to velmi společenská zvířata. V přírodě žijí ve velkých skupinách, proto by v kleci měla žít vždy alespoň po dvou. Někde je dokonce nelegální chovat morče samotné. Poslechněte si o tom další díl Zvídavce. Zuby morčatům dorůstají celý život. Musí se dávat pozor, aby zuby nepřerůstaly. Podáváním dostatečného množství sena se tomu

přetopené místnosti, kde není průvan ani příliš mnoho hluku. Podestýlku by měly tvořit bez prašné hobliny a potravou je pak seno, čerstvá zelenina, třeba mrkev, paprika, salát a tak dále. Občas můžete morčeti dát trochu ovoce jako pamlsek a taky mu donést čerstvou trávu jako zdroj vitamínů. Tráva ale nesmí být zapařená ani chemicky ošetřená. Samozřejmostí je pak přístup k vodě. Morče je ale zároveň i koprofág, to znamená, že jí vlastní bobky, kterých denně vyprodukuje i několik stovek. Bobky morčeté jsou ale pro morče zdrojem vitamínů, vlákniny a tak dále, takže to, že je jí, je pro něj dobré. Morčata stejně jako lidé a opice nejsou schopna vytvářet si vitamin C a proto ho musí denně získávat z potravy, jinak onemocní. Morčata mají nejrůznější barvy srsti a liší se také strukturou a délkou srsti. Název morče je odvozen od slova moře a vzniklo z německého názvu, který se dá doslova přeložit jako mořské prasátko, protože pochází ze zámoří a jeho zvuky připomínaly námořníkům malá selátka. Morčata se objevila i na filmových plátnech a chovají je běžně i slavné osobnosti. Morčata měla královna Alžběta I. nebo prezident Theodore Roosevelt. Jsou stejně inteligentní jako potkani a potřebují zaměstnávat hlavu, protože nuda pro ně může znamenat stres. Máte doma morčátko? Napište mi a pošlete fotku. Holky a kluci, pokud chcete o tom, co je výjimečného na morčatech, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud i vás napadá nějaká zajímavost, určitě mi napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

7 hodin, 4 a 40 minut. Holky a kluci, dnes vás zvu už teď na odpolední klub Rádia Junior, kde bude spoustu zajímavých tipů. Budeme si povídat o tom, co se dá dělat o víkendu, kde se můžeme popřípadě potkat. No a potom v 19.00 se vrhneme na gymnatlon. To je taková volnočasová aktivita, kde si na své přijde úplně každý. Víc nám o tom prozradí vlastně metodik pohybu a jeden ze zakladatelů a organizátorů této akce. Takže gymnatlon od 19 hodin se budeme hýbat, ne že by předtím tomu nebylo tak. Budeme také volat na zajímavé akce, takže poslouchejte od 17.00 Klub Rádia Junior.

0: Doufám, že dnešní ráno už máme za sebou tedy alespoň tu nejhorší část toho rána, a to je probouzení a vstávání. Zítra už se nám bude vstávat o mnoho lehčeji, no a zítra vstávání doporučuji z Hitparádou Rádia Junior. Pojďme si poslechnout, jaké písničky jsou ve hře, které budou bojovat o tu příčku nejvyšší. No a samozřejmě, jaké novinky nám Klárka přinese a co všechno pro nás chystá.
1: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

Tak snad ještě dodat, že svátek mají dnes Oliver a Olivie. Je dnes pátek 2. října, 275. den roku 2026. Do konce roku zbývá 90 dní. No a mně nezbývá, než se rozloučit, pozvat vás k poslechu pohádky. No a odpoledne k poslechu klubu Rádia Junior, protože ten páteční bude opravdu zajímavý a akční. Budeme sportovat a navštívíme různé zajímavé akce, které se pro vás chystají. V tuto chvíli se loučí Jirka Kohout. Čau, ahoj.

0: Byla jedna chudá vdova a měla jen jednu dceru. Té říkali Liduška. Protože neměli žádné pole ba ani jedinou kravičku, živili se jako přadleny. Liduška byla sice velmi hezké a způsobné děvče, ale měla tu chybu, že byla náramně líná. A kdykoliv měla sednout ke kolovratu, dala se vždycky do pláče a když ji matka k předení přece donutila, nestála ta její práce ani za řeč. Jednou to matku ale už omrzelo, rozhněvala se a dala dceři pohlavek. Tu se dala Liduška do náramného pláče a nářku. V tu chvíli jela právě okolo v kočáře královna a ten hrozný pláč uslyšela.
1: Ať kočár zastaví, půjdu se podívat, kdo to tu tak naříká. Co pak se ti stalo, děvenko?
2: Maminka mě byla.
1: Proč pak biješ to ubohé děvče?
0: Matka se zarazila a nevěděla hned, co odpovědět, protože se před královnou styděla, že je její dcera tak líná.
3: Ach, milostivá paní královno, mám s holkou velký kříž. Seděla by u kolovratu celé dny a celé noci. Nechte dělat nic jiného, než příst. Dnes už jsem se na ní proto rozlobila a dala jsem jí pohlavek.
1: Snadná pomoc, matko. Když tvá dcera tak ráda přede, dej mi ji sebou a já se o ní postarám. Mám na zámku tolik překrásného lnu, že když bude u mě tak pilná jako doma, slibuji, že toho nebude litovat.
3: Budu ze srdce ráda, milostivá paní královno.
0: A tak vzala královna Lidušku sebou a odvezla ji do svého zámku. Když tam přijeli, zavedla královna Lidušku do třech pokojů. Ty byly plné lnu. Od podlahy až do stropu. Len se leskl jako zlato a stříbro a byl měkonký jako nepředené hedvábí.
1: Buď hezky pilná, Liduško. Když mi všechen ten len spředeš, dám ti svého syna za manžela a budeš královnou.
0: Na to dala královna přinést drahý překrásný kolovrat ze slonové kosti a k tomu velikánský koš cíveček ze žluté voňavé třtiny a nechala ji v tom jednom pokoji se lnem samotnou. Když královna odešla, sedla si Liduška k oknu a dala se do žalostného pláče.
2: Ach, já neboha, kdybych 100 let od rána do večera pilně předla, stejně bych všechen ten len, co ho tu je, zpříst nesvedla.
0: Liduška plakala celou noc, ale nedalo se nic dělat. Musela svoji lenost přemoci, a tak si ráno ke kolovrátku sedla a předla, ale ať se snažila, jak se snažila, lnu skoro vůbec neubylo. Když bylo poledne, přišla se královna podívat, kolik Liduška upředla a velmi se podivila.
1: Proč si toho tak málo upředla, mé dítě?
2: Stýskalo se mi po mamince. Pro slzy jsem ani na předínko neviděla.
1: Nestýskej si a zítra buď pilnější, aby svého syna dostala a byla královnou.
0: Když královna odešla, Liduška si zase sedla k oknu a koukala ven a vzdychala.
2: Ach, kolik lnu tu na mě čeká. Není mi pomoci, musím přijít.
0: A tak si Liduška musela sednout ke kolovrátku, přemoci svoji lenost, ale ať předla, jak předla lnu, skoro vůbec neubylo. V poledne přišla zase královna.
1: Co to vidím? Už druhý den přádlo skoro vůbec neubylo.
2: Nehněvejte se, jasná královno. Po tom včerejším velikém pláči mě náramně rozbolela hlava a práce mi nešla od ruky.
1: Je nejvyšší čas, abys všechen ten len spředla. Chceš-li dostat mého syna a být královnou?
0: Tentokrát se Liduška už bez meškání pustila do práce. Předla a předla, ale ať se snažila sebevíc, komnata byla stále plná lnu od podlahy až do stropu. Druhý den v poledne otevřela královna dveře a když viděla, jak málo lnu ubylo, velice se rozhněvala.
1: Jestliže zítra nebude vše upředeno, mého syna nedostaneš a tebe dám zavřít do hladomorny za to, že jsi mě podvedla a vydávala se za pilnou přadlenu.
0: Na to se od ní královna zlostně obrátila, bouchla dveřmi a odešla. Tu bylo teprve Lidušce úzko. Studený pot jí vyrážel na čele, když si pomyslela na zítřek. Ale co měla dělat? Nadila si tedy kužel, sedla ke kolovrátku a začala příst. ale brzy viděla, jak marné je její snažení a že i kdyby 100 let od rána do večera pracovala, všechen len by stejně neupředla. I nechala tedy přádla, postavila se k oknu a plakala, až jí srdce usedalo. Tu někdo zaklepal na okno. Liduška viděla venku stát 3 staré ošklivé babice. Ta jedna měla dolejší red tak veliký, že jí až přes bradu visel. Ta druhá pak měla u pravé ruky palec tak široký, že jí celou dlaň zakrýval. A ta třetí, ta měla zase pravou nohu tak rozšlapanou, jako by ji cepem rozmlátil. Když je Liduška spatřila, náramně se jí chlekla a od okna uskočila, ale ty 3 babičky se na ní přívětivě usmívaly a kývaly rukama, aby jen okno otevřela a aby se jich nebála.
4: Dobrý večer, krásná panenko. Proč pak tak přežalostně pláčeš?
2: Jak bych neplakala, když mám všechen ten len, co ho tu v pokoji vidíte, a ještě 2 takové pokoje plné od země až do stropu se příst.
0: Liduška vypravovala babičkám všechno, co se jí přihodilo, a také to, že jí královna slíbila, až všechen ten len zpřede, že jí dá svého syna za manžela a že bude královnou.
2: Ale co je mi to platné, když ho ani do smrti se příst nemohu? Královna chce, aby všechno bylo do zítřka hotovo, jinak mě vsadí do věže a umoří mě hlady.
4: Víš-li co, panenko? Jestli nám slíbíš, že nás pozveš na svatbu a že nás u stolu vedle sebe posadíš a nebudeš se za nás před hosty stydět, my ti všechen ten len zpředeme, dřív, než se naděješ.
2: Všechno vám ze srdce ráda slíbím, jenom se rychle dejte do práce.
0: Tu vlezly ty 3 babičky oknem do pokoje, poslali Lidušku spát a dali se do díla. Ta s tím širokým palcem táhla vlákno, ta s tím dlouhým rtem ho olizovala a hladila a ta s tou placatou nohou šlapala na podnožku a točila kolem. I šlo jim to, jako když prší. Zatímco Liduška spala, ubývalo v pokoji lnu pořád víc a víc, až byl pokoj docela prázdný. A pak se dali babičky i do 2. pokoje a když bylo i ve 3. pokoji lnu na mále, počalo svítat. Liduška vstala, viděla velikánskou hromadu krásné, rovné i tenounké příze na cívečkách, až se srdce smálo a babičky byly i se 3. pokojem hotovy.
2: Děkuju vám, babičky, z celého srdce. Nevím, co bych se bez vás počala.
4: Rádo se stalo, děvenko. Jenom nezapomeň na to, co jsi nám slíbila. A uvidíš, že se ti to vyplatí.
0: V poledne se přišla královna podívat, jestli Liduška úkol splnila. Když spatřila hromady překrásné příze, její čelo se vyjasnilo.
1: Vidím, že tentokrát si nezahálela, mé dítě. Tak krásnou přízi jsem dosud nikdy neviděla. Úkol si splnila. Dodržím své královské slovo a mého syna dostaneš za manžela.
0: Když bylo již ke svatbě všecko připraveno, mladý král se velmi těšil ze své mladé, krásné nevěsty a protože jí chtěl udělat radost, řekl jí.
5: Žádej ode mě, co chceš, má milá. Každé přání ti splním.
2: Mám doma 3 staré tetičky. Jsou sice chudé a prosté, ale udělali pro mne mnoho dobrého. Dovol, abych je pozvala na naši svatbu.
5: K tomu ti dám rád své svolení, má milá. Pozvi své tetičky.
0: A pak už přišel den svatební a hosté se dali za stoly. Tu se najednou otevřely dveře a ty 3 babičky, směšně a postarodávnu oblečené, se hrnuly do pokoje. Jak je nevěsta spatřila, hned jim běžela vstříc a radostně je vítala.
2: Vítám vás, mé milé tetičky, vítám vás. Pojďte a posaďte se, tu za stolem vedle mne.
4: Děkujeme ti, Liduško. Tolik jídla a pití jsme jak živi neviděli.
0: Hosté hleděli jeden na druhého a byli by se rádi dali do hlasitého smíchu, kdyby se nebyli báli krále. Král i královna zčervenali jako pivoňky, ale nesměli Lidušce nic říct, protože jí k tomu dali své svolení. Při obědě dávala Liduška babičkám sama jídlo na talíře a nalévala jim pití.
2: Jeste a pijte, milé tetičky, vždyť jste pro mě tolik dobrého udělali.
0: Když bylo již po obědě a hosté vstávali od stolu, přistoupil mladý král k té první přadleně s tou širokou nohou.
5: Prosím vás, milá babičko, od čeho pak máte tak širokou nohu?
4: Od předení, panáčku, od předení.
5: A ta babička s tím placatým palcem, od čeho pak to má?
4: Ale od samého předení, panáčku.
5: A ta babička s tím dlouhým rtem, co jí visí až přes bradu, od čeho pak ta to má?
4: Taky od předení, panáčku, od předení.
0: Když to mladý král uslyšel, velmi se toho polekal. Hned nařídil své krásné paní, aby se do smrti více žádného přádla nedotýkala, aby z toho taky neměla takovou placatou nohu, takový široký palec a tak ošklivý dlouhý ret až přes bradu. Zatím se ty tři babičky z pokoje ztratily a žádný nevěděl, kam se poděli. Ale kdykoliv si potom na ně Liduška vzpomněla, v duchu jim žehnala. A také jak živo žádná manželka tak ráda a věrně nezachovávala, co manžel nařídil, jako mladá královna, ten králův zákaz.

0: kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostal hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojdem si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím.

vzduchu. Je to tak. A už to všichni vědí. V myšlenkách kroužím jako pták. Tělo mi ve škole sedí. Něco je ve vzduchu, tak to je. A není to jen vtip.

0: Trápí vás něco?
1: Máte starosti?
0: Nejste v tom sami.
1: Každé pondělí v 7 večer vysíláme živě na Rádiu Junior linku důvěry.
0: V ní si můžete promluvit s psycholožkou, nejrůznějšími odborníky
1: a taky s celebritami, které si prochází podobnými problémy jako vy.
0: Adam Mišík zápasí s ADHD.
1: Gabča Drdošová a Rejgo zažívali šikanu.
0: Další zas bojovali s panikou, poruchami příjmu potravy,
1: s malým sebevědomím, starostmi v rodině nebo s nešťastnou láskou.
0: Vše společně probereme a vy se můžete ptát na vše, co vás zajímá.
1: Už teď se na vás těší moderátorky Klára Nováková
0: a Denisa Kimlová se spoustou úžasných hostů.
1: Každé pondělí v 7 večer v lince důvěry na Rádiu Junior.
2: Vidím, že brečíš, tak se říkám, co se asi může dít.

mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu.

zataženou cévu a nervový tik.

0: Ahoj kluci, vítejte v mé tady už jau nově oblíbené pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj Ušone, ahoj kamarádi. Tamhle za oknem je bílý králík, jako v té knížce o Alence.
0: Co prosím, co to říkáš, Jani?
1: Ale vidím z okna bílého králíka a představuju si svůj oblíbený příběh o Alence, která se podívala do říše divů. Běžela za bílým králíčkem, co měl na sobě kabátek, v ruce brýle, a pak letěla králičí norou až do říše divů.
0: Jo, jasně. No já mám vždycky oči navrch hlavy vedle antény, když o tom Alenka vypráví. Zažila vážně velikanonánské dobrodružství.
1: Co? Počkej, ty znáš Alenku?
0: Znám a mám ji moc rád. Skoro jako tebe.
1: Ušonku, prosím tě, seznam mě s Alenkou, prosím.
0: No to víš, že tě někdy seznámí.
1: Ne, někdy ne, dneska prosím, teď hned prosím.
0: Tedy Jani, ty jsi ale nedočkavá, takovou tě neznám.
1: Už jsem oblečená, tak jdeme, jenom zamknu.
0: Holky a kluci, to jste neviděli, takový fofr, ani jsem se neohlédl a Jana už je obutá, dokonce má zavázané i tkaničky, což jí jinak trvá snad půl hodiny.
1: Tak jdeme.
0: Počkej, Jani, nejdřív tu mám pro holky a pro kluky úkol. Ušounův úkol. Holky a kluci, dovolte se maminky nebo paní učitelky, jestli si můžete přinést k poslechu školky boty. Jo? No ano, boty, slyšíte dobře. A taky je poproste, aby vám během písničky stoply, jak dlouho vám trvá asi si boty obout, když se vážně snažíte.
1: Tak jako já, když se těším na Alenku. Já jsem strašně rychlá.
0: Jo, tak pozor. My vám pustíme písničku, vydáme se za Alenkou a vy zatím udělejte světový rekord v obouvání bot. Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a my už jdeme za Alenkou, za tou, co byla v říši divů.
1: No, kamarádi, my nejdeme, my přímo běžíme, my letíme.
0: Už se nemůžu dočkat.
1: No, vždyť mě Jani uženeš. No, já vím, Jani, ale holky a kluci, jak dopadl váš úkol? Máte světový rekord v obouvání bot?
0: Co? Cože? A slyším, úkol jste zvládli skvěle. A jestli nám chcete svůj rekord napsat, budeme rádi.
1: Adresu znáte, ušoun@rozhlas.cz.
0: A teď si holky a kluci po cestě k Alence trošku zacvičíme. Co říkáte, aby nám to uteklo?
1: Počkej, vždyť běžíme.
0: Ale kamarádi, ještě ne.
1: No tak pojďte, jdeme na to. Ušounovo cvičení. Tak, holky a kluci, jdeme rychlým krokem kolem dokola školky a občas si musíme i poběhnout, abychom Janě stačili.
0: A hop a skok, a hop a skok, a krok a krok, paráda, jde vám to skvěle a nefrfňáte u toho jako ušou.
1: Já přeci nefrfňám, já jenom tě trošku brzdím, aby ses mi neuhnala. Tak pozor, pozor, pozor, povolený strom, počkej, počkej, musíme ho přeskočit, ale opatrně.
0: A hop. A jeden skok a další strom a další skok.
1: Oh, jo. No a pak zase rychlým krokem pěkně rázujeme okolo školky, okolo obýváku, okolo ložnice, okolo celého bytu nebo školky, školy, nebo
0: utíkáme,
1: kde to vlastně jste.
0: Utíkáme,
1: občas taky poběhnem, utíkáme. Už jsem
0: tak,
1: se trošku zadýchaný.
0: Pozor,
1: no co?
0: Tady je jenom úzká cestička, po které musíme jít bokem, tak děláme opatrně kroky na jednu stranu, protáhneme se.
1: Jo, musíme se protáhnout na jednu stranu a teď můžeme i na druhou stranu.
0: Stejnou cestičkou.
1: Stejnou cestičkou musíme i na druhou stranu.
0: Super, holky a kluci, krásně jsme si zacvičili. No, a už jsme tady.
1: Už jsme na místě. Jani, ale víš co, vydýcháme se, jo? Jo. No jasně, vždyť jsme běhali. Tak počkej, počkej. Pustíme si teď pohádku. Vydýcháme se. A pak půjdeme za Alenkou.
0: Jo, to jsou zdržovačky, no. No tak dobře teda.
1: Ušounova pohádka.
2: Kojot a králík. Potkali se na cestě, kde chodí mnoho zvířat, kojot a králík. Kojot povídá:
3: Jak se máš, kmotře? Vypadáš dobře, jsi takový baculatý.
4: Ajajaj, jak moc se mu zamlouvám, to není dobré.
3: Jdu do města na trh. Nechceš jít se mnou?
2: Králík měl také namířeno k městu, ale jít s kojotem? Na odlehlém místě by přítele snědl. Proto králík povídá.
4: Jdu přesně na opačnou stranu, navštívit příbuzné.
3: Tak to se nedá nic dělat. Potkáme se příště. S Bohem!
2: Králík si oddechl. Nějakou chvíli počkal, až mu kojot zmizí z očí, pak se také vydal na trh. Koupil kukuřici, vrací se domů. Už se stmívá, vychází měsíc a tu najednou vykoukne z křoví kojot rovněž s košíkem.
3: Ale, zase se potkáváme. No, půjdeme spolu k řece.
4: A u řeky, kam nikdo nechodí, mě sníš. Sníš mě, vodou zapiješ. Nohy máš rychlé, kdybych utíkal, dohoníš mě. Pomoci se také nedovolám, musím honem něco vymyslet.
3: Říkal jsi něco?
4: Jenže s tebou rád půjdu. Ale běž přede mnou, jsi starší, máš na to právo.
2: Tak jdou úzkou cestou jeden za druhým. Přemýšlí králík, dívá se na měsíc. Tu dostal nápad. Vytáhl dvě kukuřice, přidržel je u ocásku.
4: Ach, kmotře, o Otoč se honem. Nějaké strašné zvíře mě drží. Jistě mě sní.
2: Ohlédne se kojot a vidí stín dvou velkých rohů.
3: Hrůza, co je to? Chytlo to králíka? Chytí to i mě?
2: Vylekal se kmotr kojot, utíká pryč. Plný košík nechal ležet na cestě. A kmotr králík vzal oba koše a klidně došel domů. Jídla má teď víc než dost. Dlouho nebude muset na trh.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Právě skončila dnešní pohádka,
1: ve které byl taky moc chytrý králík, jako je ten Alenčin kamarád.
0: Je, Alenko, nemohla by ses mi podepsat.
2: Ahoj, jasně, že mohla. Ahoj, Ušoune, pojďte dál.
1: Ahoj, Jana je tvoje největší obdivovatelka, největší faninka, prostě tě miluje, má tě ráda. Tak jí musíš vyprávět, jak jsi bojovala se srdcovou královnou. Je, to je hustý.
0: Ano, je, to je strašně hustý.
1: Jo, nebo jí třeba vyprávěj, Alenko, o kocourovi Šklíbovi, anebo o tom, jak ses zmenšovala, zvětšovala.
0: To je super, já se snad zblázním. Jsem u Alenky doma, sedím u ní na křesle a Alenka se na mě usmívá.
1: Hele, Alenko, počkej, nebo můžeš taky Janě vyprávět, jak jsi přemohla toho hrozitononského draka.
2: A co kdybych vám o tom nevyprávěla a do říše divů vás prostě vzala sebou?
1: O, asi ne, to nemáme zas tolik času.
0: Ano, to si přeju celý život, jasně, že chceme Ušounku.
1: Ne, nemáme vůbec na to čas.
0: Ušoune, musíme.
1: Vždyť já si z tebe dělám legraci, jasně, že jdeme. O hrozném drakovi si zatím pustíme písničku. Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku.
1: A my už jsme v říši divů.
0: A Jana vypadá, že se snad každou chvílí rozplyne blahem.
1: Oh la la, já bych z toho zpívala.
0: Jo, oh la la, ona se nám zbláznila, la la. Jani, počkej, tiše. Jsou tady sloužící té zlé srdcové královny, tak ať si nás nevšimnou.
1: A kdo to je, to si pěkně s kamarády zahádáme.
0: Ušounova hádanka. Jo, holky a kluci, nastražte ušiska.
1: A řekněte nám, která zvířata, co tady v říši divů slouží srdcové královně, právě slyšíte.
0: Jo, my to víme, ale potichoučku odpovíme. 3, 2, 1, žáby.
1: Jasně, super, holky a kluci, skvěle jste je poznali.
0: Jo, teď už si můžeme oddychnout, naštěstí šli jiným směrem.
1: Tak jak se vám to tady líbí?
0: Super, co Jani?
1: Je to tu úžasné, skvělé, holky a kluci, Ušoune, je to tu prostě bomba, je to hustý, je to přísný, je to paráda.
0: Dost.
1: Ušoune, já mám úkol.
0: No právě, to jsem ti chtěl říct. Ušounův úkol.
1: Teď si řekneme všechna slova, která vymyslíme a která znamenají, že se nám něco líbí.
0: Já to říkal. Jasně, že něco vymyslí. Tak dobře, že je to super, jo, to jsem už řekl. Jana nám tady zablábolila spoustu úžasných slov. No a co ještě třeba?
1: Je to bomba.
0: To už jsi říkala.
1: Je to krása.
0: No třeba, tak přidej ještě něco.
1: Je to nádhera.
0: Jo, no.
1: Je to fantastické.
0: Jo, a já ještě přidávám, je to pecka.
1: Je to dokonalé.
0: Je to úchvatné a bezvadné.
1: Je to přenádherné.
0: Je to Já jsem teda říkal, že to je pře, protože mi došla slova, ale holky a kluci volají všechna možná další slova. Ano, já vás slyším, ano, krása, perfektní, úžasné, nádherné, no to je krása. Ano, děkujeme.
1: Bezvadné.
0: Děkujeme.
1: Teda vy umíte, holky a kluci, tolik slov. A víte co? Vyberte to nejhezčí z nich a běžte ho říct rodičům nebo paní učitelce.
0: Jo, počkat. Třeba takhle, jo? Paní učitelko, vy jste bezvadná.
1: Nebo maminko, ty jsi dokonalá. Tatínku, jsi super.
0: Jo, a já ještě taky něco dodám, jo? Jani, ty jsi neskonale nejsenzačnější.
1: A Ušoune, ty jsi miláček. Udělal jsi mi radost.
0: Jo, to jsem chtěl. Jasně, a vy uděláte radost těm svým dospělým a ještě splníte náš úkol.
1: A tohle přesně jsou ty obyčejné zázraky, jako v naší další písničce.
0: Jo.

0: kluci, posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku.
1: Dneska jsme byli s Alenkou v říši divů a já jsem tak šťastná.
0: No, tak pěkně Alence poděkuj a jdeme zpátky domů, teda do školky.
1: Děkuju moc, Alenko. Kdybych pro tebe mohla někdy něco udělat, stačí říct.
2: Můžeš hned. Já mám hrozně moc ráda tu tvoji tukaní písničku. Nemohla bys mi ji na oplátku zaspívat?
1: Moc ráda.
0: Jo, to ona udělá moc ráda. Ušounova písnička.

0: Moc děkuju.
1: Není zač, rádo se stalo, Alenko. Já děkuju za výlet i za podpis.
2: No tak ahoj, Alenko. My už musíme jít, ona totiž už bude i dnešní pohádková školka končit, jo? Už holky a kluky jen poprosíme o obrázky.
1: Dneska nám prosím namalujte, jak si představujete říši divů.
2: Nebo Alenku.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
2: Jasně, oni si s tím poradí a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci. Mějte se krásně.
2: Jo, jo, jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš ušoun Ružoun.
1: A o něco méně ušatá, ještě pořád okouzlená Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Alenka v říši divů, kterou zpívá Karel Zich.
2: No tak, ano.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: ti.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.

0: snad připravím vlka o lupu.
1: Proč máš takovou hloupou pusu, babi?
2: Mám. To mám ty hloupá proto, aby...

0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihranej. Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
1: Tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím.
0: Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!

0: celičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka o lup. Ještě zpívá Vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
2: Rádio Junior.

0: Minutové zprávy.
1: Knihovnou roku 2026 se stala obecní knihovna v Oldřichově v Hájích v Libereckém kraji. Ocenění za významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb získala knihovna za revitalizaci knihovny. Městskou knihovnou roku 2026 se stala knihovna Třinec a cenu knihovník do 35 let získal Martin Praslička z Městské knihovny v Praze. Nový filmový festival začal neobvykle 0. a zároveň symbolicky 19. ročníkem. Od 1. do 4. října promění Trutnov v místo setkání filmařů na začátku jejich profesní cesty, zkušených osobností i diváků, kteří chtějí objevovat budoucí jména kinematografie. Patronem festivalu je režisér Jan Hřebejt. A jaké bude počasí? Dnes bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia.

a zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad, v panských bořinách se právě rosou přikrývá tucet hravých lesních.

zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad, moudrý mlynář dělá křížek dětem na čelo, aby klidně se jim spalo.

0: zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

člověk, jsem král orangutan, jsem král všech králů, král, jsem král orangutan. Teď já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem král

0: Mami, mami, a jak vypadá?
1: Kdo? Náš tatínek? Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád?

0: Děkuji vám, přátelé.
1: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Ještě jednou. A po druhé. A teď všichni. A kdo se to pláká? A tamhle vzadu. No to je dost.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

sedí s klidem, rychle zasedni. V zápětí fistulí zavolá mě k tabuli.

jakých chcete snít a jakým chcete věřit, pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím,

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Hotové správy.
1: Knihovnou roku 2026 se stala obecní knihovna v Oldřichově v Hájích v Libereckém kraji. Ocenění za významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb získala knihovna za revitalizaci knihovny. Městskou knihovnou roku 2026 se stala knihovna Třinec a cenu knihovník do 35 let získal Martin Praslička z Městské knihovny v Praze. Nový filmový festival začal neobvykle 0. a zároveň symbolicky 19. ročníkem. Od 1. do 4. října promění Trutnov v místo setkání filmařů na začátku jejich profesní cesty, zkušených osobností i diváků, kteří chtějí objevovat budoucí jména kinematografie. Patronem festivalu je režisér Jan Hřebejk. A jaké bude počasí? Dnes bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
4: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jihau!

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Jmenovat se Klárka Řehořová, bydlet v Praze 4 a neumět vyslovit R a Ř, to je opravdu nepříjemná situace. Jakou roli bude mít v příběhu pták Loskuták? Pohádku Neberte nám ptáka Loskutáka napsal Pavel Bridge. Režie v roce 2004 Vladimír Kromov. Hrají Rosita Erbanová, Simona Postlerová, Aleš Procházka, Petr Vacek, Jan Přeučil a další.

0: 333 stříbrných střech.
1: Tak málo? To u mě 3333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 3333 stříbrných střech.
2: A u mě 33333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 33333 stříbrných střech.
1: A jestli pak víš, že trumpetistka s trumpetistou měli malá trumpeťátka, chovali je v trumpetách a z trumpet šlo trá, trá, trá.
2: Bravo, to zní dobře. Ale tohle. Pan prezident Tramtár je na zahrádce s Krtkem Rie. Čeká ho zahraniční návštěva Austrálie, až to všechno s Krtkem zrije.
3: Tati, mami, kde jste? Už se zase schováváte.
1: Psst. Klárka, hledá nás.
2: Myslíš, že nakoukne i sem?
1: Ach jo, táto, kdy si spolu zase tak pěkně popovídáme, viď? To krásné r a ř. Věř mi, to mi tak chybí.
2: Ale myslím, že se už dál nemůžeme schovávat před vlastní dcerou ve skříni, abychom si je mohli říkat.
1: Něco jsme si přece slíbili. Když Klárce nejde r a ř, tak je prostě nebudeme před ní říkat. Bylo by jí to líto a plakala by. Víš, jak je citlivá.
2: Ano, drahá, chápu, ale už se to nedá vydržet. Kdybychom se aspoň nejmenovali Rehorovi. Vždyť my se nemůžeme s Klárkou ani představit cizím lidem. Na dovolené v zahraničí? No prosím, tam nikdo neumí naše jméno vyslovit. Ale tajit příjmení u nás doma, v Čechách.
1: Ach jo.
2: Ach. Ne.
1: Psst.
2: Právě jsem se rozhodl. Je nutné, abychom Klárku dovedli k vyhlášenému logopedovi, Mudr Macháňovi. Ten jediný dokáže naučit naši holčičku správně mluvit.
1: Jú, to bude nádhera.
2: Už se nebudeme muset schovávat do skříně, když si budeme chtít zopakovat r a r. Zase vrátíme naše zvonivé jméno na dveře a každý večer před spaním si všichni dáme závody, kdo nejrychleji odříká 333 stříbrných stříkaček.
1: Ale táto, já mám strach. Víš, jak se Klárka bojí doktorů, aby nám hrůzou z logopeda neoněměla.
2: Neboj, půjdu tam s ní a dám na ní pozor.
1: Dobře, dobře, ale dávej pozor i na toho doktora. Někdy má ta naše holka svoji hlavu. Například zubař Florián jí dal přezdívku žralok.
2: Vážně? To protože má silné a zdravé zuby?
1: No ano, silné a zdravé zuby jistě má. Ale zubař Florián nemá jaksi prsty ze železa.
2: Aha. Tomu nerozumím.
1: Nemá prsty ze železa. A sotva se přiblížil k její otevřené pusince, Klárka chňaps, draps a...
2: Au, au, au, au, au, au, au, au, au, to muselo bolet.
1: Právě proto jí řekl, že má chrup jako žralok. Prý zvláštní druh žraloka. Žralok prstožravý. Pro pána, my sedíme tady ve skříni a mě se pálí řízky. Ajajajaj, ajajajaj, právě včas. Ještě jsem je zachránila. Táto! Jájo, jídlo, ke stolu.
3: Kde jste byli? Já mám hlad jako anakonda. Spolikala bych celého slona klidně i skly.
1: Už to bude. Už se to nandavá.
3: Co máme?
1: Řízky. Totiž masové plátky, smažené obalované plátky s opečenými hlízami.
2: S hlízami? A opečenými
1: s bramborami. To víš, že s vařenými bramborami. Ale jak to mám říct bez R?
2: To je fuška. Už abychom mohli mluvit jako normální česká rodina.
3: Co si to tam šeptáte?

0: Vítám, holčičko, tebe i tvého tatínka ve své ordinaci. Jen žádné obavy a přístup blíže. Jsem doktor Macháň. Světová kapacita v oboru správné řeči a naučím mluvit všechno, co má jazyk.
1: I polobotky.
0: Polobotky?
1: Mé polobotky mají jazyky. Naučíte je mluvit?
2: Odpusťte, pane doktore, ona to tak nemyslí.
0: V pořádku, tatínku, neomlouvejte se. Vidím, že je to jasný případ. To máme zjevný rys prostořekosti, latinsky humorus neplechismus. Jukneme se tomu na zoubek. Jak se jmenuješ, holčičko, a odkud jsi?
1: Klajka Žehožová z Plahy 4.
0: Ale to je opravdu jasná diagnóza. Vaše dcera, pane Žehoři, trpí vzácnou kombinací syndromu lásky R s poruchou láskotvorby R. Postačí moje osvědčená metoda, abych tento necvičený, přitom však prostořek jazyček slečny Žehořové proměnil v nástroj líbeznější, než je harfa v orchestru Národního divadla.
2: A nebude jí to bolet?
0: Ani v nejmenším, tatínku. My logopedové nepracujeme se skalpelem jako chirurgové. Mými jedinými nástroji jsou zvučné říkanky a vtipné jazykolamy a pak tato nevinná dřevěná špachtlička, kterou sem tam usměrním neposlušný jazyček.
2: Aha. Ale, pane doktore, chtěl jsem vás varovat.
0: Až potom, tatínku, až potom. Nejdřív provedu lékařský zákrok. Otevři, holčičko, pusinku a řekni a.
1: A.
0: A teď se pustíme do odstranění syndromu hlásky ř.
2: Pane doktore, chtěl bych vám přece jen dopředu říct.
0: Nerušte, tatínku, nebo vás vykážu z ordinace.
2: Mlčím, už mlčím.
0: No proto, vydrž, malá slečno, vložím ti tohle dřívko na jazyk a opakuj po mně říkanku. Říká žížala, že prý není žížala, že to ví už odmala. Stěží je to k uvěření, žížala je ne, že není, ale jak se představit, v tom je háček, v tom je věda, když neumí správně ř a nemá v hlíně logopeda. Ale ne. Copak tohle je nějaká žížalí říkanka? To je říkanka obolení v krku. Znovu. A ještě víc přitlačím dřívkem na ten neposlušný jazyk. Ona mě kousla, au, moje prsty, ahoj, pomoc, zavolejte sanitku. To není pacient, to je krokodýl nilský, neléčím krokodýly.
2: Promiňte, pane doktore, já vás chtěl varovat, ale vy...
0: Ven!
2: Vy jste mě nenechal domluvit.

0: kombát! Nevídáno, neslýcháno. Školačka pokousala vyhlášeného logopeda. Lékař v pracovní neschopnosti s podezřením na vzteklinu. Kdo nečte hrombát, houby s octem bí.
1: Hrom, aby do toho... Odpustí já, jo. Blesk, aby do toho. Vždyť ten s těmi novinami huláká o tobě. Počkej, hned zjistím, o co jde.
0: Jeden výtisk, pane?
1: Ano, prosím.
0: To máme ale dneska kousavou mládež, vidíte, pane?
1: Cože? Ach, ano, jistě, jistě. Víte co? Dejte mi ty noviny všechny.
0: Jak je libo, prosím, prosím. Ale tamhle na chodníku, není to vaše dcera? Ta, co se k ní zbíhají všichni lidi z okolí.
1: A sakra.
2: Klárko! Klárko, vydrž! Běžím k tobě!
3: Holčičko! Halo, holčičko! Ukaž zuby! Máš ještě mléčné, nebo už trvalé?
4: Slečinko, je logoped sladký, slaný nebo kyselý?
2: Ustupte!
5: Tak odpověz, děvče, umíš mluvit?
1: Ustupte, ustupte, nechte nás. Já jo, utíkej, honem, poběž!
3: Chyťte je!
5: To je ta kousavá holka, co oni píšou v novinách.
4: Chyťte ji dřív, než zas někoho pokouše.
5: Ano, ano, určitě.
1: Utekli jsme. Vzduch je čistý. Můžeme jít domů. Ty noviny ale schovám. A o pokousání logopeda před maminkou ani muk. Ano, zlobila by se.
6: Já vůbec nemusím mluvit.
1: Ale já jo.
6: Jasně, mluvit nebudu, nebudu a nebudu. Už nikdy o ničem a s nikým. Všichni jste stejně plotivní dospěláci. Nepromluvím už ani slovo. Klidně se přede mnou do té skříně zavřete na doživotí a říkejte si tajně svoje žikanky. Ode mě neuslyšíte už ani nil.

0: To jsme dopadli. Dřív Klárka nemluvila správně, ale aspoň mluvila. A teď už 2 týdny jsme od ní neslyšeli ani půl slova.
1: Ach jo.
0: Aspoň kdyby zavrněla jako kotě, když jí pohladím. Nebo zakňučila jako pejsek, ale ona nevydá ani hlásku.
1: A to má zítra narozeniny.
0: To budou smutné narozeniny. Moc smutné narozeniny.
1: Vzpomínáš, jak jsme s ní o minulých narozeninách šli do zoo?
0: Ano. Ano, jakou měla tehdy radost, když k ní slon natáhl chobot a ona mu s ním potřásla a řekla: tě pič, slone, já jsem Klajka Žehožová z Plahy 4. Těší mě, že tě požnávám. Ten její milý hlásek, jak ráda bych ho zase slyšela.
1: Ach, jo.
0: Kdyby se tak čas dal vrátit zpátky.
1: A proč by nedal, maminko? Páni, že mě to hned nenapadlo. Ano, vezmeme Klárku do zoo. Ty si oblečeš ty hezké růžové šaty jako v loni, já se oholím a vezmu si bílou košili a zase půjdeme k šedivému slonovi. Ten svoji malou kamarádku pozná, protože sloni mají přece sloní paměť. Natáhne svůj dlouhý chobot a ona si s ním potřese a znovu začne mluvit.
0: Myslíš, táto?
1: Nemyslím, to vím. Když uděláme všechno úplně stejně jako před rokem, podaří se to.

0: Už tam budeme. Jájo, táto, vidíte sloní výběh?
1: No, výběh vidím, ale slony ne.
0: Třeba jsou schovaní v pavilonu.
2: Nejsou, drahá paní. Sloní rodina pana elefanta mě požádala, abych omluvil jejich nepřítomnost. Jsou právě na návštěvě u příbuzných.
0: No, pána Jana, táto, kdo to mluví?
2: Dočasná adresa Safari Dvůr Králové.
1: Mně se zdá, že je to ten špaček tamhle v kleci.
2: Dovolte, abych vás opravil, pane. Nejsem špaček, mé jméno je Loskuták Posvátný. Původem z Indonésie.
3: Jú, tomu ale dlandí jazyk.
0: Mluví. Ona mluví, táto.
2: Drandí, holčičko, drandí. Hláska R je královnou mezi hláskami ve slabikáři. Zaslouží si zvláštní pozornost na jazyku. Jazyk se s ní musí laskat.
3: Chtěla jsem říct, že ti ten jazyk ale jede.
2: A jak se vlastně jmenuješ, holčičko?
3: Já jsem Klájka Žehožová z Plahy 4.
2: Aha. Podívejme. A jsi Klájka Žehožová z Plahy 4? A nebo snad Klárka Žehožová z Prahy 4? Víš, já bych ti nechtěl komolit jméno. Jestli se máme spřátelit, a já bych se moc rád spřátelil, tak bych to potřeboval vědět úplně přesně.
3: Já to nedokážu líp povědět.
2: Ale no tak to nic. Přistup blíž k mé kleci, dívej se mi na zobák a opakuj. Klárka Řehořová z Prahy 4.
3: Klárka Řehořová z Plahy 4.
2: No, ale ještě jednou. Klárka.
3: Klárka.
2: Ano. Řehořová?
3: Řehořová.
2: Tak, z Prahy.
3: Z Prahy.
2: Ano, 4.
3: 4.
2: Jo, výborně, a teď sama.
3: Klárka Řehořová z Prahy 4.
2: Výborně, vidíš, teď už to nespletu.
4: Ona to řekla. Slyšela jsi to, maminko? Hurá!
0: Slyšela, tatínku, řekla poprvé r i ř.
4: Loskutáku, ty jsi genius. Ty jsi nad všechny logopedy.
2: Ale... vždyť to byla maličkost.
4: Doktor Macháně pukne vsteky, až uslyší, co dokážeš i bez lámání jazyka dřevěnou špachtlí.
2: Ale no tak, pane Řehoři, já jsem jenom malý černý pták a vy mě tolik chválíte, že za chvíli budu rudý jako papoušek a nepozná mě vlastní rodina. Víte, něco vám prozradím. Já jsem se naučil mluvit, protože si mě ochočil můj ošetřovatel.
5: Ošetřovatel?
2: Ano, je moc hodný. Každý den si našel čas a povídal si se mnou. A já přitom zjistil, že řeč, ano, to je to nejzvláštnější umění na světě.
4: Umění?
2: Samozřejmě. Opravdu správně mluvíme jenom, když máme někoho rádi. Schválně, já si vás vyzkouším. Co řeknou děti na celém světě jako první slovo?
3: Máma nebo táta?
2: Správně, správně, Klárko. A proč? Protože maminku a tatínka mají nejradši.
0: Jenže naší Klárce nešlo r a ř.
2: Na tak těžké hlásky už nevystačí jenom táta s mámou. Na to děti potřebují ještě sestru, nebo bratra, nebo kamaráda, čili přítele, a taky zvířátko, které mají rád.
0: Já jsem tak šťastná, Loskutáku. Děkujeme ti.
2: No, já myslím, že Klárka je už vyléčená. Ale kdyby jí přece jen ještě r a ř zlobilo, přijďte za mnou a my už ten neposlušný jazyček ochočíme.
4: Ještě jednou ti děkujeme a rádi přijdeme.
3: Loskutáku, díky tobě si teď můžu vlézt s tatínkem a maminkou do skříně a dát si závody ve 333 stříbrných stříkaček. Od teďka budu tvoje největší kamarádka. A kdybys byl někdy v úzkých a potřeboval pomoc, přiběhnu, i kdyby to mělo být na kraj světa.

0: číslo deníku Hrombác. Senzační událost v zoologické zahradě. Pták loskutá k talentovaným logopedem. Kousavá holčička se naučila správné řeči. Kdo nečte Hrombác, houby s octem bí.
1: Ale vida. Dejte mi jedny noviny.
2: Prosím si, taky jeden výtisk.
3: Mně taky.
0: A to ještě není všechno, dámy a pánové, co se dočtete. Na straně dvě! Pozor! Nejnovější policejní zpráva! Muži zákona pátrají po nebezpečném bankovním lupiči Lotrasovi a jeho bandě. Zvláštní znamení, mluví jako dlaždiči. Po čertech špatná mluva může prozradit lupiče, maskované punčochami na hlavách. Buďte bdělí a ostražití. Kdo nečte Hrombác? Houby s octem ví.
4: U krvavý žilotýny. Nastavte svý bramborový ušiska, moji milí zlonuši, a poslouchejte, co ten člobrda mele na celou ulici. Lapáte to do svých kedluben, mý krutí zloducháčkové.
5: Tyjo, jsme celebriti. Inkousti o nás škrábou v Daily News. Já už jako malej kindo chtěl bej superstar. Náčelníku, můžu si ten Hrombác koupit.
4: A proč?
5: Vyplác bych ho jako prezent pro mutr, fotrase, bráchance a strejčka Káju.
4: Sklapni chlebárnu, Feritroubo. Slyšel jsi, že nás vyhmátnou podle našeho mletí pantem na stohonu. Nikam se neder a na novinový prezent si nech zajít chuť.
6: Tak, kapo, ďábelská pravda. Já polechtám člobrdu s novinama a svým nabroušeným zabijákem. Jakože se krvavý Dingo jmenuju. A ona mi vydá zadara. Jinak se zítra dočte na titulní straně, že má v poledne funoc místo oběda.
4: Žádnou kudlu, žádnej mord, krucí písek. Copak jste hluchý jak pařezy? Neslyšeli jste, co ten mamla zhlásal o ptáku loskutáku?
5: O tom ptakopiskovi, co piskuje jak rádio, jo?
6: O tom plašmuškovi, co naučil tu malou správně krákorák.
4: Jo, toho ptáčka myslím. My toho ptáka o půlnoci bafnem. A v pytli unese.
5: Jo.
4: A on nás naučí mluvit tak, že nás žádnej podle hlasu nepozná. No a pak budem v punčochách na ciferníkách, krást v bankách jak straky a poldové proti nám nebudou mít jedinej důkaz.
5: Bravo, ty seš Číman Lotrasy.
6: Ty seš lepšejší než Fantomas.

0: dopředu. Moji surový kasamajstři a jazyšťata za zubní protézu. Za chvíli bude loskutáčisko hnít v pytli jak brambory.
1: Dělej, Newton.
2: To pozorně drž.
0: Co tam dělej?
3: Darebáci, darebáci, no. puste mě, pomoc, pomoc. Jo. Že vás klovnu, no, pojď sem, tu máš.
2: U vás.
3: A ty taky, tu máš. A ty taky, tu
2: bolí.
3: Máš.
2: Bolí. Náčelníku, ten papagaj mě udělal díru do punčochy na kebuli. Kluči brko. On mě snad provrtali díru do palice. Šmarja, teče mi mozek.
0: Mlkni troubo. Tu šlicnu ti zalepíme. A kde nic není, tam nic týct nemůže. Teď fofrem zavašlo skutáka do pytle. Hýbaj.
1: Já bych se s tím vtákem nemazlil. Šmik fik a bylo by po vtákách.
0: Herdek, co to žvástáš, dingo? Kolikrát ti mám troubit, že pro nás má ten exot cenu zlata jenom živej? Až nás našprtá, jak správně mluvit, navlíknem si přes ksichty punčochovou garderobu, v bance křiknem něco spisovnějšího než Valtelové a budem nepolapitelný, páč nás nikdo nepozná.
4: Hele, policie, armáda, detektivové, únos! Zachraňte mě, pomoc! Klárko Řehořová z Prahy 4!
2: Pušti hromadu peří, nebo tě zakroutím krkem!
3: Tyli,
2: co ten pták vyšiluje?
0: Datluje svým zobákovým vercajkem morzovku. SOS.
1: Pusťte mě na něho, kadibutku. Já mu zvednu fazonu, už k mu všecka brká.
0: Klídek, dingo, dej si zpětnej kvalt. Tam, kam my ho uneseme, odtud se nedoklepe o pomoc ani tuctem morzovek.

0: dnešní vydání deníku Hrombác. Pták, loskuták, obětí únosu. Včerejší noci zmizel nejslavnější mluvící pták ze své klece. Policie marně pátrá po stopě únosců. Donečte Hrombác, houby s octem ví.
1: A to zase prr. To bych se na to podívala, abych nevypátrala kamaráda, který mě naučil r a r. Tatínku?
2: Ano, Klárko?
1: Od teďka přestávám být Klárkou a stávám se soukromou detektivkou. Ty budeš můj osobní pomocník. Musíme najít a zachránit ptáka loskutáka. Ať se třesou zloději.
3: A nechceš raději počkat na policii? Nebo aspoň na maminku?
1: Loskuták naučil mluvit mě a ne policii. To já se mu slíbila, že poběžím třeba na kraj světa, když bude v nesnázích. No, maminka je na nákupech a to, jak víš, trvá vždycky děsně dlouho. Na, vezmi detektivní lupu na sledování stop a vyrazíme.
3: No, jak myslíš?

0: Ať pátrám, jak pátrám, soukromá detektivko Klárko, nevidím ani tu sebemenší stopu. V zoo nebylo nic, ani tady v parku.
1: Trpělivost, milý pomocníku, trpělivost stopy přináší.
0: A přece, mám ji, vidíš? Tadyhle v ušlapané trávě leží pírka ptáka loskutáka.
1: Ukaž, půjč mi lupu. Ale milý pomocníku, vždyť to nejsou jeho pírka.
0: Zatrápeně. A čí by tedy byla?
1: Pověz, jakou barvu mají podle tebe pírka ptáka loskutáka. No, můj detektivní pomocníku.
0: Mají, abych tak řekl, mají barvu... Už to mám! Loskutáčí.
1: Správně, pomocníku, loskutáčí. Ale tahle pírka nemají loskutáčí barvu. Ta mají barvu sojčí. A proto patří komu?
0: Sojce.
1: Ano. Hledali jsme stopu ptáka loskutáka, ale našli jsme stopu sojky.
0: A já už tu vypátranou sojku slyším.

0: tu písničku zpíváš špatně.
1: A nezpívám. Škubal táta nosku táta, škubala máma taky.
0: Kde tak je to špatně? Správně je to takhle.

0: mi řekneš, proč zpíváš o loskutákovi?
1: Nemusí pořád v písničce chytat a škubat jenom nás, sojky.
2: Není to spravedlivý.
1: Dneska jsem viděla, jak tři hromotluci vlekli pytel s ptákem loskutákem.
2: A ten mluvící exot ze zoologický ani nepíp. Jen s zobákem datloval jako strakapout. Didi, ta, didi, S.O.S.
1: Ale je mu to houby platný.
2: V černém lese, kam ho nesli, ho nikdo neuslyší.
3: Ty jsi ale škodolibá, sojka. Jak můžeš mít radost z cizího neštěstí? Já bych tě...
0: Nech ji, můj pomocníku. Hlavně, že nám řekla, kde je loskuták. Poběž, ať ho zachráníme.

0: Už nemůžu, detektivko. Bloudíme. Myslím, že bychom měli začít pátrat sami po sobě, abychom se vůbec našli.
1: Máš pravdu, pomocníku. Možná budeme muset přespat tamhle v té lesní chaloupce.
0: Vyloučeno. V takových barabiznách nebývá bezpečno. Většinou tam žijí strašidla.
1: Ale vždycky si mi tvrdil, že strašidla neexistují.
0: Aha. No tak teď ti tvrdím, že existují. Podívej, právě teď z té chaloupky vychází osoba, která vypadá zrovna jako strašidlo.
1: Ju, no ta má teda ránu. Myslíš, že nás zahlídla?
0: Těžko, s tou dlouhou černou patkou přes oči. Pojď, radši se jí obloukem vyhneme.
1: A zrovna ne. Třeba tu v lese něco podezřelého zaslechla. Může být jediný svědek. Musíme ji podrobit křížovému výslechu.
0: No, když jinak nedáš, tak pojďme.
1: Dobrý den, paní.
2: Dobrý, spíš černý.
1: Jsem soukromá detektivka Klárka Řehořová a tohle je můj pomocník, tatínek Řehoř.
0: Dobrý den.
2: A já jsem černá sarapatka. Už spoustu let si nedělám naději, že by nějaký den byl dobrý. Denně jsem četla černou kroniku a dozvěděla se o tolika katastrofách, neštěstích, nehodách, požárech a zločinech, že mě ani tvůj nevinný hlas, detektivko Klárko Řehořová, nepřesvědčí, že zrovna ten dnešní den je jiný.
1: Jú, vy jste ale divná, paní sarapatko.
0: A zahořklá.
2: Dneska už ani nemusím číst, abych věděla, jaký svět je. Dávno mi zarostly oči černou patkou, ale i když pořádně nevidím, stále ještě slyším, že se dějou jenom samý zlý věci.
0: To je strašná pesimistka. Potřebovala by ostříhat tu patku, aby neviděla svět tak černě.
1: A neslyšela jste náhodou, jestli se něco zlého nestalo taky tady v černém lese?
2: Jo, brousí tu kolem tři moc divný chlapy. Mluví jako dlaždiči a trochu huhlají, jako by měli na hlavách punčochy. Táhli sebou v pytli něco živýho. Asi, aby si na tom někde v klidu pochutnali.
1: Pochutnali?
0: Ale to ne!
1: To byl přece pták loskuták.
2: Pták loskuták? Myslela jsem si, že by to mohl být španělský ptáček a že si ho dají slíží. Ale pták loskuták. No, to musí být jinačí pochoutka. Určitě si ho připraví na kmíně s houbami z černého lesa.
1: Že vám není hamba. Pták loskuták přece není k jídlu. Je to náš kamarád. A kamarádi se nejedí.
2: Ha, nevěříte, že se i kamarád dá sníst? Já se kouknu přes svou černou patku a vím, že co se má stát, to se taky stane. Ptáčka rozkráje ji na plátky, potřou hořčicí, osolí, opepří.
0: A dost, dost! Takové hloupé povídačky, jenom Klárku děsíte, sarapatko. Že na vás vezmu nůžky a ostříhám vám tu vaši patku.
2: Dejte to pryč, chlape, nesahej na mě. Teď budu mít na ofině zuby.
0: Žádné zuby na ofině. Vezmu to pěkně zkrátka. Na ježka.
2: Pomoc! Pomoc! Moje patka!
0: A je pryč.
2: No tak to ne. To ne, 20 let jsem nebyla u kadeřníka. Teď bych se měla nechat očkubat nějakým cvakajícím šílencem. Tak to ne. Rychle nohy na ramena.
0: Podívej, Klárko, jak ta osoba peláší.
1: Tati, něco slyším.
0: Opravdu, někdo se sem blíží.

0: Mordie, zase ta kůča. My bloudíme, moji zlotřilci, tudy už jsme vandrovali.
1: Aj, náčelníku, aj. A já už vtáka loskutáka dál neunesu, ani vrabčí krok.
2: Lefňukej, troubo, 100% zločinec nebolí nikdy.
3: Jsou to oni.
4: Co budeme dělat?
3: Na strom, honem na ten vysoký smrk.
4: Co pak jsem veverka?
3: Fofrem nahoru.
4: Páni, to je výška. Mám závrať.
5: Lotrasy, Ferry Troubo.
1: Co je?
5: Krvavý dingo.
2: No to žvaní.
5: Odpusťte, gentlemani, že vás celou tu dobu poslouchám. Ale jestli se chcete ode mne naučit mluvit, musíte mě pustit z pytle ven.
1: No jo, Marek, šéfe, já bych dal oddechový čas. Zastavil se a dřepnul do mechu. Já jsem uchozený jak vteřinová ručička.
2: Já taky.
0: OK, zastavíme. Dáme voraz, ale ty zůstaneš loskutáků přikurtovaný k smrku.
5: Třeba k jedli, jenom už mne pustíte ven.
2: Ale jestli s náma nepromrskáš nezločinecký mluvení a my s ním nezačneme držkovat, jako když biče mrská, zakroutíme ti kejákem na divo, že jo?
6: Zakroutíme!

0: Máme je darebáky. A Loskoták je s nimi živý a zdravý.
1: To mi spadl kámen ze srdce, že není ani na kmíně, ani na houbách. Ale co teď, detektivko? Vždyť jsou v přesile.
0: Natrej co nejvíc šišek. Vyhlásíme zločincům šiškovou válku.
1: Ach tak. No, to je výborný nápad. Co asi udělá zločinec, když dostane šiškou do šišky?
0: Pozor, ať pod námi nerupne větev.
2: Žádáte mě o jazykovou pomoc, pánové, a proto prosím přistupme k první lekci. Vejdete-li do banky, jaká jsou vaše první slova?
3: Protezi nahoru a valte mergle!
2: Ale fuj, to zní tak špatně. Co pak neslyšíte, jak to tahá za uši? Opakujte pomalu po mně. Prosím pěkně, slečno pokladní, ruce vzhůru.
3: Prosím pěkně, slečno pokladní, ruce vzhůru.
2: Výborně. Slyším, že jste moc šikovní žáci. Děláte pokroky, něco mi tam ale vadí. Nešlo by to třeba bez ruce vzhůru?
4: Co?
5: Cože? Bez ruce vzhůru?
2: Ano.

0: hořové spraví 4.
1: Hezky!
2: Co se to ale se mnou děje? Čím líp mluvím, tím míň se mi chce loupit a krást.
0: To rád slyším. Moje výuka začíná zabírat. A teď je na řadě Ferry Trouba.
1: Slečno potravní, peru vám spásný den a vzbuďte, prosím, tvůj tajbl, nejde to, já nemám na to makovici.
0: Krvavý dingo?
3: Zlatý oči z pacizeury, takovou větu já nikdy nepřinesu přes pisky.
4: Teď nebo nikdy, bal!
2: Co to je? Nálet!
3: Jauáš, zachla mě šiška do šišky.
0: Do nich!
4: Vítězíme! Padáme!
0: Haló, Klárko, probuď se, haló!
5: Kde to jsem, Loskutáku? A už si vzpomínám. Únosci, pátrání, šišková bitva a pak ta větev, praskla. A tatínek?
6: Tady jsem, Klárko.
5: A co ti strašliví lupiči?
2: No, my už nejsme jako dřív, holčičko. Nemusíš se nás bát. Od chvíle, co mi pták Loskuták dal lekci správné mluvy, jako by se mi v hlavě rozsvítilo. Já už nechci být lupičem.
3: Hrome, já taky ne. Musel jsem sice nejdřív dostat šiškou do šišky, pardon, do hlavy, ale teď už nechci nahánět lidem hrůzu.
5: Páni, mně se snad všechno jen zdálo.
1: Nezdálo, Klárko, jakože se Ferry Trouba po svým loupežnickým tatínkovi jmenuju. Já sice ještě pořád nemluvím úplně bez chyb, páč mám hrozitánsky dlouhý to vedení, ale myslím už jináč, co mě tvůj otecko spad, jak zralá hruška na kokos.
2: Nevím, jak vy, ale já bych se šel ke svým zločinům nejraději přiznat.
3: Já taky, náčelníku.
1: No, i já.
2: Táku, Loskutáku, můžeme tě poprosit za odpuštění, že jsme tě unesli.
3: A jít se přihlásit
1: na policii. Tak, sami se udat.
0: Ale ano, jistě, s radostí vás tam doprovodím.
7: Zvláštní vydání deníku Hrombác. Lotrasova banda se polepšila. Zločinci litují svých činů. Nejen správná řeč, ale i správné srdce dělá správného člověka. Šťastné shledání Klárky Řehořové z Prahy 4 a ptáka Loskutáka. Kdo nečte Hrombác, houby s octem bíjí.

Slyšeli jste pohádku Neberte nám ptáka loskutáka, kterou napsal Pavel Brič. Účinkovali Rozita Erbanová jako Klárka Řehořová, Simona Postlerová jako Maminka Řehořová, Aleš Procházka jako Tatínek Řehoř. Ptáka loskutáka hrál Petr Vacek, logopeda doktora Macháně Jan Přeučil, Sojku Áju Tatiana Medvecká a černou sarapatku Jiřina Jirásková. Zločineckou bandu představovali Pavel Rimský, Milan Steindler a Bohumil Klepl a Kamelota David Novotný. Dále spolupracovali zvukové efekty Josef Plechatý, záznam a střih Pavla Horinová, zvuk Ladislav Rajch, produkce Dana Rajchová, hudbu složil Tomáš Pergl, dramaturg Václava Ledvinková, režie Vladimír Gromov. Zajímá.

0: holky, ahoj kluci, vítejte v mé tedy už jau nově oblíbené pohádkové školce. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, Ušone, ahoj, kamarádi. Tamhle za oknem je bílý králík, jako v té knížce o Alence.
0: Co prosím, co to říkáš, Jani?
1: Ale vidím z okna bílého králíka a představuju si svůj oblíbený příběh o Alence, která se podívala do říše divů. Běžela za bílým králíčkem, co měl na sobě kabátek, v ruce brýle, a pak letěla králičí norou až do říše divů.
0: Jo, jasně. No já mám vždycky oči navrch hlavy vedle antény, když o tom Alenka vypráví. Zažila vážně velikanonánské dobrodružství.
1: Co? Počkej, ty znáš Alenku?
0: Znám a mám ji moc rád. Skoro jako tebe.
1: Ušonku, prosím tě, seznam mě s Alenkou, prosím.
0: No to víš, že tě někdy seznámí.
1: Ne, někdy ne, dneska prosím, teď hned prosím.
0: Tedy Jani, ty jsi ale nedočkavá, takovou tě neznám.
1: Už jsem oblečená, tak jdeme, jenom zamknu.
0: Holky a kluci, to jste neviděli, takový fofr, ani jsem se neohlédl a Jana už je obutá, dokonce má zavázané i tkaničky, což jí jinak trvá snad půl hodiny.
1: Tak jdeme.
0: Počkej, Jani, nejdřív tu mám pro holky a pro kluky úkol. Ušounův úkol. Holky a kluci, dovolte se maminky nebo paní učitelky, jestli si můžete přinést k poslechu školky boty. Jo? No ano, boty, slyšíte dobře. A taky je poproste, aby vám během písničky stoply, jak dlouho vám trvá asi si boty obout, když se vážně snažíte.
1: Tak jako já, když se těším na Alenku. Já jsem strašně rychlá.
0: Jo, tak pozor. My vám pustíme písničku, vydáme se za Alenkou a vy zatím udělejte světový rekord v obouvání bot. Ušounova písnička.

0: dobí.
1: Na té pouci, snad se nechceš taky dívat, večerníte přece není pro dospělé. A co nádobí?
2: Já vám dám nádobí, já vás roztrhnu jako hady.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a my už jdeme za Alenkou, za tou, co byla v říši divů.
1: No, kamarádi, my nejdeme, my přímo běžíme, my letíme.
0: Už se nemůžu dočkat.
1: No, vždyť mě Jani uženeš. No, já vím, Jani, ale holky a kluci, jak dopadl váš úkol? Máte světový rekord v obouvání bot?
0: Co? Cože? A slyším, úkol jste zvládli skvěle. A jestli nám chcete svůj rekord napsat, budeme rádi.
1: Adresu znáte, ushoun@rozhlas.cz.
0: A teď si holky a kluci po cestě k Alence trošku zacvičíme. Co říkáte, aby nám to uteklo?
1: Počkej, vždyť běžíme.
0: Ale kamarádi, ještě ne.
1: No tak pojďte, jdeme na to. Ushounovo cvičení. Tak, holky a kluci, jdeme rychlým krokem kolem dokola školky a občas si musíme i poběhnout, abychom Janě stačili.
0: A hop a skok, a hop a skok, a krok a krok, paráda, jde vám to skvěle a nefrfňáte u toho jako ušoun.
1: Já přeci nefrfňám, já jenom tě trošku brzdím, aby ses mi neuhnala. Tak pozor, pozor, pozor, povolený strom, počkej, počkej, musíme ho přeskočit, ale opatrně.
0: A hop. A jeden skok. A další strom a další skok.
1: Oh, jo, jo, jo, jo, jo. No a pak zase rychlým krokem pěkně rázujeme okolo školky, okolo obýváku, okolo ložnice, okolo celého bytu, nebo školky, školy, nebo
0: utíkáme,
1: kde to vlastně jste.
0: Utíkáme,
1: občas taky poběhneme, utíkáme. Už jsem se trošku zadýchaný.
0: Pozor,
1: no co?
0: Tady je jenom úzká cestička, po které musíme jít bokem, tak děláme opatrně kroky na jednu stranu, protáhneme se.
1: Jo, musíme se protáhnout na jednu stranu a teď můžeme i na druhou stranu.
0: Stejnou cestičkou
1: musíme i na druhou stranu.
0: Super, holky a kluci, krásně jsme si zacvičili. No, a už jsme tady.
1: Už jsme na místě. Jani, ale víš co, vydýcháme se, jo? Jo. No jasně, vždyť jsme běhali. Tak počkej, počkej. Pustíme si teď pohádku. Vydýcháme se. A pak půjdeme za Alenkou.
0: Jo, to jsou zdržovačky, no. No tak dobře teda.
1: Ušounova pohádka.
2: Kojot a králík. Potkali se na cestě, kde chodí mnoho zvířat, kojot a králík. Kojot povídá:
3: Jak se máš, kmotře? Vypadáš dobře, jsi takový baculatý.
4: Ajajaj, jak moc se mu zamlouvám, to není dobré.
3: Jdu do města na trh. Nechceš jít se mnou?
2: Králík měl také namířeno k městu, ale jít s kojotem? Na odlehlém místě by přítele snědl. Proto králík povídá:
4: Jdu přesně na opačnou stranu, navštívit příbuzné.
3: Tak to se nedá nic dělat. Potkáme se příště. S Bohem!
2: Králík si oddechl. Nějakou chvíli počkal, až mu kojot zmizí z očí, pak se také vydal na trh. Koupil kukuřici, vrací se domů. Už se stmívá, vychází měsíc a tu najednou vykoukne z křoví kojot rovněž s košíkem.
3: Ale, zase se potkáváme. No, půjdeme spolu k řece.
4: A u řeky, kam nikdo nechodí, mě sníš. Sníš mě, vodou zapiješ. Nohy máš rychlé, kdybych utíkal, dohoníš mě. Pomoci se také nedovolám, musím honem něco vymyslet.
3: Říkal jsi něco?
4: Jenže s tebou rád půjdu. Ale běž přede mnou, jsi starší, máš na to právo.
2: Tak jdou úzkou cestou jeden za druhým. Přemýšlí králík, dívá se na měsíc, a tu dostal nápad. Vytáhl dvě kukuřice, přidržel je u ocásku.
4: Ach, kmotře, Otoč se honem. Nějaké strašné zvíře mě drží. Jistě mě sní.
2: Ohlédne se kojot a vidí stín dvou velkých rohů.
3: Hrůza, co je to? Chytlo to králíka? Chytí to i mě?
2: Vylekal se kmotr kojot, utíká pryč. Plný košík nechal ležet na cestě. A kmotr králík vzal oba koše a klidně došel domů. Jídla má teď víc než dost. Dlouho nebude muset na trh.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Právě skončila dnešní pohádka,
1: ve které byl taky moc chytrý králík, jako je ten Alenčin kamarád.
0: Je, Alenko, nemohla by ses mi podepsat.
2: Ahoj, jasně, že mohla. Ahoj, Ušoune. Pojďte dál.
1: Ahoj, Jana je tvoje největší obdivovatelka, největší faninka, prostě tě miluje, má tě ráda. Tak jí musíš vyprávět, jak jsi bojovala se srdcovou královnou. Je, to je hustý.
0: Ano, je, to je strašně hustý.
1: Jo, nebo jí třeba vyprávěj, Alenko, o kocourovi Šklíbovi, anebo o tom, jak ses zmenšovala, zvětšovala.
0: Ano, to je super, já se snad zblázním. Jsem u Alenky doma, sedím u ní na křesle a Alenka se na mě usmívá.
1: Hele, Alenko, počkej, nebo můžeš taky Janě vyprávět, jak jsi přemohla toho hrozitonanánského draka.
2: A co kdybych vám o tom nevyprávěla a do říše divů vás prostě vzala sebou?
1: O, asi ne, to nemáme zas tolik času.
0: Ano, to si přeju celý život, jasně, že chceme Ušounku.
1: Ne, nemáme vůbec na to čas.
0: Ušoune, musíme.
1: Vždyť já si z tebe dělám legraci, jasně, že jdeme. O hrozném drakovi si zatím pustíme písničku. Ušounova písnička.
3: Ač

0: Holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku.
1: A my už jsme v říši divů.
0: A Jana vypadá, že se snad každou chvílí rozplyne blahem.
1: Oh la la, já bych z toho zpívala.
0: Jo, oh la la, ona se nám zbláznila, la la. Počkej, tiše. Jsou tady sloužící té zlé srdcové královny, tak ať si nás nevšimnou.
1: A kdo to je, to si pěkně s kamarády zahádáme.
0: Ušounova hádanka. Jo, holky a kluci, nastražte ušiska.
1: A řekněte nám, která zvířata, co tady v říši divů slouží srdcové královně, právě slyšíte.
0: Jo, my to víme, ale potichoučku odpovíme. 3, 2, 1, žáby.
1: Jasně, super, holky a kluci, skvěle jste je poznali.
0: Jo, teď už si můžeme oddychnout, naštěstí šli jiným směrem.
1: Tak jak se vám to tady líbí?
0: Super, co, Jani?
1: Je to tu úžasné, skvělé, holky a kluci, Ušoune, je to tu prostě bomba, je to hustý, je to přísný, je to paráda.
0: Dost.
1: Ušoune, já mám úkol.
0: No právě, to jsem ti chtěl říct. Ušounův úkol.
1: Teď si řekneme všechna slova, která vymyslíme a která znamenají, že se nám něco líbí.
0: Já to říkal. Jasně, že něco vymyslí. Tak dobře, že je to super, jo, to jsem už řekl. Jana nám tady zablábolila spoustu úžasných slov. No a co ještě třeba?
1: Je to bomba.
0: To už jsi říkala.
1: Je to krása.
0: No třeba, tak přidej ještě něco.
1: Je to nádhera.
0: Jo, no.
1: Je to fantastické.
0: Jo, a já ještě přidávám, je to pecka.
1: Je to dokonalé.
0: Je to úchvatné a bezvadné.
1: Je to přenádherné.
0: Je to pře. Já jsem teda říkal, že to je pře, protože mi došla slova, ale holky a kluci volají všechna možná další slova. Ano, já vás slyším. Ano, krása, perfektní, úžasné, nádherné. No to je krása. Ano, děkujeme.
1: Bezvadné.
0: Děkujeme.
1: Vy umíte, holky a kluci, tolik slov. A víte co? Vyberte to nejhezčí z nich a běžte ho říct rodičům nebo paní učitelce.
0: Jo, počkat. Třeba takhle, jo? Paní učitelko, vy jste bezvadná.
1: Nebo maminko, ty jsi dokonalá. Tatínku, jsi super.
0: Jo, a já ještě taky něco dodám, jo? Jani, ty jsi neskonale nejsenzačnější.
1: Je, a Ušoune, ty jsi miláček. Udělal jsi mi radost.
0: Jo, to jsem chtěl. Jasně, a vy uděláte radost těm svým dospělým a ještě splníte náš úkol.
1: A tohle přesně jsou ty obyčejné zázraky, jako v naší další písničce.
0: Jo.

0: kluci, posloucháte mou, tedy už jen novou pohádkovou školku.
1: Dneska jsme byli s Alenkou v říši divů a já jsem tak šťastná.
0: No, tak pěkně Alence poděkuj a jdeme zpátky domů, teda do školky.
1: Děkuju moc, Alenko. Kdybych pro tebe mohla někdy něco udělat, stačí říct.
2: Můžeš hned. Já mám hrozně moc ráda tu tvoji tukaní písničku. Nemohla bys mi ji na oplátku zaspívat?
1: Moc ráda.
0: Jo, to ona udělá moc ráda. Už je nová písnička.

0: moc děkuju.
1: Není zač, rádo se stalo, Alenko. Já děkuju za výlet i za podpis.
2: No tak ahoj, Alenko. My už musíme jít, ona totiž už bude i dnešní pohádková školka končit, jo? Už holky a kluky jen poprosíme o obrázky.
1: Dneska nám prosím namalujte, jak si představujete říši divů.
2: Nebo Alenku.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
2: Jasně, oni si s tím poradí a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci. Mějte se krásně.
2: Jo, jo, jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun.
1: A o něco méně ušatá, ještě pořád okouzlená Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Alenka v říši divů, kterou zpívá Karel Zich.
2: No tak, ano.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žily byly.
1: Žila byla jednou jedna astronomka, Karolin Heršlová. Život této mladé dámy krásně ukazuje, že i když od vás nikdo moc nečeká, můžete dokázat velké věci. Karolin Heršlová se narodila roku 1750 v Hanovru na území dnešního Německa. Na svět přišla jako osmé dítě v rodině hudebníka. V 10 letech ale prodělala tyfus. Tahle závažná nemoc způsobila, že přestala růst a měřila asi tak jen 130 cm. Měla také problémy se zrakem. Otec své děti podporoval ve vzdělávání, ale matka byla přesvědčená, že jejich maličká dcerka se nikdy neprovdá a zůstane jen pomocnicí v domácnosti, jako nějaká popelka. Ale to se spletla. Ve svých 22 letech se Karolin přestěhovala do Anglie za starším bratrem Williamem Herschlem, aby se mu starala o domácnost. William byl hudebník a měl rád astronomii. Bavilo ho vyrábět a zdokonalovat dalekohledy, aby mohl prozkoumávat tajemství vesmíru. Dokonce objevil planetu Uran a díky tomu se mohl svému koníčku věnovat naplno a stát se jedním z nejvýznamnějších astronomů své doby. Karolin ze začátku vystupovala jako zpěvačka na koncertech, které William organizoval, a byla považována za talentovanou sopranistku. Mimochodem, víte, co to znamená, když je někdo soprán? Znamená to, že zpívá velmi vysokým hlasem. Jakmile měla chvilku pauzu od svých povinností, věnovala se Karolin studiu. Učenlivá dívka se zapojila i do bratrových astronomických pozorování, pomáhala mu s matematickými výpočty, zápisy a výrobou dalekohledů. To nebyla jen tak nějaká titěrná hodinářská práce, jak by se mohlo zdát. Leštit a brousit velké skleněné čočky dalekohledů byla dost namáhavá činnost. Postupně se tak naučila astronomii a pomocí dalekohledů sama propátrávala temné hlubiny kosmu. V roce 1786 se stala první ženou, která objevila novou, dosud neznámou kometu. To je jedno ze smírných těles složené z ledu, zmrzlých plynů a prachu. Komety krouží kolem Slunce a když se k němu přiblíží, vytvoří se jim dlouhý, zářivý ocas. Karolin byla neuvěřitelně pracovitá. Za svůj život objevila 8 komet a také několik mlhovin a hvězdokup. Byla si ale vědoma svého postavení a své objevy nejprve světu oznamovala velmi pokorně. Jak o tom svědčí například její dopis tajemníkovi královské společnosti, kde se opatrně odkazovala na jeho přátelství s bratrem Williamem. Asi se bála, že by ji jinak onen vážený tajemník nevyslechl, když byla jen žena. Postupně však získávala na odvaze i vědecké pověsti. Po objevu jedné z komet dokonce nadšeně skočila na koně a uháněla 50 kilometrů za královským astronomem, aby mu tu novinu osobně nahlásila a byla oficiálně uznána za objevitelku. O jejím přínosu nejen pro astronomii, ale také pro postavení žen ve společnosti svědčí i to, že byla první ženou v Británii, která dostávala pravidelný plat za vědeckou práci. A to v době, kdy ženy neměly stejná práva jako muži a nesměly být ani právoplatnými členkami královské společnosti, tedy nejdůležitější vědecké instituce v Anglii. Když byl ale její bratr povýšen na dvorního astronoma, král Jiří III. Jí jako asistence přiznal roční mzdu 50 liber. Byla taky první vědkyní, jejíž článek vzala královská společnost na vědomí a zabývala se jím a jednou z prvních žen na světě, jejíž práce byla publikována ve vědeckém časopise. Neznamenalo to sice radikální změnu, ale předznamenalo to možnost, že jednou by mohly být ženy uznávanými vědkyněmi. Ale opravdu jenom jednou. V budoucnu. Jen tak pro zajímavost, o svém prvním objevu napsala Karolin v roce 1787. První formální ženské členy začala královská společnost oficiálně přijímat až po druhé světové válce v roce 1945, tedy až za nějakých 160 let. To jim teda dost trvalo, nemyslíte?
2: Aha.
1: Po smrti bratra se vrátila do Hanovru, kde zpracovávala jeho poznatky, které byly zásadní pro další generace astronomů. Za svůj přínos vědě obdržela řadu ocenění, včetně zlaté medaile Královské astronomické společnosti, což bylo tehdy pro ženu naprosto výjimečné. Po téhle sourozenecké dvojici je dokonce pojmenován kráter na Měsíci. Caroline Herschelová se dožila úctyhodných 97 let. Až do vysokého věku zůstávala duševně aktivní a sledovala vývoj astronomie. Historie hold ukazuje, že vědu nezajímá, jestli jste kluk nebo holka.
0: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Šudikuk Jany Richterové.
2: Ahoj kamarádi, já už jsem zase tady, začíná další Všudikuk Jany Richterové, to jsem já, ale to určitě víte a taky tušíte, že tady ani dneska nebudu sama. S Terkou Rašovou se vydáme do Jičína na festival Jičín město pohádky. Já vím, že už je dávno po festivalu, ale ta atmosféra tam byla tak krásná, že si ji ještě jednou připomeneme díky Terčině reportáži. Budeme si povídat s panem profesorem Jiřím Podolským, který se zabývá životem a dílem Alberta Einsteina. Kdo to Einstein byl? No, to vám právě prozradíme. Taky se vydáme na křest jedné sportovní knížky a na úžasnou akci, kde středoškolákům z celé republiky otevírají dveře do vesmíru brněnští astronomové. Bude taky spousta písniček a určitě ještě na něco přijdeme. Takže jdeme na to a začínáme. Ze studia Rádia Junior vám krásný poslech přeje Jana Richterová, Všudikuková.

0: Holky a kluci, v dnešním Všudy kuku si budeme povídat o Albertu Einsteinovi. V jednom ranním restartu jsem si povídala s panem profesorem Jiřím Podolským, který vyučuje na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze a zabývá se životem a dílem Alberta Einsteina. Kdo to Albert Einstein byl a proč si ho pořád připomínáme i po mnoha desetiletích, tak to se dozvíte právě teď.
1: No Einstein, no to se dá říct vlastně jednoduše. To byl opravdu geniální vědec. Abych řekl, že určitě to byl největší fyzik všech dob. Asi tak zhruba před 100 lety nám objevil spoustu věcí o světě kolem nás, o vesmíru, o tom, jak funguje. A hlavně on přišel s teoriema, který dodnes nikdo nepřekonal a který nám skvěle fungují.
0: A co to vlastně znamená, když se řekne slovo teorie?
1: No, teorie. To musíte vymyslet jakýsi písmenka, napsat nějaké rovnice a těma popisujete ale reálný svět. Jo? Takže máme nějaké rovnice a ty nám říkají, jak měřit různé veličiny kolem nás, jako vzdálenosti, čas, rychlosti a tak dále. A ty teorie jako nám popisují, co se bude dít a my dáme jednou předpověď a my to změříme a ono to funguje.
0: Předpokládám, že když se řekne teorie, že to není jenom, že si někdo něco vymyslí, ale musí se na tom taky trošku shodnout i ostatní vědci.
1: No právě, no samozřejmě, jako teorie je univerzální věc a my musíme ověřovat různými experimenty, pokusy, pozorováním, koukáním se v laboratořích do vesmíru a musí to být jako shoda všech lidí, co žijou dneska na Zemi, kteří jsou vědci, že se na něčem shodnou. A samozřejmě časem ta teorie překoná na něčem, může být trochu vylepšena třeba, no ale zase na to musí být shoda, musí proto být nějaký důvod, že vysvětlíme něco víc a něco lépe.
0: Mm-hmm. Albert Einstein vyslovil teorii, nebo vytvořil teorii, která dodnes překonaná nebyla. Ale pojďme se podívat na malého Alberta. Jaký byl, jaký, jako kluk? O co se třeba zajímal?
1: No, zajímal se o všechno. Byl hodně zvídavý, to se jako ví, to se je v jeho životopisech. Například on vzpomínal, že když byl ještě mladý, tak dostal do tatínka kompas. A naprosto ho fascinovalo, že ta střelka míří pořád stejným směrem. A tatínek, který se zajímal o elektřinu, protože vyráběl různé přístroje, tak mu vysvětlil, že za to může jako magnetická síla, taková neviditelná věc, říká tomu magnetické pole, a to vytváří země kolem sebe. Ale možná i kvůli tomuhle prvnímu objevu, že jo, který učinil pomocí kompasu, tak se stal asi fyzikem, protože chtěl pochopit, jaký všechny skryté síly ovládají svět a postupně vymyslel právě i nějaké vzorce, teorie pro to, jak ty síly fungují a jak nás ovládají. No ale abych zase mluvil trošku opačně, jo, zdá se, že ve škole tady nebyl moc dobrý žák, jo, ale možná taky proto, že asi neměl dobré učitele, které by ho zaujali. Jako ví se, že ho vůbec nebavilo učit se naspaměť, jo, různý poučky a datumy a tak. On chtěl sám věci poznat a porozumět. Nejvíc ho právě přitahovala fyzika. Co je to fyzika? To je vlastně věda o pohybech, jo. O gravitaci právě, o elektřině, magnetismu, ale taky o tom, co je teplo a energie a taky o světle. A dneska k tomu přidáváme poznání atomů a atomových jader a elementárních částic, no ale právě k tomuhle všemu přispěl Einstein před těma stolety hodně.
0: A je pravda, že si Albert Einstein rád představoval věci jako obrázky v hlavě, že třeba přemýšlel, co by se stalo, kdyby jel vedle paprsku světla?
1: Ano, ano, přesně tak. Tohle opak dovedlo k té speciální teorii relativity. On si uvědomil, že kdyby letěl s paprskem světla, tak se pro něj čas zastaví, což je divná věc. On zjistil, že čas není univerzální, že netiká všem pořád stejně. A právě tenhle ten takzvaný myšlenkový experiment ho dovedl k tomu, že si uvědomil, že pro světlo neplatí vůbec čas, že čas se tu zastaví. Protože světlo je to nejrychlejší, co se může jako ve světě pohybovat a pro tuhle tu největší rychlost se čas zastaví a proto ji vlastně nelze překročit. To je takový rychlostní limit ve vesmíru, no, maximálně.
0: Uhum. A v roce 1905 představil Albert Einstein ten slavný vzorec E rovná se MC na druhou. Já vím, že se to píše na trička, píše se to na plakáty a vlastně tomu pořádně nikdo nerozumí. Dalo by se říct jednoduše, co nám ten vzorec říká.
1: No, říká, tenhle ten vzoreček je zrovna ten nejdružší z nich Einsteinových, ale on je vlastně nejdůležitější, jak vám za chvíličku vysvětlím. Tenhle vzorec je vlastně docela jednoduché. Jo. Tak nalevo je to písmenko velké E. Jo. To je ve fyzice zkrátka pro energii. Co je to energie? To je taková nějaká užitečná práce. Třeba ta, co vyrábí motor v autě, že, abychom se rozjeli, anebo v letadle, nebo v raketě, aby se vznesli. Že? Tak ten motor musí vydat nějakou energii. A nebo tak může být teplo, abychom se prostě pokřáli, nebo abychom si udělali čaj, jako já teďka před chviličkou, jo? A to je všechno jako energie. Tak je na levý straně těch rovnic. A pak je tam to rovná se, jo? A pak je tam M-ko. M-ko to je univerzální zkratka, jo, z mass, anglického mass, nebo materie, jak chcete-li z latiny, tak to M znamená hmotnost nějakého tělesa. Každý těles má nějakou hmotnost a to můžete zjistit tím, že ho zvážíte v kilogramech, se to dělá, jo? Tak to je to N. Takže E je M a teď je tam to C na druhou. To na druhou je taková dvojka nahoře, taková divná věc. To znamená mocněna. To je druhá mocněna. To je prostě jenom zkrátka pro C krát C. A teď co je toto C? C to je symbol, který označuje právě tu rychlost světla. Tu maximální možnou rychlost, no? Kterým se něco ve světě může pohybovat. Ale to je obrovský číslo. No? Představte si, že světlo doletí za jedinou sekundu, za sekundu, ze Země až na Měsíc. Jo? Takže C je fakt obrovský číslo. A teď je to tam C krát C. Takže to je naprosto gigantický, nepředstavitelný číslo. No a teď ten Einstein říká, vezměte toto gigantický číslo a přenásobte tím ten jeden kilogram obyčejných hmoty a dostanete, kolik energie v tom je. To je šílená energie, jo? Takže on nám vlastně řekl, že v každém kousku hmoty, co je kolem nás, je skrytý někde vevnitř obrovský množství energie. A právě díky tomu například svítějí hvězdy a naše sluníčko a to třeba celý miliardy let, jo. Takže on poprvé objevil, jako vlastně proč svítí hvězdy, no uplatňuje se tam tato rovnice, že se hmotnost přeměňuje na energii, jo. Ale taky to funguje v těch našich jaderných elektrárnách, že jo, v Dukovanech a v Temelíně. A ty nám už dodávají téměř polovinu veškeré elektrické energie, takže vidíte, že ta rovnice není jenom tak jako abstraktní teorie, ale že má velký praktický význam a že nám umožňuje tady fungovat moderní civilizaci.
0: Do té doby vlastně nikoho nenapadlo, že v každém kousíčku hmoty je tolik energie. Jak to napadlo Einsteina?
1: No, napadlo. Tak tohle bylo zase docela složitý naopak. Jo? Jako v tom roce 1905 na jaře Einstein objevil takzvanou speciální teorii relativity. Přišel právě na to, že čas neplyne úplně stejně, tak například když letí s tím světlem, tak se úplně zastaví. A taky, že se neschodnou lidé, když se vůči sobě pohybují nějakou rychlostí, na vzdálenostech. Jo? Takže prostor a čas, jak se tomu říká, nejsou absolutní a záleží na tom, kdo se na ně dívá, kdo je měří a to je právě ta relativita. No? Ale tyhle ty divné věci fakt existují, vypadá to dost podivně, ale fakt třeba máme dneska ověření. A běžně je používáme. Tak třeba možná jste slyšeli, že v Ženevě je urychlovač v CERNu, kde se objevují nové částice, třeba ten Higgsův bozon a tak dále, tak tam se ta rovnice neustále uplatňuje, ta teorie relativity, jako tam funguje. Ale taky, a to možná lidi běžně nevědí, když jedete třeba v autě nebo máte mobil a používáte navigační systémy, jako GPSky a Galileo a tak, tak tam se musí počítat ty efekty té teorie relativity. Bez ní by ten navigační systém přestal za pár hodin úplně fungovat a vůbec by nám nedával smysluplný výsledky. Takže zase vidíte, teorie, ty rovnice dávají praktické důsledky pro náš každodenní život. No a právě, abych se vrátil k té vaší otázce, když Einstein v roce 1905 tuhle teorii vymyslel, tu speciální relativitu, tak si právě uvědomil, odvodil z ní, že z toho plyne ten vzoreček EMC na druhou. Jo?
0: No, mě teďka napadá, že já vím, že to s tím úplně nesouvisí, ale vnímání času může být různé, protože když se člověk nemůže dočkat konce školní hodiny, tak to utíká pomalu.
1: Ano, to všichni známe, to je taková ta relativita, to je taková psychologická relativita, jo, jako, jestli nám něco líbí nebo nelíbí, no, ale podstatné na tom je, že ty objektivně fyzikálně měřený čas se opravdu mění, jo. Třeba když dáte hodiny na strop a stejný hodiny na podlahu, tak oni půjdou různým tempem, jo. To dneska se dá prostě fakt běžně ověřit i něčím, co se dá běžně koupit. Zajímavá věc, že jo, překvapivá.
0: To rozhodně, ale asi to bude velmi malinkatý rozdíl. Ovšem...
1: Maličký, samozřejmě, ano, ano, ale je...
0: Albert Einstein ale nepřišel jenom na tohle, dalo by se třeba stručně vyjmenovat, co dalšího objevil?
1: No, pomáhal nám budovat kvantovou teorii, to je taková jako teorie, která nám popisuje ten divný mikrosvět těch částic a různý pravděpodobnosti a Schrödingerova rovnice a možná se třeba Schrödingerova kočka a tak. Tak on byl kdysi praotcem tady této teorie, ale vymyslel možná ještě důležitější věc, a to je, že pochopil, co je gravitace, no, právě jako. Takže jak jsem říkal, prostor, čas, gravitace, rychlost světla, tak tohle to byla ta jeho doména. Takže On přišel na to, že gravitace není ku podivu nějaká síla, jo, jak si myslíme, ale je to zakřivení prostoročasu. To je úplně divný slovo, co to je prostoročas. Je spojení prostoročas dohromady a navíc jsou jakoby deformovaný jako těžkýma objektama, jako třeba slunce nebo země. Jo. Prostě on si uvědomil, že to, co nazýváme gravitace, je jako jenom taková pokřivená geometrie prostoru a chod času, jako když je tam přítomná nějaká hmota. Jo. A díky tomuhle zakřivení prostoru času kolem nich právě obíhají jiný tělesa, třeba měsíc kolem země, nebo země kolem slunce a tak dále. Tohle zní úplně bláznivě. Takže tahle ta teorie, o které teď mluvím, ta jeho teorie gravitace, ta se nazývá obecná teorie relativity, jo? A ona je matematicky fakt dost složitá, takže i jemu, který byl genius, trvalo 10 let, než ji objevil a dokončil. To bylo až v roce 1915, to byl v Berlíně, jo. A nás fakt může těšit, že na ní hodně pracoval. Už když byl profesorem na univerzitě tady v Praze, to bylo v roce 1911 až 12, jo. A třeba už tehdy zjistil, že slunce a měsíc ohýbají paprsky světla, ty paprsky, co letí blízko nich. A tohle můžeme pozorovat a měřit pečlivě třeba při zatmění. Třeba tom, co jsme všichni nedávno zažili v létě.
0: Já si tak říkám, že o Einsteinovi byste tady mohl povídat asi tak dva roky a ještě by nebyl konec.
1: Kdyby záleželo na tom, kdo by se na to díval. Někdo by to viděl rychle a někdo nebo slyšel krátce, nebo dlouze, protože ten čas je relativní, že?
0: Jasně, ve vztahu k pozorovateli, je to tak?
1: Ano, pozorovateli a pozorovatelce, samozřejmě, ano.
0: Pane profesore, mě je trošku líto, že teďka ten čas utekl velmi rychle.
1: Ano, ano.
0: Co na závěr dodat o Einsteinovi?
1: No já nevím, já bych vlastně řekl, že Einstein byl fakt genius, jo. Ale současně to byl pořád ten malej kluk, co ho fascinoval kompas, jo. Já bych možná řekl, je takový citát o tom, že Einstein o sobě říkal, že nemá vůbec žádný výjimečný nadání, ale že je velmi, velmi zvědavý. Že nedělá nic jiného, než že si klade otázky, jo, stejně jako my všichni ostatní, a že to je fakt to nejdůležitější ze všeho, takže bude to dělat každý. Takže já bych tomu za sebe dodal opravdu, buďme zvídaví, kladme si otázky, je to fakt krásný, pořád něco objevujete, něco nového a je to strašně zajímavý. Tak děkuju, že jste mě zavolali a povídali jsme si spolu Einsteinovi.
0: Já vám děkuju, že jste takhle ráno s námi vstával a že jste byl v ranním restartu a vy taky buďte stále zvědaví a mějte se dobře.
1: Ano, to právě jsem. Děkuju moc.
0: Holky a kluci, to byl pan profesor Jiří Podolský z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudyku k Jany Richterové a my se ještě jednou vydáme na festival Jičín, město pohádky. Už byl skoro před 2 týdny, ale přesto se ke mně ještě dostala jedna úžasná reportáž, kterou vyrobila Terka Rašová.
1: 11. září 2026 se v Jičíně, městě pohádek, konal světýlkový průvod. Lidí se sešlo opravdu velikánské množství. Průvod vedl jičínský Hajaja a po cestě jsme potkávali různé pohádkové postavy. Pojďte se tam se mnou vypravit.
2: A na první zastávce na nás tady čeká Pat a Mat. Na další zastávce čeká Křemílek a Vochomurka. Už se nám začíná stmívat a světýlka se nám tady rozsvěcejí. Je tady opravdu strašně moc dětí i dospěláků. Děti mají krásné barevné lampionky a někteří mají i takové masky vyrobené na obličeji a na nich mají nalepená světýlka, takže je to moc hezká událost. Je a tamhle už vidím večerníčka. A my už jsme přišli na takové fotbalové hřiště, kde si děti posedají. Krásně už jim svítí lampionky a už je tady i náš rozhlasový skřítek Hajaja, kterého děti se pokusí uspat.

0: Tak dobrou noc, hajejo. A dobrou noc, děti.
1: Děti i dospělí zaspívali Hajajovi mravenčí ukolébavku. Pyžámkoví skřítci uspáváčci tančili s polštářky omotanými světýlky a představte si, že náš rozhlasový Hajaja opravdu usnul. Krásně si odpočinul, aby vám mohl zase další večery nosit v Rádio Junior pohádky na dobrou noc. Pyžamové skřítky dělali slečny z taneční skupiny Zuzany Richterové ze základní umělecké školy Jičín.
2: Ano, byli jsme Hajajovi pomocníčci, takže jsme pomáhali mu uspávat děti takhle.
1: Měli jste krásnou takovou choreografii připravenou, jak dlouho jste to nacvičovali?
2: Já si myslím, že jsme to nacvičovali tak cca týden.
1: Jenom takhle krátce?
2: No, jakože dohromady týden.
1: Choreografka této taneční skupiny, Zuzana Richterová, na Hajaju vzpomíná ráda, protože jí ho kdysi každý večer pouštěli na internátě. Jak jí napadlo, že budou holky tančit s polštářky omotanými světýlky?
3: Chtěli jsme vlastně udělat nějakou rekvizitu, která je spojená se spánkem, a jelikož je to světýlkový průvod, tak jsme tam dali světýlka.
1: Jakému tanci se její taneční skupina vlastně věnuje a jak často trénuje?
3: Tak vídáme se většinou 3 hodiny. Hodiny vyučovací týdně a jdeme cestou kreativního tance skrze improvizaci, skrze nějaký autentický svobodný pohyb.
1: A jak se celý průvod líbil Dorotce, kterou jsem tam potkala?
4: Moc se mě líbil a hlavně ta písnička.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
4: Alfík.
1: Alfíku, jak se ti líbil dneska světýlkový průvod?
4: Dobře.
1: Dobře, a tobě svítí čepice, veď ty máš světýlka na čepici. A zpíval jsi taky tu písničku Mravenčí ukolébavka?
4: Jo.
1: A posloucháš někdy Hajaju?
4: Jo.
1: Tak to je skvělý. A co ty, jak se jmenuješ?
5: Amálko.
1: Amálko, a jak tobě se líbil dneska průvod světýlkový?
5: Dobře.
1: A ty máš taky světýlka na čepici, jak tak koukám, máš tady popcorn sebou, takže jsi to užila i se svačinkou, viď? A taky jsi zpívala dneska Mravenčí ukolébavku?
5: Mhm.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
6: Já se jmenuji Žofinka.
1: Žofinko, jak se ti líbil dneska ten světýlkový průvod?
6: Mně se líbil hodně a líbil se mi, jak jsme tady uspávali toho Hajaju.
1: Zpívala jsi taky tu písničku?
6: Zpívala.
1: A potkala jsi po cestě určitě nějakou pohádkovou postavu, tak která se ti nejvíc líbila? Samozřejmě kromě Hajaji.
6: Líbil se mi Křemílek a Mochomůrka.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
7: Mikuláš.
1: Mikuláši, jak se ti líbil dneska světýlkový průvod?
7: Hodně.
1: Měl jsi s sebou nějaký světýlka nebo lampion?
7: Měl jsem s sebou takovou tašku jako masku.
1: Takovou papírovou tašku a na tom si měl světýlka nalepený?
7: Jo, v podstatě jo.
1: To jsi vyráběl sám?
7: Vyráběl.
1: To bylo moc originální. Posloucháš někdy Hajaju?
7: Někdy jenom, když jsem ve dvorcích, protože tam moc není signál a je tam můj babička a děda v létě.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
8: Páťa.
1: Páťo, tak jak tobě se líbil světýlkový průvod dneska?
8: Mně se hodně líbil a hlavně se mi líbily ty pohádkové postavy.
1: Koukám, že ty máš světýlka do tvaru...
8: Jelínka.
1: Tak jaká pohádková postava tě zaujala?
8: Asi mě nejvíc zaujala pohádková postava Pat a Mát.
1: Aha, Pat a Mát, a taky jsi zpívala tu ukolébavku Mravenčí?
8: Jo, zpívala jsem.
1: A posloucháš někdy Hajaju?
8: Na Rádio Junior.
1: Jak jste slyšeli, světýlkový průvod se dětem líbil a my máme velkou radost, že vy posloucháte Hajaju. Pro Rádio Junior Rašová Terka, pohádková reportérka.

0: Holky a kluci, v dnešním Všudy kuku si povíme o jedné nové knížce. Je pravda, že tady máme knižní agenty a tím největším je Ondra Holan, který rád čte a vždycky natočí recenzi o tom, jak se mu knížka líbila a co v ní najdeme. Ovšem tentokrát si pozvu Jirku Kohouta, který byl přímo na křtu jedné sportovní knihy.
1: Krásných sportovních akcí není nikdy dost a tak jsem v pondělí odpoledne navštívil křest knihy Matěje Koeniga Takhle zní vítězství. Potkal jsem Matěje Koeniga ještě před samotným křestem. Všechno je tady v plném proudu, dolaďují se poslední věci, hosté přicházejí a jsou tady i známí sportovní osobnosti. Matěj, jak se těšíš?
2: Těším se hrozně moc. Je to úžasný vidět všechny ty lidi, kteří tady přišli za námi na slavnostní křest. Jsou tady hosté knihy a no, už aby to bylo. Jsem natěšený, jak jim řeknu celý ten příběh, až začne autogramiáda, až uvidí všechny lidé hosty, kteří jsou součástí, někteří jsou tady nemůžou být třeba profesionální sportovci, ale poslali nám pozdravy. Bude to mít všechno, bude vystoupení, Kuby Děkana a spoustu dalšího, tak se na tom moc těším.
1: Nejsi trošku nervózní?
2: To víš, že trošku jsem. Lhal bych, kdybych řekl, že ne, ale teď se toho děje tolik, že ani zase tak nestíhám být, ale to víš, že jsem. Jsem nervózní a no, věřím, že mě to přejde a opadne, ale zase to k tomu patří, člověk. Zkrátka, věřím, že je nervózní ve chvíli, kdy mu o něco jde a chce, aby to dobře opadlo, což já samozřejmě chci, takže je to přirozené.
3: Vítám vás na slavnostním křtu mojí knihy. Krásný dobrý večer. Jirka Ježek, Jirka Beda. Kluci, jestli byste mohli, prosím, jenom předstoupit. Teda za nám přinese knihu a vy ji potom chytnete každý za jeden cí. Ano, pozor. Tak jdeme na to. Kluci, jste ready? Jste ready vždycky, no, tak spíš, že si jsem ready a jdeme na to. Tak prosím. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: mohl bys nám podepsat tvoji novou knihu.
2: Určitě.
1: A popsat něco třeba potenciálním sportovcům nebo
2: ano,
1: lidem,
2: ano,
1: kteří se nechtějí ve světě ztratit.
2: Ano, ano.
1: Ať třeba ve světě videí nebo sportu.
2: Ano.
1: A popsat jim do té knihy něco ze srdcem.
2: Přeju jim, ať hledají to, co je opravdu baví, protože to, když to najdou a budou to potom dělat svůj život, v tom svém životě, tak ten život bude o dost šťastnější. A i když třeba to teď nemůžou úplně najít, já jsem to taky dlouho hledal, ale potom, když to člověk najde, tak je to opravdu něco, co mu přináší radost každý den. A jedno, jestli to sport, anebo jakýkoliv jiný koníček. Přeju jim, ať jsou šťastní a ať se jim daří.
1: Jirka, ještě jeden z aktérů knihy Matěje Koeniga. Jak se těšíš na novou knihu?
4: No, těším se, že to bude skvělá motivace pro všechny mladý kluky a holky najít si sport, který jim bude dělat radost a který třeba možná se jako převrátí nakonec to, že to bude jejich celoživotní náplň jako u mě.
1: Když ti Matěj zavolal, představil ti koncept téhle knihy, co jsi o tom myslel nebo co jsi říkal?
4: No, přesně to, o čem jsem teď mluvil, že to bude skvělá možnost třeba pro rodiče, ale i pro mladý kluky a holky najít si třeba nějakou aktivitu, o který by je původně nenapadlo, že by se jí mohli věnovat a najít k tomu tu správnou cestu, aby třeba zbytečně netápali. A samozřejmě já jsem se pak snažil tam ukázat třeba tu moji cestu, jak jsem hledal vlastně si to svoje štěstí ve sportovním prostředí, tak věřím, že nejenom ten můj vklad, ale i jiných sportovců, kteří mají za sebou úspěšnou kariéru, bude ta správná motivace pro toto opravdu zkusit a do toho sportu se ponořit.
1: Tak když tě Matěj oslovil, že bych chtěl udělat knihu a pak ti řekl, že součástí té knihy jsou videa a ty budeš muset natáčet svůj příběh.
4: No, u Matěje mě to vůbec nepřekvapuje, protože samozřejmě on se pohybuje v tom prostředí sociálních sítí, v prostředí těch nejmodernějších technologií, tak takováhle interaktivní kniha, já myslím, že to bude pro ty děti daleko bližší, než udělat klasickou knížku, která samozřejmě pořád má svůj jako svoji čtenářskou základnu a myslím si, že je to pořád součást vzdělání, umět číst knížky a číst si je dál i třeba potom ve zbytku života. Ale samozřejmě jako potom, když je to prolnutý těma videama, tak je to autentický a možná to ty děti v té dnešní době daleko líp vtáhne.
1: Jak jsi užil natáčení?
4: tak s Matějem je vždycky fajn nejenom si povídat, ale i třeba já jsem ho měl sám v rádiu ve svém pořadu, tak jsme si to takhle vlastně vyměnili ty role a on má skvělou energii. My se známe z různých sportovních projektů a mě vždycky baví ta jeho energie, takže věřím, že to bylo příjemné nejenom pro mě, ale že to bude znát potom i z toho videa našeho společného.
1: Už jsi knížku viděl, jak se ti líbí?
4: Neviděl jsem ji a těším se a proto jsem dneska přišel. Nechávám si ty věci vždycky až na ten oficiální začátek, na to oficiální představení, tak si dneska těším, že doufám, že ji dostanu tady a že se na ní podívám.
1: Děkuju.
4: Díky.
5: Jak se na novou knihu těší další olympionik v knize Matěje Koeniga Jirka Beran?
6: No, těším se hodně, vlastně

0: Holky, kluci, kamarádi, stále je tady pro vás v Šudiku k Jany Richterové a my se teďka vydáme přímo do studia Rádia Junior, protože sem přišli sedmáci ze základní školy Zahradní v Chomutově. Terka Rašová se jich zeptala, jaké tři věci, bez kterých by se neobešly, potkávají cestou do školy.
1: Moje cesta se neobejde bez bytného, který kouká pravidelně v okně v šestém patře. Také se neobejde bez večerky, kolem které chodím pravidelně. A taky se to neobejde bez mého kamaráda, který chodí s pejskem před školou.
2: Tak já vždycky potkávám nějakou paní, která má třeba 5 dětí u sebe. Vždycky je vede do školy nebo do školky. Vždycky procházím kolem takovým trošku děsivým hřišti a pak vždycky nemůžu zapomenout pouštět můj telefon, prostě to je vše nejdůležitější.
3: Takže moje cesta do školy se neobejde taky bez telefonu, protože čím by jsem pak zavolala moji kamarádce, že už jdu do školy. Moje cesta se neobejde bez toho, aniž bych čekala na Elu. A vždycky, když jdu do školy, tak vidím jakoby na okně třeba Elči ségru, takže bez toho se to asi neobejde.
4: Takže moje cesta do školy se neobejde bez sluchátek, protože tam poslouchám svou oblíbenou skupinu Stray Kids. A potom ještě se neobejde bez telefonu, protože na čem bych poslouchala ty písničky. A taky se neobejde bez mojí kámošky, která bydlí u školy a vždycky se tam potkáváme a pak jdeme ještě kousek k té škole.
2: Já se neobejdu autobusem, protože nevím, jak se dojedu do školy. Pak se neobejdu taky s mobilem, protože mám tam kartičku na autobus a se ještě neobejdu s baťohem, protože pak nemám o tom učení.
5: Takže moje cesta se neobejde bez klíčů, protože bych se nedostala domů. A bez sluchátek a mobilu.
6: Tak já se neobejdu bez mojich bot, pak bez mojí kartičky na autobus, protože pak nemám jak zaplatit.
7: Ještě něco?
6: Jo, jednu paní s malým dítětem.
7: Potkáváš pravidelně?
8: Já prostě potkávám furt ve třetím patře, máme paní, která prostě kouří, ale nikdy nepozdraví. Potom se to neobejde bez toho, abych zamával babice, to je prostě vždycky. A potom kamaráda, kterýho potkávám každý den, protože vím, v kolik chodí, takže potom se tam střetneme a jdem do školy spolu.
9: Já vždycky, když jdu z domu, tak zamávám nejdřív babice, potom jdu přes přechod, potom počkám na kamaráda, potom půjdeme spolu do školy a potom se budeme povídat pořád ještě, když máme školu.

0: stane.
1: Tak, přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního všudykuku. Dozvěděli jsme se pár zajímavostí o Albertovi Einsteinovi, navštívili jsme světelný průvod v Jičíně, víme, bez čeho si nedovedou představit cestu do školy sedmáci z Chomutova, taky jsme se dozvěděli o jedné super sportovní knížce, byly písničky, já myslím, že to pro dnešek stačilo. Tak se mějte krásně, skládejte básně. Teď už utíkejte někam ven, já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vám super den přeje Jana Richterová, všudy Kuková.

včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cedur, gedur, Mercedes je známá fráze. Navíc po vás panenky pod prsenky.

Jako Tony Stark, chtěl bych ve tvé hlavě lítat. Nesmysly, smysly, v jeden chumáč splítat. Všichni lidi na zemi.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v Střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: Tango. Tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta.

Vím, co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt, co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě. Nečekuj, co nakecaj,

0: Junior.
1: Parádní páteční odpoledne, holky a kluci, 17. hodinka je tady. Je tady klub Rádia Junior. No a dnes budeme sportovat, samozřejmě budeme také navštěvovat nejrůznější akce, které se o víkendu uskuteční a na které samozřejmě máte možnost dorazit. Nebude chybět ani Zvídavec, četba na pokračování a samozřejmě hitparáda a na závěr zajímavý host Tomáš Perič, garant metodiky, odborník na vzdělávání a metodiku pro pohybové aktivity mládeže. Představí nám multisportovní program rozvíjející všestrannost, týmového ducha a spolupráci Gymnathlon. Tak na to se moc těším, ale ještě předtím vás navedu na několik zajímavých míst, kde se dějou opravdu zajímavé akce. Ještě předtím zjistíme, co se děje kolem nás a jaké zítra očekávat počasí, abychom si podle toho mohli udělat krásný program. Takže příjemnou pohodičku od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: S ambicemi podat co nejlepší výkon odtestuje judista Lukáš Krpálek na mistrovství světa, kde se pokusí zabojovat o 6. medaili. Dvojnásobný olympijský šampion na dnešní online tiskové konferenci řekl, že příprava šla podle plánu. Narazil během ní i na řadu neoblíbených soupeřů, což bere jako plus. 35-letý rodák z Jihlavy bude znovu bojovat ve váhové kategorii nad 100 kg, kde se pokusí získat druhý cenný kov. Michálek je nejmladším hokejistou Sparty v tomto tisíciletí. Poradil si s tím výborně, chválí ho trenér. V 7. kole v Tipsport Extralize zvítězila pražská Sparta v O2 aréně nad Motorem České Budějovice 4-2. Do zápasu nastoupily i dvě nové tváře v nejvyšší soutěži. V dresu Jihočechů debitoval 18-letý obránce Václav Nedorost. Za Spartu teprve 16-letý Matyáš Michálek. V tomto tisíciletí nikdo mladší v dresu Sparty do extralidy nenaskočil. No a jaké bude počasí? Zítra nás čeká parádní babí léto, bude většinou jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

ti dám. O víkendu za historií, sportem, chutěmi i rodinnou zábavou čekají vás večerní prohlídky hradu, plochodrážní závody, různé festivaly, jablečný jarmark, oblíbené slavnosti i přehlídka techniky. Na své si přijdou také milovníci železnice, no a program pro juniory a pro děti chybět nebude. Jestli ještě nemáte plány, dobře poslouchejte.

Již dnes otevře program tradičního slavného plochodrážního víkendu na stadionu v pardubickém Svitkově finálový závod mistrovství Evropy jednotlivců. Sobotní program odstartuje závod mistrovství světa flat track atraktivní disciplíny, ve které startují klasické motocykly. V 16.30 se pak koná tradiční vložený závod juniorských nadějí nazvaný Zlatá stuha. Vrcholem pak bude nedělní 78. ročník zlaté přilby města Pardubice. Závod je významným měřítkem sil mezi našimi a zahraničními jezdci.

A teď tu mám písničku z hit parády Tanči. Tak se jmenuje žavá novinka od 14-letého Johnnyho, který byl hostem klubu Rádia Junior. Jonáš Morávek alias Johnny nám prozradil, jak se s kapelou chystali na jejich největší dosavadní koncert a co vše na něj museli připravit. S Johnnym jsme probrali i školu, konkrétně nástup do 9. třídy. Tím, že studuje na víceletém gymnáziu v Nové Pace, tak mu odpadá stres z přijímaček. Každopádně je to prý hudba, které se chce i do budoucna věnovat co nejvíc. V rozhovoru jsme probrali i jeho zpívání s Mirajem Navrátilem a Benem Christovem, což byl pro něj neskutečný zážitek. Ale teď už Johnny, písnička Tanči.

Tanči písnička od našeho mladého interpreta Jonáše Morávka. No a my jedeme dál, Anika Menclová a Slunce nad hladinou. No a pokud máte chuť na nějakou písničku, jak už za chviličku startuje první vzkazovna dnešního odpoledne, takže neváhejte a pište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz písničku, na kterou máte chuť a třeba taky adresáta, komu byste písničku chtěli poslat, popřát třeba k svátku nebo k narozeninám, nebo jenom tak pozdravit prostřednictvím vysílání Rádia Junior. Takže první vzkazovna startuje v 17.30. No a pokud se vám nechce psát, tak mi brnkněte přímo do studia na 800 199 199. Chci být.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.

Máte rádi jablíčka, tak v tom případě si nenechte ujít jablečný den, který startuje už zítra v 10 hodin na zámku Krásný dvůr. Připravený je rozsáhlý jarmark, nabídka ovoce, především samozřejmě jablíčka, jablečné dobroty, kostýmované prohlídky pro děti i prohlídky zámku pro dospělé. Na hlavním pódiu vystoupí například Eliška Luftnerová, Petr Luftner a bratři Hradečtí.

0: čase být.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
2: Je to tady, je tady vzkazovna, pojďme hrát písničky na přání. První písničku si objednal Martínek. Dobrý den, chtěl bych zahrát písničku Tobias Freja, ať je hudba tvůj lék. Děkuji Martínek a pozdravuji do studia. Díky Martinku za pozdrav, zdravíme taky, zdravíme i všechny posluchače Rádia Junior. No a pokud máte chuť na nějakou písničku, tak neváhejte, nejrychlejší cesta a pro mě je nejpříjemnější, brnkněte mi přímo do studia na 800 199 199, můžeme si popovídat, jak jste se měli, jak se máte a co budete třeba po případě dělat o víkendu, napište mi, protože dobrých tipů není nikdy dost a nejlépe, jak jsem říkal, zavolejte. Pište si o písničky, vzkazovna je tady pro vás.

Tak, to byla první písnička pro Tobiase a já už tady mám další. Tuhle si vybrala Natálka, je to písnička Klíště od Naty Hrychové. Přeje všem krásný víkend, tak mi tobě taky.

A do třetice všeho dobrého je tady připravená další písnička. No a vy, pokud máte chuť na nějakou další písničku ve vzkazovně, tak neváhejte, pište, telefonujte. Další vzkazovna proběhne v 18 hodin a 20 minut.

Na letišti v Kroměříži se v sobotu od 10 do 17 hodin uskuteční přehlídka techniky, výzbroje, výstroje, armády, policie, hasičů, celníků a klubu vojenské historie. Při dní uniformovaných souborů uvidíte návštěvníky i návštěvníci historickou i současnou techniku a akční ukázky. Absolutní hvězdou dne budou hasiči a originální americký hasičský vůz. Součástí akce budou také stánky s občerstvením a army sortimentem.

0: Paradise.
1: Milovníci vlakové dopravy mohou v sobotu zamířit do Bohumína na regionální den železnice. Mohou se tam svést parními vlaky, bateriovým vlakem nebo motorovými vlaky po důlních vlečkách. Prohlédnout si výstavu železničních vozidel v bohumínském depu a s dětmi si užít pestrý doprovodný program. První vlak odjíždí už v 8 hodin a 50 minut.

0: Lollipops.
1: Kulturní dům v Rynholticích bude v sobotu a v neděli hostit 9. ročník rodinného festivalu Rynholtické sluně. Sobotní program začíná ve 14 hodin a nabídne představení Alenka, experimentování v laborce Baňule i setkání s výtvarníky manželi Bretovými. V neděli od 10.30 přijdou na řadu Neposlušná kůzlata a Kejklířská dílna. Odpoledne pohádka o zvědě sluněti. Víkend doplní tvůrčí dílny, řemeslné stánky a výstava fotografií se železniční tématikou. Tak tenhle tip zní taky dobře. Sweet!

0: Zítra je sobota, stávat se nebude, ale bude tady hit paráda, což je velká paráda, takže pojďme zjistit, co si pro nás Klárka připravila.
1: Ahoj, víte o písničkách, které by v hit parádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Rádio Junior.
1: Tak a zítra se společně můžeme proběhnout, protože zítra 3.10. startuje Matony Liberec Trail Run. No a já jsem si říkal, že tenhle ten trailový závod vyzkouším. No a pojďme se podívat, jak je to s tím časovým, s těmi časovými informacemi, v kolik hodin, kde se běží, protože samozřejmě jsou tam závody dětské a dětské závody, ty startují už v 10 hodin, je to rodinná míle, to je ze Železné ulice. Dále pak start Bambini Run, ten je v 10 hodin a 50 minut. No a potom už je to tedy pro velké běžce. V 11.30 startuje start Matony Liberec Trail Run 22 km z náměstí doktora Edvarda Beneše. No a ve 12 hodin a 15 minut start Matony Liberec Trail Run 12 km náměstí doktora Edvarda Beneše. No a také na tom samém náměstí ve 13.30 bude slavnostní vyhlášení vítězů. Tak tam se zítra uvidíme a společně si zaběháme.

0: Tak a koukám, brouzdám a vymýšlím nějaké zajímavé akce, kam se podívat o víkendu, protože těch akcí je opravdu spoustu. Jak už jsem říkal, zítra se poběží ten krásný run trail běh, protože ty běžecké závody a rančeků jsou většinou pražský maraton, půlmaraton, pražská desítka, noční běh. A tady to je vlastně taková výjimka v tom, že se běží v terénu, tak na tady ten závod jsem moc zvědavý. No a po 18. hodince přidám další zajímavé tipy. Nebude chybět ani zvídavec, no a také vzkazovna a hned po ní čtení na pokračování.
1: Radio Junior. Junior.
0: No samozřejmě páteční pohodička, pojďme se na začátek 18. hodinky mrknout na to, co se děje kolem nás a jaké zítra očekávat počasí, abychom podle toho naplánovali nějakou zajímavou akci a nenechali tomu víkendu ani na chviličku odpočinout. Od mikrofonu vás zdraví a příjemnou páteční pohodičku přeje Jirka Kohout.
1: Radio Junior.
2: Minutové zprávy.
0: S ambicemi podat co možná nejlepší výkon odcestuje judista Lukáš Krpálek na mistrovství světa, kde se pokusí zabojovat o 6. medaili. Dvojnásobný olympijský šampion na dnešní online tiskové konferenci prozradil, že příprava šla podle plánu, narazil během ní i na řadu neoblíbených soupeřů, což bere jako plus. 35-letý rodák z Jihlavy bude znovu bojovat ve váhové kategorii nad 100 kg, kde se pokusí získat druhý cenný kov. Michálek je nejmladším hokejistou Sparty v tomto tisíciletí. Poradil si s tím výborně, chválí ho trenér. V 7. kole v Tipsport Extralize zvítězila pražská Sparta v O2 aréně nad Motorem České Budějovice 4-2. Do zápasu nastoupily i dvě nové tváře v nejvyšší soutěži. V dresu Jihočechů debitoval 18-letý obránce Václav Nedorost. Za Spartu teprve 16-letý Matyáš Michálek. V tomto tisíciletí nikdo mladší v dresu Sparty do Extraligy nenaskočil. No a jaké bude počasí? Zítra nás čeká parádní babí léto, bude většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.

Někdo má rád hory a někdo raději vyrazí na řeku. Ano, i zítra se dá ještě zajezdit si na vodě. Je tady zamykání Lůžnice 2026, takže jste zváni všichni vodáci nebo i ti, kteří jsou kolem vody na Třeboňsko. Tak tam se zvou nejen všichni vodáci, ale jejich příznivci a fanoušci na 46. ročník tradičního vodáckého zamykání řeky Lůžnice, který organizuje vodácký klub Suchdol nad Lůžnicí, a to zítra 3. října. No a zamykání Lužnice s vodáckým festivalem a festivalovou vodáckou atmosférou, hudebním vystoupením a možností zapůjčení lodí. Takže můžete si půjčit lodě a vyrazit si ještě sjet poslední řeku, pokud to ještě jde. Tedy než řeky nezamrznou nebo v současné době nevyschnou.

0: One Republic a je tady zajímavé a zvídavé okénko Evky Sinkovičové, zvídavec s pořadovým číslem 739 a dnes se dozvíme něco o morčeti domácím. Krásný poslech.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Milé zvídavky a zvídavci, pozor, další díl je tu. Tentokrát na přání posluchačky Zuzanky. Tak pojďme rovnou na to. Morče domácí určitě někdo z vás chová jako domácího mazlíčka. Co o tomto tvorovi ale vše víte? Je to jedno z nejběžnějších zvířátek, které si lidé domů pořizují. Možná vás ale překvapí, co vše je na morčeti výjimečné. Morče domácí se vyvinulo z volně žijících druhů morčat, konkrétně z morčete horského a morčete divokého. V oblastech dnešního Peru a Chile chovali místní lidé morčata už před více než 3000 lety. Měli je hlavně na maso, kožešinu a nebo taky pro účely lidového léčitelství. Představte si, že morčata se používala i jako obětní zvířata. Ukládala se například do hrobů zemřelých, ve vykopávkách inských sídlišť se našla mumifikovaná morčata. O morčatech se zmiňuje dokonce i Krištof Kolumbus. S ochočenými morčaty se setkal u jihoamerických indiánů v 15. století. V 16. století pak byla morčata dovezena holandskými mořeplavci do Evropy. Nejprve se tato zvířata dostala do laboratoří. Jako domácí mazlíčci se začala morčata chovat až na přelomu 18. a 19. století, a to hlavně v Anglii. Šlo ale o drahého mazlíčka a mohli si ho dovolit jen ti bohatí. Dnes jde o jednoho z nejčastěji chovaných domácích mazlíčků hlodavců, a to hlavně v Severní Americe a Evropě. Morčata se v zajetí dožívají běžně od 4 do 10 let. Jejich mláďata se rodí plně vyvinutá, osrstěná, vidí a krátce po porodu už dokáží běhat. Morčata jsou aktivní přes den, takže vás v noci nebudou rušit. Nehibernují a skoro nekoušou. Jsou to velmi společenská zvířata. V přírodě žijí ve velkých skupinách, proto by v kleci měla žít vždy alespoň po dvou. Někde je dokonce nelegální chovat morče samotné. Poslechněte si o tom další díl Zvídavce. Zuby morčatům dorůstají celý život. Musí se dávat pozor, aby zuby nepřerůstaly. Podáváním dostatečného množství sena se tomu ale dá zabránit. Toto hlasité a zvídavé zvíře pozná svého chovatele a rádo se s ním mazlí. Vydává celou škálu zvuků a vyjadřuje jimi i své pocity. Například když bublá, vyjadřuje tím spokojenost a klid. Kvíkáním zase poutá pozornost a říká, že má na něco chuť. Cvakání zubů zase může znamenat strach a vztek. To je ale jen pár příkladů. Zvuků je daleko více. Zajímavý je také takzvaný popcorning, tedy poskakování na místě, vyhazování zadečku a otáčení se ve vzduchu. Nejčastěji to dělají morčata, když jsou šťastná. Morče by mělo žít v kleci s pevným dnem. Klec by měla být umístěna v nepřetopené místnosti, kde není průvan ani příliš mnoho hluku. Podestýlku by měly tvořit bezprašné hobliny a potravou je pak seno, čerstvá zelenina, třeba mrkev, paprika, salát a tak dále. Občas můžete morčeti dát trochu ovoce jako pamlsek a taky mu donést čerstvou trávu jako zdroj vitamínů. Tráva ale nesmí být zapařená ani chemicky ošetřená. Samozřejmostí je pak přístup k vodě. Morče je ale zároveň i koprofág, to znamená, že jí vlastní bobky, kterých denně vyprodukuje i několik stovek. Bobky morčete jsou ale pro morče zdrojem vitamínů, vlákniny a tak dále, takže to, že je jí, je pro něj dobré. Morčata stejně jako lidé a opice nejsou schopna vytvářet si vitamin C a proto ho musí denně získávat z potravy, jinak onemocní. Morčata mají nejrůznější barvy srsti a liší se také strukturou a délkou srsti. Název morče je odvozen od slova moře a vzniklo z německého názvu, který se dá doslova přeložit jako mořské prasátko, protože pochází ze zámoří a jeho zvuky připomínaly námořníkům malá selátka. Morčata se objevila i na filmových plátnech a chovají je běžně i slavné osobnosti. Morčata měla královna Alžběta I. nebo prezident Theodore Roosevelt. Jsou stejně inteligentní jako potkani a potřebují zaměstnávat hlavu, protože nuda pro ně může znamenat stres. Máte doma morčátko? Napište mi a pošlete fotku. Holky a kluci, pokud chcete o tom, co je výjimečného na morčatech, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud i vás napadá nějaká zajímavost, určitě mi napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

No a my za chvilku budeme hrát pecky, protože je tady závěrečná vzkazovna pro tento týden, no a vlastně i výzva pro vás, pokud máte chuť na nějakou písničku, tak neváhejte, protože už za chviličku od startu poslední vzkazovnu v tomto týdnu.

Right. I'm only a friend.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Je to tady, je tady pátek, 18. hodinka, 20. minutka, závěrečná vzkazovna pro tento týden. No a začneme pěkně sportovně. Mám tady mail od Vaška. Dobrý den, prosím o písničku Patrik Šik od Pokáče pro bráchy Tondu a Zdendu a přeji hezký víkend posluchačům i vám, Jirko, do studia. Díky moc, Vašku. Ale já bohužel písničku Patrik Šik od Pokáče nemám. Hledal jsem v playlistu od zhora dolů, od spora nahoru, nenašel. Ale našel jsem tady písničku Fotbal od Pokáče, tak doufám, že to bude taková slabá útěcha pro Tondu a Zdendu. Patrik Šik, výborný fotbalista, tak snad fotbal potěší.

Ahoj Jirko, píše Anecka, máme před sebou krásný letní víkend, tak jednu letní písničku od Miraje, prosím, pusť tam jahodu. Tak jo, jahoda je tady a krásný víkend všem.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: 18 hodin 26 minut, ještě se nám tam vejde jedna písnička, Víš, co chci. A tahle písnička uzavře vzkazovnu Rádia Junior pro tento týden. O tuhletu písničku si napsala Andrejka a posílá ji Alence, Ádince a Viktorce.

0: Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Pro tento týden vzkazovna zavírá, ale my se teď hezky uvelebíme, nastražíme uši, protože nás čeká čtení na pokračování Malý chemický bestiář, čtvrtá část pětidílné série. Já vám přeji pěkný, ničím a nikým nerušený poslech.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
3: A co pak teta, že vám nekoštuje? Zeptal se strýc Čarek jednou po třídních schůzkách staré paní Voračkové. Všici pijou a vy tu tak na sucho. Byl podvečer, okolo pobíhaly skupinky dětí a kamarádů a u Čarka se scházeli sousedé. Povídali, koštovali, smáli se. Jen paní Voračková nic.
4: Že vy máte nějaké mrzení. Se synkem, je tak?
5: Ale, no, což.
3: Tak podivného synka, jako měla paní Voračková, neměl ve vsi nikdo. Nebyl to tak úplně její pravý syn, ale našla ho kdysi v jedné laboratoři na okrese, když zkoušela frakční destilaci kapalného vzduchu. Destilovala a ejhle, tu tam stál. Takový malý a elegantní prvek. Skoro nic to nevážilo, skoro nijak nevoněl, ale tak se jí zalíbil, že jej vzala pod křídla a vychovávala ho od těch dob jako vlastního. Ale nebylo moc chlapečků jako on. Takových zkrátka moc není.
4: Že vám něco povídali na třídních schůzkách? Že sa neučí?
5: I ne, on sa učí.
3: Tak sa pere.
5: I ne, on sa nepere.
4: Tak sa túla?
5: I ne, on sa nepere, ani sa netúla. Ale trápení s ním mám. Povídali prý...
3: Co? Co? Chodí za školu.
5: I ne, on ne. Je to hodný chlapec.
3: Paní Voračková na svého synka nedala dopustit. A vždycky, když na něj někdo nasazoval, říkala i ne on a zase i ne on, až mu všichni ve vsi začali říkat neon a už mu to zůstalo.
4: Ale cože jste tak smutná, teta?
5: Říkali mi na těch třídních schůzkách, že si holátko moje prý nemůže najít žádné kamoše.
4: Vůbec žádné? Nikého?
5: Vůbec. Nikého. S nikým sa nekamarádí, s nikým sa nebaví. Netvoří vazby ani vztahy. A k tomu víte, jeho nic nevyvede z míry. Je tak klidný, až jsou z toho všetci načuření. Možná proto s ním ani nikdo o kamaráčovt nestojí.
4: To není dobré. No ba, život bez kamošu. To přece ani žádné život není.
3: A protože se všem sousedům tety Voračkové zželelo, rozhodli se, že se příští den vypraví do školy, aby se podívali, jak to ten neon má.
6: Druhý den ráno byla u školy skoro celá vesnice. Nahnali se do třídy a schovali se pod lavicemi, do škvíry za tabulí i za závěsy, aby nerušili.
4: Byla zrovna volná hodina. A chudák neon seděl sám v lavici. Nervózní učitelka pobíhala okolo a říkala věci jako...
7: Neonku, no tak chlapče, nechci si třeba chvíli hrát s Emilkou karty.
8: Ani ne.
7: A nechceš třeba s Frantou chvíli zlobit? Já bych se nedívala.
8: Musím...
3: A to už Čarek ani ostatní sousedé nevydrželi a vyskočili ze svých úkrytů. Učitelka i děti se strašlivě lekly. Jenom neon zůstal klidný a netečný jako předtím.
4: Ale ty by si s Neone, jako zdravé klučisko, měl s někým hrát. Ty bys měl vyzkoušet nějaké vazby, protože toto je přece nenormální. Na to jsou knížky.
8: když mě je dobře tak, jak jsou.
5: Neonku, synečku, ale bez kamarádů se životem protřískáš těžko.
3: Plakala paní Voračková, která se do té doby schovávala na lustru, odkud na svého synka nejlépe viděla.
8: Ale ano, mamko, však jsou vzácný a vzácní se vždycky protluču.
4: Mně se vám zdá, paní Voračková, že ten váš synek je nějaký nafrněný prvek.
6: I ne, on není nafrněný. On je enem noblesní. Však hleďte na něho, jak drží elegantně zdvižený malíček, když se jiným prstem šťůrá v nosisku. Šuhajek můj.
3: A opravdu. Všichni museli uznat, že Neon se umí šťourat v nose nejelegantněji ze všech.
6: Já si o něm myslím, že on bude asi nějaké vzácné plyn.
4: Tož noblesa je vzácna a on ju má. To je vidět aj na gestách a tak. Ale takhle to dál zostat nemůže. Co abychom ho poslali do města, matko Voračková?
6: Do města? Myslíte třeba do Mikulova?
4: I ne do Mikulova, ale říká se, že za tamtím obzorem a pak ještě kousek je opravdické, veliké město. Město, jaké nikdo nikdy neviděl. Cesta dlouhá. A špatná, no ba. Ale spousta šohajů už tam odešlo. A třeba si tam nějaké kámoše naděla. Třeba se naučí aj temu přátelství. Přičuchne k životu. Třeba ho to tak nějak jakože natchne. Aj rozzáří.
3: Paní Voračková se otřásla a povídá.
6: Neone... Vyrazíš do světa.
3: A Neon jen vytáhl prstík z nosu, pokrčil rameny a řekl.
8: Ne, co už.
3: A tak mu zabalili 5 plum, 6 klobás a už příští den ťapal Neon do města, jaké nikdo nikdy neviděl.
8: To já to o tém městě vím.
3: Říkalo se, že kdo se do toho města vydal, nesměl se bát cestovat proti proudu času.
4: Kdo se do toho města vydal, nesměl se bát řádné exotiky.
3: Kdo se do toho města vydal, ten navždy zapomněl slova jako tramvaj nebo postel.
8: No, tramvaj jsou ještě docela ochotný obětovat.
3: A jak tak přemýšlel, krajina kolem temněla a temněla, až najednou nebylo vidět na krok. Tma jako v pytli.
6: Auva, co to bylo?
9: Pozor, konopku, ať nehodíš skobu, zakopl s námo špilas.
8: O cože to?
9: O co, jde sem haluzu.
3: A kdo si Neona ve tmě chytil za ruku a vedl jeho dlaň? A Neon hmatal a hmatal a nahmatal stěny, okna, domy, chodníky, hlavní třídy i malé uličky a různé lidi v nich. A tak po hmatu poznal, že asi došel do města, jaké nikdo nikdy neviděl.
8: A cože tu, strécu, máte takovou tmu? Však ještě není večír.
9: Teprve 3 odpoledne. To víš, Borče. Světlo k nám ještě nedorazilo. Takových járů čekáme, ale snad donde už příští týden. No, snad to zas nebude nějaká fligna. Už to tu všeckém pěkně kalí vodu. V Práglu už ho pré majo, v Chebu ho majo. A Franta hodil onehdy drát ze Sokolova, že tam už taky. Ale u nás furt nic. Ale jináč jsme štatl moderní jak svině. Je to tu špica. U nás nandeš všecko. Sochu Jošta, Už máme dokonce i kolo. Kolo k nám naklapalo už dávno. Možná dřív než do Práglu. Zatím sice jen na šalinách, ale jaké?
8: Kdeže?
9: Na šalinách přece. Poslouchej, slyšíš? To je bugr.
3: A Neon cítil, jak se kolem něj ve tmě prohnal jakýsi vůz. Jak zacinkal a zase zmizel.
8: Jo, na tramvajích.
9: A cože si přirazil do štatlu, hofírku?
8: Mňa jsem totiž poslala mamka, že prý si musím najít kamarády. A šlus. Chodit s něma ven. A co si s něma podnikat? A takové divné věci. Ach jo.
9: Ty posloche, ty o tem hantýruješ tak teskně.
8: Já mám lidi rád, ale nic s nima mět nechcu. Ale musím, když já jsu tak rád sám.
9: Tož nevěš, Ringlu. Někdo to rád na solovku, jiné ne. Ale jen tak dohoukat kamaráčovt přece nende. Posloche, co aby sis někde zalezl do betle a pořádně sa vygróňal? Však je to makačka na budku. Ráno teho vygómeme víc.
8: A jak to poznám?
9: Co?
8: No, že je ráno, když sem světlo ještě nedorazilo.
9: Však se to od někého domákneš. A včil už nemudruj a mazej spat.
3: A tak se Neon chvíli toulal městem, ve kterém nebylo vidět ani na krok, a hledal místo, kde by se uvelebil. Tuto nad ním skleněně zazvonilo. Zkusil vyskočit co nejvýš a něčeho se chytil. Byla to trubička jakási, místnůstka dutá, podle hmatu skleněná.
8: Tady by se to krásně spalo. Komůrka jak ulitá a je to nad zemí, takže by mě nikdo nerušil, ani na mě nikdo nešlápl.
3: Začal se tedy soukat do trubičky.
9: Ale jak se tak do ní soukal?
3: Trubička se rozhoupala.
9: A lehonce štrngla o trolej nedaleké šaliny.
3: Jak trubička štrngla, přeskočila jiskra.
9: Jak přeskočila jiskra, vjel do trubičky i do Neona elektrický prout.
8: Je? Kde jste, Kerry? Já vám tu jaksi svítím. Či co? To lechtá. Co to je? Pojďte honem. Já svítím. No ne.
3: A skutečně. Neon a díky němu i celá skleněná trubička začaly šarlatově svítit. Všichni v tom městě zvedali oči a viděli, jaká je to krásná červená a že ta trubička je nádherně tvarovaná. Poprvé se díky Neonovi večerem toho města rozlilo světlo. A všichni lidé se pod ním začali scházet a přátelit se.
9: Dokonce pod ním i otevřeli bar, kam každý rád chodil na spářku. A kdokoliv z něj v noci šel, začal se samou radostí z Neonova světla potácet.
6: A protože byl Neon dost vysoko, nechali ho všichni na pokoji a on byl moc rád, že se může učit o přátelství, a přitom ho nikdo do přátelství nenutí.
3: Když o týden později do toho města světlo konečně doopravdy přišlo a omlouvalo se, že se zdrželo na dálnici, mělo stejně smůlu.
9: Tou dobou už všichni věděli, že nadkrásné noční Neonovo světlo není.
6: A Neon každou noc rozsvěcel svou trubičku a svítil lidem na kamarádství.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Zajímá vás, kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostal hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojdem si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím.

0: Prostor.
1: Krásný dobrý večer, holky a kluci. 19. hodina odbyla, jde se sportovat. Medaile a vítězství nejsou zdaleka tím nejdůležitějším, co si dítě může ze sportu odnést. Odborník na sportovní přípravu dětí Tomáš Perič, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Pokud byste měli na mého hosta jakýkoliv dotaz, neváhejte a zeptejte se. Zavolejte na 800 199 199 nebo pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz. Od mikrofonu vás zdraví a příjemnou nejen sportovní hodinku přeje Jirka Kohout.

0: Multisportovní program rozvíjející všestrannost týmového ducha a spolupráci Gymnathlon představí Tomáš Perič, grant metodiky, odborník na vzdělání a metodiku pro pohybové aktivity mládeže. Tomáše, já tě zdravím a vítám ve studiu Rádia Junior. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý večer, zdravím naše posluchače a doufám, že se s náma užijou prýma hodinu při sportu.
0: No tak to doufám taky, ale než se dostaneme ke Gymnathlonu a všem věcem, kterým ty rozumíš, tak mě by zajímalo, jak ty a kdy jsi ty vůbec začal sportovat? Jaké byly tvoje sportovní začátky?
1: No, moje sportovní začátky byly v podstatě velmi jednoduché. Já jsem teda sídlišní dítě a vlastně začali jsme tak, že jsme chodili s kamarádama ven, který bydleli u nás na sídlišti v bloku. No a samozřejmě jako děti jsme dělali všechny ty dětské zábavy, lezli na stromy, hráli si různé hry. No a potom kousek od nás otevřeli zimní stadion, no a já jsem s tím kamarádem v podstatě šel na první trénink, to jsem byl asi ve druhé třídě, no a začal jsem hrát hokej a pak jsem ho hrál dalších, já nevím kolik, 15 let. Vlastně skončil jsem s hokejem, když jsem začal studovat vysokou školu, myslím v prvním nebo v druhém ročníku. Takže moje dětství bylo plné sportu a úžasných zážitků.
0: Ty jsi vystudoval tělovýchovnou fakultu?
1: Ano, ano.
0: A tam jsi také zůstal?
1: No, ono to bylo takové, jak bych to řekl, oni to byly vlastně dvě věci dohromady, protože mě víceméně odmala bylo jasné, že bych chtěl dělat asi učitele nebo trenéra nebo něco takového a bylo to v podstatě takový jako přirozený, že když jsem skončil, tak mě moji budoucí kolegové, ještě v té chvíli učitele, mě nabídli, jestli bych právě nechtěl jim pomoct v tom vzdělávat další ročníky studentů a zároveň jsem začal v té době už trénovat. Takže to bylo vlastně spojené takového příjemného s užitečným. Vlastně učil jsem a ještě k tomu jsem trénoval a bylo to asi nejlepší rozhodnutí v mém životě, který jsem mohl udělat.
0: No a v tu chvíli, kdy ses takhle rozhodoval, nemrzelo tě třeba, nechtěl jsi být ten profesionální hokejista, sportovec, který by se živil tím sportem a vyhrával ty Stanley Cupy a podobně?
1: No to určitě bych býval, o tom moc stál, ale prostě ono se říká, že hodně slimáčku a málo kapustičky, to znamená, prostě hold, jsem nebyl na takové úrovni, aby jsem se dostal až tak vysoko. Ale já z toho nemám vůbec žádný jako negativní pocit, protože, jak jsem říkal, celý dětství jsem byl v tom sportu a zažíval jsem fantastické situace a to, že jsem se nedostal až na ten úplný vrchol, mě v podstatě nevadí, protože jsem zažil nádherný chvíle, kdy jsme vyhrávali, byli jsme s partou kluků, holky v té době ještě ne úplně hrály a zažívali jsme opravdu fantastické situace. No a potom jako trenér jsem zažíval úžasný chvíle, kdy jsem trénoval děti a ta radost těch dětských očí, když se něco povedlo, nebo když se dokonce něco vyhrálo, byla naprosto famózní, to bylo skvělý.
0: Jak se stane z člověka odborník na pohyb? Musíš projít všechny sporty?
1: No, odborník na pohyb asi nemusí umět všechny sporty a já určitě neumím všechny sporty. Na druhou stranu, když jsem studoval na fakultě tělesné výchovy a ještě předtím já jsem studoval na sportovním gymnáziu, takže jsem toho prošel opravdu hodně a na vysoké škole jsme měli velké množství sportu a musím říct, že to byla úplně neuvěřitelná doba, kdy jsme na jednu stranu dělali gymnastiku, na druhou stranu plavání, jezdili jsme na kole, měli jsme obrovské množství lyžování a bylo to prostě úžasný. Asi člověk asi musí opravdu vyzkoušet, vydláte vlastně svého koníčka a zároveň se přitom nějak rozvíjíte a musím vzpomenout na své učitele a do dneška jim strašně děkuju za to, co všechno mě dali nejen teda na střední škole, na Přípotoční a gymnáziu Přípotoční, ale i na té, nebo především na té vysoké škole, kdy prostě to byla úžasná doba skvělých lidí, skvělých zážitků a hlavně toho sportu. To bylo fantastický.
0: A sport byl pro tebe vždycky jasná volba, nebo jsi zvažoval ještě třeba jiné zaměření?
1: No, ono to nebylo tak úplně jednoduché. Sport byl samozřejmě moje první volba, ale nebylo úplně jasné, jestli bych měl šanci se dostat na fakultu tělesné výchovy a sportu, takže jsem zvažoval ještě další učitelské obory, ne už teda tělovýchovné, ale nakonec musím zaťukat, teď si ťukuám a dostal jsem se na fakultu, vystudoval jsem, no a můj život se potom odvíjel právě tímhletím neuvěřitelným dobrodružství, plným sportu, plný zážitků a řekl bych, aspoň doufám, rozářených dětských očí.
0: Když jsem se tě ptal, jak jsi začal se sportem, tak jsi mi tady s úsměvem řekl úplně přirozeně. V čem jsou dnešní děti jiné? Proč to tak přirozeně nejde?
1: Já si myslím, že oni úplně jiné nejsou, ale že mají jiné možnosti. Já jsem dítě, které vyrůstalo v 70. letech minulého století a ono toho moc nešlo dělat. A pro nás bylo normální, že jsme přišli ze školy, na televizi vlastně nebylo úplně moc na co koukat, počítače víceméně nebyly, no a tak my měli přirozenou možnost jít ven. A musím říct, že na jednu stranu je to asi neúplně jednoduché, třeba pro moje rodiče, protože nebyly ještě mobily, takže vlastně moje rodiče přišli v 6 hodin večer domů a my jsme z té školy přišli, já nevím, v 1, 2 hodiny. No od té doby jsme prostě zažívali ty dětské dobrodružství. Chodili jsme do lesa, stavili jsme si bunkry, ale hráli jsme fotbal, jezdili jsme na kole, zažívali jsme opravdu takový ty správný klukovský a holčičí dobrodružství prostě s tou partou kluků a bylo to možná lepší, aspoň já si myslím, že jsme to zažili daleko víc než děti, které asi dneska sice mají počítače, mají mobily, ale možná nemůžou úplně tak jít do toho lesa, tam les po těch stromech a jít si na jabka nebo na třešně a vlastně zažít ty situace, které vlastně my jsme zažívali.
0: Dobře, no a jaká je tedy cesta pro dnešní děti, aby zažili něco podobného, co jsi zažíval ty?
1: No, to je otázka, která by všechny asi zajímala, ale podle mě strašně důležitý, já to možná vemu z druhé strany, myslím si, že nejdůležitější, aby rodiče vytvořili možnosti, aby děti mohly sportovat. Ideálně je takový ten přirozený pohyb. Existuje doporučení Mezinárodní zdravotní federace, že by vlastně děti měly sportovat nebo se hýbat střední intenzitou alespoň hodinu denně a k tomu by ještě měly mít alespoň 3x denně nějaký zatížení vyšší intenzity. To znamená, myslím si, že je hrozně důležitý, pokud jenom trošku by to bylo možné, aby opravdu děti chodili ven a hráli se na těch hřištích, ideálně s nějakou partou kluků nebo holek. A pokud tam žádná kvádle parta není, tak aby aspoň rodiče jim to umožnili. To znamená, optimálně je, když můžou být s rodičema, pokud tam nejsou ty parta těch dětí, tak aby aspoň šli s rodičima si na hodinu zakopat, na hodinu na hřiště, na prolejzačky, do lanového centra, jet na kole, prostě cokoliv. A kromě toho, potom by bylo fajn, aby ty děti chodili aspoň do jednoho nějakého sportovního kroužku. Ideální je, aby měli, jak jsem říkal, ty 3 hodiny, nazvu to ty tréninkem týdně.

0: Tomáš Perič, garant metodiky, odborník na vzdělání a metodiku pro pohybové aktivity mládeže, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Tomáši, povídali jsme si o tom, že by děti měly každý den zažívat hodinu v té sportovní střední zátěži. Co to znamená?
1: No to jsou takové ty, nazval bych to, běžné dětské pohybové aktivity. Jdeme si zahrát fotbal s dětma na plácek, hrajeme na honinou před školou, lezeme po prolejzačkách na dětském hřišti. To asi je ideálně takhle to popsat.
0: Tak to by mělo být asi tak přirozené pro ty děti.
1: Ano, ideálně.
0: Ideálně. No a potom ta vyšší zátěž, ta hodinka, nebo 3 hodiny týdně.
1: 3 hodiny týdně, no. Nebo 3x týdně hodina, spíš tak.
0: Pod tím si máme představit co?
1: No a to už jsou spíš takové ty tréninky, typu jdeme na atletiku, gymnastiku, judo, plavání. Ty takové ty řízené.
0: Teď mě ještě zajímá, co by měli dělat holky a kluci, když rodiče nemají čas?
1: No, tak to je taky taková docela zásadní otázka. No, pokud by to jenom trošku šlo, mohli by zkusit sami. Samozřejmě chápu, že asi ne úplně jednoduše budou jezdit, ale potom tam je samozřejmě možnost, že třeba se můžou dohodnout ve škole a vymyslet něco, nebo možná třeba budou mít kamarády, kteří budou chodit na nějaký sport a třeba budou 3, 4 a jeden rodič může třeba s nima jít. To znamená, ideální by bylo, aby se prostě nějak dohodli a zkoušeli to vyřešit. Vím, že to není úplně jednoduché. No a samozřejmě nejjednodušší je prostě vyběhnout s tou třeba s partou ze třídy nebo ze školy před dům a opravdu hrát na honinou, hrát si s míčem fotbal nebo nějakou přehazku a prostě užívat si ten pohyb.
0: Ty nejsi úplně zastánce toho, že by se děti měly nějakým způsobem v tom raném věku specializovat na nějaký sport. Tak v kolika letech je to vhodné, nebo jak vůbec rozpoznat, jaký sport třeba dělat?
1: No, ono, já bych to ještě jenom malinko upřesnil. Ono, jestli to dítě začne hrát fotbal, to by nám tolik nevadilo. Ale aby nehrálo jenom fotbal. To znamená, nemělo by tam být toho, já bych to řekl, to je specializace, kdy se budeme učit. Teď já prosím vím, že asi se to nedělá, ale jenom to dám jako příklad, že se budeme učit zakládat útok a podobně. Toho by tam nemělo být moc. Především v tom dětském věku třeba do 10 let. To znamená, ať dítě chodí na fotbal, ale i v tom fotbalovém tréninku by mělo mít gymnastiku, mělo být nějaký atletiku, mělo by mít jiné sportovní hry. No a úplně ideální je, aby to dítě třeba chodilo na fotbal, ale kromě toho chodilo ještě třeba hodinu na gymnastiku, hodinu na plavání a třeba hodinu, nevím, teď si vymyslím, třeba na judo. To bylo úplně ideální.
0: Úplně ideální, jasně. No, to je trošku náročné, jak se teď pojmenoval.
1: Určitě.
0: Znám to z vlastní zkušenosti, aby dítě za ten týden stihlo 4 kroužky, 4 různé tedy. Mm-hmm. No ale tam se dostáváme k tomu gymnatlonu. Protože ty jsi spolu zakladatel gymnatlonu. Co to je gymnatlon?
1: No, gymnatlon je v podstatě taková vše sportovní organizace, která se zabývá právě všestranným tréninkem dětí. To znamená, my nezabýváme se fotbalem, hokejem nebo basketbalem, ale v gymnatlonu se dělají všechny možné pohybové aktivity. My máme takové 4 velké věkové skupiny, máme Baby, Junior, Sport Mix a Aktiv a každý je trošku víc jako zaměřen do nějaké oblasti. To znamená, Baby to je úplně pro malé děti, kam chodí opravdu malé děti, 2, 3 leté s rodičemi a mají tam takové ty základní pohybové aktivity, aby se naučili běhat, skákat, lézt a podobně. Potom je junior, tam už se vlastně rozvíjí taková ta základní pohybová aktivita, ta základní pohybová všestrannost, chytat, házet, kopat. No, Sportmix, ten už se zabývá takovýma 6 sportama, je tam tenis, basketbal, volejbal, atletika, gymnastika, parkour, no a potom je aktiv, kde už jsou jakoby tréninky, to znamená, jsou tam sice hry, ale jsou tam třeba kruhové tréninky. No a právě tím, že my se nezabýváme konkrétním sportem, tak právě ty děti získají široký pohybový základ ve všech možných pohybových aktivitách, jak jsem říkal, od tenisu po parkour až po třeba volejbal.
0: Mm-hmm. Kolikrát týdně se navštěvuje gymnatlon?
1: No, to je naše taková... Prozatím je to jenom pouze jednou týdně. My spíš máme variantu, že chceme, aby nám tam chodilo co nejvíc dětí a tím pádem nemůžeme úplně mít třeba 4 tréninky týdně, protože prostě ten zájem je zatím relativně vysoký, takže chceme, aby nám teda ty děti chodily aspoň jednou týdně a právě pro spoustu dětí je to takový ten doplněk k tomu fotbalu, hokej anebo k té atletice. To znamená, on chodí třeba 2x týdně na hokej a jednou na gymnatlon a vypadá, nebo je to jak pro nás, jako pro gymnatlon, tak pro třeba hokejové trenéry velmi dobrý doplněk.
0: A jak vůbec gymnatlon vzniknul?
1: No, gymnatlon vznikl takovým zajímavým způsobem, že dva zakladatelé, Honza Březina a Martin Jahoda, měli malé děti a jednou seděli takhle v autě a bavili se, že prostě pro ty malé děti není úplně žádná možnost jako toho pohybu, že právě, že jsou jenom ty hokeje, gymnastiky a fotbaly. No a oni říkali, no a nestálo by za to vymyslet nějaký program, kde by ty děti jako dali co nejvíc těch věcí, aby opravdu získali tu všestranou pohybovou průpravu. No a vlastně s tímhletím se obrátili na mě a já jsem tam vlastně dal tu náplň, to vymysleli jsme, jak to připravit, jak to dělat. Samozřejmě k tomu se přidali další úžasní kluci. Dneska v podstatě ředitel Honza Kadlec se svým bratrem Michalem, který byl první gymnatlonový trenér, dneska před 10 rokama už. No a na to se nabalila spousta fantastických lidí, kteří jako to vzali nejen jako do určité míry práci, ale je to vlastně způsob trávení volného času. Prostě všechny baví trénovat, baví je ta práce s dětma a to nadšení, taková ta, my tomu říkáme gymnatlon DNA, ta emocionalita, to nadšení, ta chuť snad je i na těch dětech vidět.
0: Kolik gymnatlon v tuto chvíli navštěvuje děti?
1: No, je to, naštěstí se nám daří každý rok zvyšovat ty počty, můžeme říct velmi orientačně, je to 15 000 dětí každý rok, což už je docela pěkný číslo.
0: A to je po celé České republice?
1: Po celé České republice. V podstatě jsme víceméně v každém okrese, v každém kraji, samozřejmě v každém okrese, máme kolem, ono ten rok od roku je to trošičku jiný, ale máme zase pro děti okolo 200 jakoby klubů, kde můžou dělat gymnatlon.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.
2: Tomáš Perič, uznávaný český pedagog, vědec a sportovní odborník, který se specializuje na sportovní přípravu mládeže, výběr talentu a fyziologii dětského cvičení, učitel na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Tomáši, mě by zajímalo, proč chcete v gymnatlonu, aby chodilo co nejvíc dětí na úkor toho, že by třeba mohli chodit dvakrát, třikrát týdně?
3: No, my vlastně chceme, aby ty děti měly nějaký ten obecný nebo všeobecný základ. Samozřejmě, ať chodí do jakéhokoliv jiného pohybového programu, i to bude bezvadný a je úplně nám jedno, jestli to bude nějaký atletický, fotbalový, plavecký nebo gymnastický, je to úplně jedno. Ale rádi bychom, aby ty děti dostali nějaký ten všeobecný pohybový rozvoj. To znamená, aby tam nebyl ten tlak na ten výkon, protože jestli v 6 letech nedáš 3 góly v zápasu, tak vlastně z tebe nic nebude. To my nechceme. A ani pro ty děti to není dobré. A právě ten gymnatlon je ideální v tom, že tam žádný tlak na výkon není. My tam v podstatě jenom sportujeme, hrajeme různé hry. Když se povede vyhrát, je to prýma, když se nepovede vyhrát, vůbec nic se neděje. Důležité je, aby prostě děti měly na tom, při tom cvičení zážitek, radost, aby měli pocit, že se jim něco povedlo, aby prostě domů chodili spokojené a zároveň, aby rodiče byli spokojení, že prostě udělají něco prýma pro svoje děti, že jim ten sport něco dá, že zažijou skvělý chvíle s kamarádama, s panem trenérem a že se těší úplně na každý trénink, protože tam zažívají ty skvělý situace.
2: Co může dítěti dát dobrý trénink, kromě samotné sportovní techniky? A jak může naopak nevhodný přístup ovlivnit jeho vztah ke sportu i k sobě samému?
3: Mm-hmm. No tak já bych řekl, trénink může dát strašně moc. A teď úplně jedno, jestli to dítě se dostane na úplný vrchol nebo ne. Ale co mu dá za prvé? Naučí se pracovat. To je hrozně důležitý, protože ve sportu nic není zadarmo. Tam všechno si musíte odpracovat. Někdo možná o chloupek víc, někdo možná o chloupek míň, ale i ten olympijský vítěz, který mu všechno jde, musel mít stovky a stovky hodin tvrdé práce. Tak to je první. Za druhý, poznáte se. Poznáte svoje silné, slabé stránky, poznáte to, jak jste schopen fungovat třeba mezi kamarádama. A musíte se naučit s nima vycházet, protože ať už jste třeba členem jednoho týmu v nějakém sportu typu v basketbalu, prostě musíte se dohodnout a musíte při tom utkání, při tom zápase tahnout za jeden pro vás. Ať je máte rádi nebo nemáte rádi, ale nemůžete být sám, prostě to nejde. Co je třetí důležitá věc? Naučíte se vyhrávat, ale i prohrávat. A naučit se vyhrávat je jako docela těžký, naučit se prohrávat je možná ještě těžší. A obě tyhle situace, jak zvládnout tu výhru a i jak zvládnout tu prohru, jsou strašně důležitý pro život. Protože prohra neznamená konec světa. Prohra spíš znamená, hele, není nějaká možnost se zlepšit? A jak bych to měl udělat, abych byl ještě lepší? A stejně tak výhra. Výhra neznamená, že jsem nesmrtelný, že jsem neomylný, ale říká mě, teď se ti to povedlo, ale aby se ti to povedlo příště, tak možná potřebuješ pracovat ještě víc a ještě víc přemýšlet o tom, jak být úspěšný. Takže ten sport dává obrovské množství různých podnětů, které se každému z nás do toho života budou hodně hodit.
2: Aha. A ten nevhodný trénink, jak může?
3: Tak, no, nevhodný trénink má v podstatě takové 3, možná 4 velké ale. První, nejhorší varianta je nějaký zdravotní postižení. Teď nemyslím postižení, ale nějaký zdravotní neduch. To znamená, můžeme mít třeba jednostranný trénink, který bude přetěžovat jednu část těla, dám příklad, pravou ruku, která prostě je daleko víc namáhá než levá ruka. A může to vést k něčemu, čemu my říkáme svalové disbalance. A ty můžou vést i docela výrazným třeba poruchám držení těla, které se dál můžou jako násobit úplně do některých docela vážných zdravotních problémů. Samozřejmě teď nepočítám to, že se dítě při tom sportu nějak vážně zraní, typu spadne na lyžích a zlomí si nohu nebo něco možná ještě hůř. Ale myslím takový ten trénink normální, který může mít ty negativní následky. Druhá věc je v tom, že když je na nás dlouhodobě tlačeno na ten výkon a teď musíš, jak to, že jsi neuspěl a proč jsi tohle neudělal, tak to u těch dětí může vést k něčemu, čemu se říká syndrom vyhoření, což je docela zásadní problém, který my odborně nazýváme ztráta motivace, nebo ještě přesně rozpad motivační struktury. To je docela obtížný termín pro kluky a holky, ale prostě znamená to, že ty děcka, ať už kluky nebo holky, prostě ten sport přestane bavit. A dokonce může dojít k tomu, že ho úplně začnou nenávidět. Jo? A slyší to, já bych měl jít na zápas a najednou se mu sevře krk a bolí ho ruce a úplně prostě má, skoro bych řekl, zdravotní problémy, protože tam určitě bude ten trenér nebo rodič, který zase na mě bude křičet, proč jsem to neudal, proč se mi to nepovedlo a tak dále. No a třetí důležitá věc, která může vést k nějakým negativním procesům, je v podstatě to, že se vytratí ta radost. Že je to takový ten v uvozovkách sport za peníze. Jo? Já nedělám sport proto, že bych mě to bavilo, že bych z toho měl tu radost, ale protože chci udělat radost tátovi nebo mámě nebo někomu dalšímu. A to není prostě ideální pro ten rozvoj toho kluka a holky, kterým je 10 let. Ty prosím mají sporta, protože to je úžasný, že to je skvělý, že tam zažívají ty fantastické pocity, že mají tu radost z toho, že se jim něco povedlo. A nebo naopak, že jsou smutní, že se jim něco nepovedlo, ale příště už se jim to povede.
2: A teď poraď nám rodičům, jak to vlastně udělat, aby se vlastně vybral takový sport nebo kroužek nebo nějaká sportovní aktivita, jak to dítě správně motivovat a vlastně zjistit, jestli ho to baví nebo nebaví. Protože někdy musím z vlastní zkušenosti říct, že ta motivace je důležitá, aby vůbec to dítě překonalo to, že se mu nechce a vůbec to vyzkoušelo a pak třeba zjistilo, že ho to po čase baví, protože si dovedu představit, že když člověk dělá nějaký sport, který neumí, tak ho to úplně zase bavit nemůže, nebo jak to tedy je?
3: No, my říkáme, že v tom dětském sportu existuje pravidlo takzvaných 5P a ty 5P jsou pohyb. To znamená, dítě musí jít na trénink a musí se hýbat. Pokud bude stát ve frontách, určitě ho to nebude bavit. Potom musí mít něco, čemu říkáme prožitek, to znamená mít tam ty emoce, zažít tam něco. Musí mít pocit úspěchu, že se mu to povedlo. Jo, to je strašně důležitý. Něco se mi tam povedlo, něco se mi vydaří. Potom jsou to přátelé, to 4P je přátelé. To znamená, musím tam mít tu partu, na kterou se těším, se kterou právě si můžu povídat, zažívat ty věci. No a potom je P, to je příklad. Musím jako mít něco, k čemu směřuju. To znamená, mám tam toho Jágra, mám tam tu Ledeckou, mám tam, nevím koho, abych se nikoho nedotknul. A to jsou to, jako umět něco víc než ty moji kamarádi, jo, být v tomhle. No a tam je strašně důležitý, že těhle 5P v tom sportu musí být zároveň. Když jedno chybí, tak to dítě nemá chuť dál sportovat.
2: Jo? Dobře. Ale přeci jenom ty přátelé si člověk udělá po nějakým čase. Mm-hmm. Tak jak dlouho třeba by ten rodič měl po tom dítěti chtít, aby třeba navštěvoval nějaký kroužek, než si třeba udělá tu partu, která mu tam chybí?
3: Já si myslím takhle, že v tom běžném sportu je to otázka opravdu třeba 3-4 tréninků, kor u těch malých dětí. Myslím si, že nejde moc dlouho dělat sport, které to dítě nebaví, ale určitě bych vydržel alespoň několik týdnů. Jo, mít prostě snahu vydržet alespoň několik týdnů. Samozřejmě, pokud to bude po 3 letech a to dítě doslova do písmen bude nenávidět ty tréninky, tak to asi nemá smysl. Ale myslím si, že pokud právě ten trénink bude koncipován tím stylem těch 5P, tak to dítě to bude bavit. A bude mít chuť tam chodit a bude jako mít to, co z toho má mít, tu motivaci, kterou z toho má mít.
2: Už jsi tady zmínil, že není důležité dát při tréninku v 6 letech 3 góly. Na co by se rodiče měli ptát třeba po tréninku nebo po nějaké sportovní akci?
3: Já si myslím, zásadní otázka je třeba, co jsi naučil novýho, co jsi si vyzkoušel, jak jsi si ten trénink užil, jo? Co se ti povedlo, anebo i co se ti nepovedlo. Jo? A když se ti to nepovedlo, jaký jsi z toho měl pocity. Jo? Ale neptat se, a kolik jsi dal gólu a proč ne 7, anebo kolik jste vyhráli, je samozřejmě důležitá otázka pro dítě. Každý dítě chce vyhrát, ale neměla by být jako první. To znamená, to první je spíš o těch pocitech. Jo? Povedlo se ti to, líbilo se ti to, měl jsi z toho dobrý pocit, co se ti povedlo, proč, co jsi si vyzkoušel novýho. A to jsou ty důležité otázky pro to dítě.
2: Teď nás poslouchají třeba holky a kluci. Přemýšlí o nějakém sportu. Podle čeho by si třeba měli vybrat sport nebo za čím jako jít, jak to teď nevědí. Možná třeba mají i nějaké to kilo víc prostě, nebo mají pocit, že některé sporty nezvládnou. Tak.
3: Já si myslím, strašně důležitá věc je, abych z toho, já měl pocit, že by mě to mělo bavit. To znamená, můžou být sporty, ve kterých se možná nebudu cítit úplně komfortně a naopak může to být sport, který třeba na první pohled nevypadá, ale najednou mě v něm něco zaujme. Jo? Asi nebudu chtít po klukovi, který je největší ze třídy a třeba má, jak jsi říkal, nějaké kilo navíc, aby byl plně třeba gymnasta. To znamená, ta úspěšnost v tomhle tom by nebyla moc velká, ale spíš by měl přemýšlet, který sport by ho bavil a jak by mohl využít svoje přednosti. To znamená, nepřemýšlet o tom, co neumí, ale spíš přemýšlet o tom, co by mu mohlo jít, v čem by mohl on být úspěšný. To je právě strašně důležitý. To znamená, každý nemusí být Messi nebo Ronaldo, ale klidně můžu být světový koulař a budu úplně famózní. A nebo můžu být vynikající spěrač. Nebo můžu dělat, já nevím co, skvělé judo. A to jsou sporty, kde možná nevadí, že jsem velký a silný, a naopak to bude obrovská přednost.

0: Medaile, vítězství a sportovní talent nejsou zdaleka tím nejdůležitějším, co si dítě může ze sportovního kroužku odnést, říká můj dnešní host Tomáš Perič. Tomáši, bavíme se tady o sportech, o výběru, o dětech, o rodičích, ale ještě jsme tady nezmínili, možná někteří rodiče nemají čas, což je velká škoda, ale už jsme poradili holkám a klukům, jak to udělat, aby si zasportovali, domluvili se se spolužákama nebo s kámošema, s jejich rodičema a nějak to prostřídali. Ale také je situace, nebo jsou holky a kluci v situaci, že na ty peníze, na ten sport prostě nejsou peníze. Tak co v takové chvíli dělat?
1: No, to je taky jako velmi složitá otázka. Já to dám asi například u nás v gymnatlonu. Máme takovou nadaci, která je právě pro děti, buď to ze znevýhodněných rodin, nebo ve velmi složitých situacích, nebo z nějakých okrajových vyloučených oblastí. A tam je třeba možnost právě se obrátit na tu nadaci, která by umožnila podpořit ty děti. Samozřejmě je třeba velký problém a my se snažíme třeba pomoct dětem z dětských domovů sportu a to je opravdu velmi ohrožená skupina dětí. No a právě tohle je jedna z možností a teda nejen teda ta naše nadace Gymnatlon, ale jsou i další nadace, které tohle umožňují. A samozřejmě, pokud třeba náhodou by nás poslouchali někteří rodiče, tak určitě budeme rádi a samozřejmě především děti budou rádi, kdyby aspoň nějakým drobným příspěvkem nám mohli pomoct, aby děti mohly trénovat. A právě tenhle ten moment, tohle jsou strašně důležitý momenty, že my těm rodičům umožňujeme, přispíváme na to sportování těch dětí a považujeme to za strašně důležitý.
0: To je fajn a peníze tedy získáte tím, že zas přispívá někdo, kdo ty penízky má zase vám.
1: To ano, většinou to jsou nějaké třeba větší firmy, ale jsou tam i velké množství soukromých dárců, což jsme za to hrozně rádi a děkujeme jim.
0: Mm-hmm. Takže tady ty věci, kdybychom chtěli přispět, tak najdeme na našich stránkách.
1: Ano, na Gymnatlon nadace nebo anglicky Gymnatlon Foundation a tam to určitě najdeme. A na našich webových stránkách Gymnatlon je i odkaz na tuhle nadaci.
0: Mm-hmm. Tak to je fajn, že si mohou zasportovat holky a kluci, kteří třeba na to úplně nemají dostatečný finanční prostředky. Ale teď zase na druhou stránku, jak třeba rodič pozná, že ten trénink, na který chodí jeho dítě, je dobrý.
1: No, já bych řekl, ono to je několik takových výrazných prvků. Já už jsem tady nějaké jako lehce naznačil. První, asi nejdůležitější. Děti cvičí, to znamená, nejsou fronty. Pokud jsou někde fronty, a teď nemyslím, že se někde omylem sejdou dvě děti, ale je tam fronta 10 dětí, který třeba 2 minuty čekají, než na ně přijde řada. Tohle by pro mě byl první velmi výrazný jako pohled na to, že někde něco není úplně v pořádku. Potom druhá věc, kterou bych viděl, je dobrý vztah trenéra dětem. To znamená, trenér povzbuzuje děti, dává jim nějakou zpětnou vazbu, říká jim, co se jim povedlo, co se jim nepovedlo, ale spíš, co se jim povedlo a prostě mluví s nima, komunikuje s nima a nejenom jako takové ty, já bych to řekl fráze, jo, děti, to se vám povedlo, super, super, ale řekne Honziku, krásně si měl pokrčený loket při tom vystřelení na koš a konkrétně prostě s nima mluví. No a třetí důležitou věc, řekl bych, je tam atmosféra na tom tréninku. To znamená taková ta atmosféra pohody, radosti, pozitivní nálady. A myslím, že strašně důležité je, aby se tahle ta pozitivní atmosféra projevovala i v chování trenéra k rodičům. To znamená, po tréninku zajde za rodičema, řekne jim, co se na tréninku povedlo, jak děti sportovali, řekne, že to bylo fajn. Prostě má takový ten, já bych to řekl, pozitivní emocionální, vytváří tu pozitivní emocionální klima na tom tréninku.
0: V Gymnatlonu máte přes 15 000 holek a kluků. Kde berete dobrý trenéry?
1: No, za prvé, snažíme se je vybírat. To znamená, my máme vždycky v každém tréninku hlavního trenéra, asistenta, je to povinnost mít prostě 2 trenéry. No a když vidíme šikovného asistenta, snažíme se ho vybrat na toho hlavního trenéra. A musím říct, že se nám prozatím trenéři hlásí. A prozatím stále se nám je hlásí víc, než kolik my jsme schopni přijmout, takže zaprvé my si poměrně pečlivě vybíráme. A druhá důležitá věc, máme hned na začátku, když ty trenéři nastupují, tak máme docela náročné školení trenérů, kdy právě učíme trenéry na jednu stranu, jak pracovat s dětma, jak učit nějaké technické aspekty, ale strašně důležitou věcí je právě vytváření pozitivní atmosféry, dávání zpětné vazby, komunikace s dětma, zásady nějaké bezpečného cvičení a tak dále. A tam opravdu jako na to docela vážně dbáme a chceme, aby to ty trenéři měli dobře zvládli.
0: Teď bych se chtěl ještě vlastně na závěr zeptat tebe. Ty píšeš, nebo vydal jsi spoustu sportovních knih, píšeš odborné publikace. Jak se mění děti, nebo jejich sportovní, jak bych to řekl, dispozice, a jak se mění vlastně vůbec svět, tak co teď připravuješ, jak by děti měly v budoucnu sportovat?
1: No, my teď děláme takový koncept, který jsme pracovně nazvali Sport 2.0. Je to vlastně jako vůbec takový pohled na

0: bo myslím si, že relativně máme na gymnatlonu a my jsme ho dostali i do ostatních odvětví sportu dětí v České republice.
1: Teď to zní úplně fantasticky, ale když od vás odejde dítě, třeba v těch 10-12 letech a pak narazí na ten drill, poradí si s tím?
0: No, poradí, neporadí. No, ale a každopádně on už bude mít představu, jak by s ním měl ten trenér pracovat. A samozřejmě i rodiče tu představu budou mít. A tohle je tlak, který by ten rodič a to dítě na toho trenéra mohli vyvíjet. Samozřejmě nepůjde to, není to otázka jednoho nebo dvou týdnů, ale pokud se v tom tréninku najednou objeví děti, které mají tuto zkušenost, tak tomu trenérovi nezbyde, aspoň doufám, nic jiného, než aby také on se trošku začal měnit z toho, já bych to nazval, drillujícího šéfa na toho parťáka, prýma parťáka těch dětí.
1: Tomáši, ty jsi odborník na pohyb dětí. Z čeho máš největší radost, když u dětí vidíš?
0: No, jasně, když prostě hrajou fotbal nebo skáčou do písku a vidím ty rozářený oči, když se jim to povedle a potom vyběhne z toho písku a povídá: mami, viděla jsi to, jak jsem krásně skočil? A nebo pane trenére, viděl jsi, jak jsem trefil ten koš? To je úžasný, to je prostě to nadšení. A potom ještě druhá věc, když se setkám se svýma bývalýma svěřencema, a oni říkají, to byly nejlepší roky našeho života. Co všechno jsme zažili, co všechno jsme prožili a co jsme i dokázali, to je úžasný. To je prostě fantastický pocit pro mě jako pro trenéra.
1: Můžeš teďka trošku pomoct a motivovat děti, aby začali sportovat?
0: No, nikde nezažijete to, co na sportu. Ty prožitky, to nadšení, ten výbuch té radosti, když se vám něco povede, když jste úspěšný, to ve hrách prostě nejde zažít. Tam sice možná nějakého zombíka někdo odstřelí, ale to není ono. To je prostě, to je úplně jiná radost v tom sportu, když dáte ten gol, nebo když se vám povede ten kop, nebo když sjedete tu sjezdovku. To prostě na počítačích nejde zažít nikdy.
1: Tomáši, já ti moc děkuju za zajímavé povídání, za to, že jsi nám představil gymnatlon. Ještě možná v rychlosti, jak se na gymnatlon přihlásit, nebo kam se podívat.
0: Ideální je na webovou stránku gymnatlon.cz a je to psáno gymnatlon.cz a tam jsou veškeré informace.
1: Děkuju ti za povídání, děkuju za to, že děláš takovéhle věci pro holky a pro kluky, aby se mohli hýbat a aby se hlavně hýbali z radosti. Díky moc za návštěvu a krásný večer.
0: Já děkuju za pozvání a pevně věřím, že aspoň trošku to přispělo k tomu, že se kluci a holky budou hýbat.
1: Holky a kluci, mým dnešním hostem byl Tomáš Perič. Pro dnešní večer je dosportováno, je tady čas na odpočinek a na pohádku. Od mikrofonu se loučí a krásný večer přeje Jirka Kohout.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. I v pohádkovém lese rostou houby. A čtvrt Jalírko dneska najde houbu skutečně speciální. To si s Rézičkou pochutnají. Však se taky dnešní povídání o rezavé veverce a skřítkovi z lískového keře jmenuje Jak chystali houbové hody.

0: Dobrý večer, deti. Sotva sluníčko vyskočilo nad koruny stromů, Rézička se opřela o prachový polštářek a protřela si oči. Čtvrt jarýrko, já ti dnes v noci měla takový sen, že mám ještě teď pusu plnou laskomin. A co pak se ti zdálo? Vyzvídala hned lískový skřítek. Jak jsme si spolu vystrojili houbové hody. Skřítek spustil nohy z postele a mlsně se olízl. Pánečku, to by se mi líbilo, jenom vědět, jak se takové hody připravují. Rézička se maličko zamyslela a pak řekla, nazbíráme v lese houby a uvaříme si z nich dobroty. Skřítek hned sáhl na hřebík pro klobouk a povídá, prostři zatím stůl, Rézičko, houby nazbírám sám. A zavřel za sebou dveře. V lese nejdřív začichal do všech stran, aby věděl, odkud vane nejsilnější houbová vůně, a pak se tím směrem pustil. Víc běžel, než šel, a tak byl za chvilku v samém srdci lesa. Když se konečně zastavil, utřel si rukávem čelo a začal se rozlížet po nějakém hříbku. A tu u paty košatého dubu spatřil hříbeček, jako by ho někdo vymaloval. Už jsem si myslel, že ho tu nikdo nenajde. Zahoupal zelenými větvemi dub. Potichoučku ševelil vykrajovanými lístky, že to bylo sotva slyšet. Je to hřib dubový, řečený poddubák. Lepší bys nenašel v celém lese. Honem si ho odnes domů. Čtvrt jarýrko navíc nečekal. Vysadil si hřib na rameno a vydal se na zpáteční cestu. Kdo by si pomyslel, že je tak těžký, divil se, když se mu hříbek za chvíli pronesl. Nakonec ho sotva dovlekl do smrkové světničky. Rézičko, co mu říkáš? Ptá se hned ve dveřích. Rézička vesele zatleskala. Krásnější hříbek jsem ještě neviděla a už se těšila na veliké pochutnání. Sotva ale položili hříbek na stůl, nadzvedl se hnědý sametový klobouk a z hřibu vykoukl veliký slimák. Byl cihlově červený a měl dlouhatánské růžky. Co tady dělám? Řekl vyjeveně. Co tady děláš? Podíval se skřítek. První se probrala z překvapení Rézička. Čtvrt jarýrko, ty jsi přinesl houbu, ve které si udělal slimák domeček. Jak to slimák uslyšel, zle se dopálil. Já tu houbu našel první a proto vyhlašuju, že poddubák je můj. A zlostně za sebou přiklopil klobouk. Čtvrt jarýrko s Rézičkou si bezmocně sedli ke stolu. Ještě se ani nestačili poradit, co dál, když se klobouk zase nadzvedl. To je mi pěkné živobytí, hučil slimák. Když ten hřib nestojí rovně v mechu, bydlí se mi v něm úplně nakřivo. Jestli chceš, můžeš přebývat u nás ve smrkové světničce, řekla na to Rézička. Poddubák už do mechu stejně vrátit nemůžeme. Ale slimák jen vzdorně hodil hlavou. Já jsem doma pod zeleným dubem a vy mě tam rychle s hřibem nebo bez něho odnesete. Myslím, že má pravdu, usoudil skřítek a hned se přichystal na cestu. Nejdřív slimáka opatrně schoval do kapsy u kabátku, aby nemusel poslouchat to jeho hubování, a pak se rozloučil s Rézičkou. Než se vrátím, umíchej zatím z toho hřibu smaženici, zavolal ještě a pak zmizel v zeleném houští. Sotva ušel pár kroků, vystrčil slimák z kapsy hlavu. Už tam budeme? Však se dočkáš, zabručel skřítek. Ale slimák pořád podle stejné noty. Než najdu jinou houbu, než si z ní udělám domeček, než si zvyknu na novou komůrku, to se asi nalopotím. Nemůžeš být trochu trpělivý, domlouvá mu skřítek, ale přece jen přidal do kroku. A jak tak pospíchal, najednou klopítl o silný kořen stromu. Když se pozbíral z mechu a očistil si kolena, honem zalovil v kapse, jestli z ní nevytrousil slimáka. A v tu chvíli mu nad hlavou zaskohral hlas. Už tě mám a nepustím tě. Skřítek zvedl oči a leknutím div zase neupadl. Pod kořenem seděla ropucha. Vyhlížela z díry jako ježibaba z chalupy. Co po mně chceš? Roztřásl se čtvrt jarýrko. Mít tě už navždycky ve svém doupěti, abych si s tebou mohla hrát, zaskřehotala žába.
1: Je zle, pomyslel si čtvrt jarýrko. Takové žábě nikam neuteču. 10 mých krůčků nevydá ani za jeden její skok a žába se šklebí, jak to dobře vymyslela.
0: Najednou si všimla, že skřítek drží ruku na kapse.
1: Co pak to přede mnou schováváš? Zamračila se. I nic, řekl honem skřítek a radši hned zapnul kapsu na knoflík. Na dně kapsy sedí slimák a neujde mu ani slůvko. Já bych si s ropuchou věděl rady, myslí si. A žába na skřítka pořád doráží. Tak mi ukážeš, co tam máš. Čtvrt Jarýrko ze strachu o slimáka jen zavrtěl hlavou. V tomto z kapsy tiše špitlo. Jen žábu poslechni, však já jí dám co proto. Skřítek čtvrt Jarýrko na chvilku zaváhal, ale nakonec si přece dal říct. Opatrně sáhl do kapsy. A pak to šlo všechno ráz na ráz. Slimák na skřítkově dlani výhružně naježil své růžky, až ropucha s děšením uskočila. To jsem se lekla, ulevila si. A protože zafičela pořádně od plic, odneslo to skřítka i se slimákem až daleko k zelenému dubu. Sotva se čtvrt Jarýrko vzpamatoval, ukázal prstem do mechu. Slimáku, podívej, ten poddubák tu měl ještě bratříčka. Pak slimáka položil na houbový klobouček a řekl spokojeně. Ty máš svůj hříbek tady a já už ho mám doma na talíři. Ještě se na rozloučenou uklonil a rozběhl se za rézičkou do smrkové světničky na houbové hody. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Jmenovat se Klárka Řehořová, bydlet v Praze 4 a neumět vyslovit R a Ř, to je opravdu nepříjemná situace. Jakou roli bude mít v příběhu pták Loskuták? Pohádku Neberte nám ptáka Loskutáka napsal Pavel Brič. Režie v roce 2004 Vladimír Kromov. Hrají Rozita Erbanová, Simona Postlerová, Aleš Procházka, Petr Vacek, Jan Přeučil a další.

0: 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech.
1: Tak málo? To u mě 3333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 3333 stříbrných střech.
2: A u mě 33333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 33333 stříbrných střech.
1: A jestli pak víš, že trumpetistka s trumpetistou měli malá trumpeťátka, chovali je v trumpetách a z trumpet šlo trá, trá, trá.
2: Bravo, to zní dobře. Ale tohle. Pan prezident Tramtár je na zahrádce s Krtkem Rje. Čeká ho zahraniční návštěva Austrálie, až to všechno s Krtkem zrije.
3: Tati, mami, kde jste? Už se zase schováváte.
1: Psst. Klárka, hledá nás.
2: Myslíš, že nakoukne i sem?
1: Ach jo, táto, kdy si spolu zase tak pěkně popovídáme, viď? To krásné r a ř. Věř mi, to mi tak chybí.
2: Ale myslím, že se už dál nemůžeme schovávat před vlastní dcerou ve skříni, abychom si je mohli říkat.
1: Něco jsme si přece slíbili. Když Klárce nejde r a ř, tak je prostě nebudeme před ní říkat. Bylo by jí to líto a plakala by. Víš, jak je citlivá.
2: Ano, drahá, chápu, ale už se to nedá vydržet. Kdybychom se aspoň nejmenovali Rehorovi. Vždyť my se nemůžeme s Klárkou ani představit cizím lidem. Na dovolené v zahraničí? No prosím, tam nikdo neumí naše jméno vyslovit. Ale tajit příjmení u nás doma, v Čechách.
1: Ach jo.
2: Ach. Ne.
0: Právě jsem se rozhodl. Je nutné, abychom Klárku dovedli k vyhlášenému logopedovi, Mudr Macháňovi. Ten jediný dokáže naučit naši holčičku správně mluvit.
1: Jú, to bude nádhera.
2: Už se nebudeme muset schovávat do skříně, když si budeme chtít zopakovat r a r. Zase vrátíme naše zvonivé jméno na dveře a každý večer před spaním si všichni dáme závody, kdo nejrychleji odříká 333 stříbrných stříkaček.
1: Ale táto, já mám strach. Víš, jak se Klárka bojí doktorů, aby nám hrůzou z logopeda neoněměla.
2: Neboj, půjdu tam s ní a dám na ní pozor.
1: Dobře, dobře, ale dávej pozor i na toho doktora. Někdy má ta naše holka svoji hlavu. Například zubař Florián jí dal přes dívku žralok.
2: Vážně? To proto, že má silné a zdravé zuby?
1: No ano, silné a zdravé zuby jistě má. Ale zubař Florián nemá jaksi prsty ze železa.
2: Aha. Tomu nerozumím.
1: Nemá prsty ze železa. A sotva se přiblížil k její otevřené pusince, Klárka... Chňaps, draps a...
2: To muselo bolet.
1: Právě proto jí řekl, že má chrup jako žralok. Prý zvláštní druh žraloka. Žralok prstožravý. Pro pána, my sedíme tady ve skříni a mě se bálí řízky. Ajajajaj, právě včas. Ještě jsem je zachránila. Táto! Jájo, jídlo, ke stolu.
3: Kde jste byli? Já mám hlad jako anakonda. Spolikala bych celého slona klidně i skly.
1: Už to bude. Už se to nandavá.
3: Co máme?
1: Řízky. Totiž masové plátky, smažené obalované plátky s opečenými hlízami.
2: S hlízami? A opečenými...
1: S bramborami. To víš, že s vařenými bramborami. Ale jak to mám říct bez R?
2: To je fuška. Už abychom mohli mluvit jako normální česká rodina.
3: Co si to tam šeptáte?

0: Vítám, holčičko, tebe i tvého tatínka ve své ordinaci. Jen žádné obavy a přístup blíže. Jsem doktor Macháň. Světová kapacita v oboru správné řeči a naučím mluvit všechno, co má jazyk.
1: I polobotky.
0: Polobotky?
1: Mé polobotky mají jazyky. Naučíte je mluvit?
2: Odpusťte, pane doktore, ona to tak nemyslí.
0: V pořádku, tatínku, neomlouvejte se. Vidím, že je to jasný případ. To máme zjevný rys prostořekosti, latinsky humorus neplechismus. Jukneme se tomu na zoubek. Jak se jmenuješ, holčičko, a odkud jsi?
1: Klajka Žehožová z Plahy 4.
0: Ale to je opravdu jasná diagnóza. Vaše dcera, pane Žehoři, trpí vzácnou kombinací syndromu hlásky R s poruchou hláskotvorby R. Postačí moje osvědčená metoda, abych tento necvičený, přitom však prostořek jazyček slečny Žehořové proměnil v nástroj líbeznější než je harfa v orchestru Národního divadla.
2: A nebude jí to bolet?
0: Ani v nejmenším, tatínku. My logopedové nepracujeme se skalpelem jako chirurgové. Mými jedinými nástroji jsou zvučné říkanky a vtipné jazykolamy a pak tato nevinná dřevěná špachtlička, kterou sem tam usměrním neposlušný jazyček.
2: Aha. Ale, pane doktore, chtěl jsem vás varovat.
0: Až potom, tatínku, až potom. Nejdřív provedu lékařský zákrok. Otevři, holčičko, pusinku a řekni a.
1: A.
0: A teď se pustíme do odstranění syndromu hlásky ř.
2: Pane doktore, chtěl bych vám přece jen dopředu říct.
0: Nerušte, tatínku, nebo vás vykážu z ordinace.
2: Mlčím, už mlčím.
0: No proto, vydrž, malá slečno, vložím ti tohle dřívko na jazyk a opakuj po mně říkanku. Říká žížala, že prý není žížala, že to ví už odmala. Stěží je to k uvěření, žížala je ne, že není, ale jak se představit, v tom je háček, v tom je věda, když neumí správně ř a nemá v hlíně logopeda. Ale ne. Co pak tohle je nějaká žížalí říkanka? To je říkanka o bolení v krku. Znovu. A ještě víc přitlačím dřívkem na ten neposlušný jazyk.
1: A.
0: Ona mě kousla, au, moje prsty, au, pomoc, zavolejte sanitku. To není pacient, to je krokodýl Nilský, neléčím krokodýly.
2: Promiňte, pane doktore, já vás chtěl varovat, ale vy...
0: Ven!
2: Vy jste mě nenechal domluvit.

0: hrombat! Nevídáno, neslýcháno! Školačka pokousala vyhlášeného logopeda! Lékař v pracovní neschopnosti s podezřením na vzteklinu! Kdo nečte hrombat? Houby s octem bí!
1: Hrom, aby do toho... Odpustí já, jo. Blesk, aby do toho. Vždyť ten s těmi novinami huláká o tobě. Počkej, hned zjistím, o co jde.
2: Jeden výtisk, pane?
1: Ano, prosím.
2: To máme ale dneska kousavou mládež, vidíte, pane?
1: Cože? Ach, ano, jistě, jistě. Víte co? Dejte mi ty noviny všechny.
2: Jak je libo, prosím, prosím. Ale tamhle na chodníku, není to vaše dcera? Ta, co se k ní zbíhají všichni lidi z okolí.
1: A sakra.
3: Klárko! Klárko, vydrž! Běžím k tobě!
4: Holčičko! Ano, holčičko! Ukaž zuby! Máš ještě mléčné, nebo už trvalé?
5: Slečinko, je logoped sladký, slaný nebo kyselý?
3: Ustupte!
6: Tak odpověz, děvče, umíš mluvit?
1: Ustupte, ustupte, nechte nás. Já jo, utíkej, honem, poběž!
4: Chyťte je!
6: To je ta kousavá holka, co oni píšou v novinách.
5: Chyťte ji dřív, než zas někoho pokouše.
1: Utekli jsme. Vzduch je čistý. Můžeme jít domů. Ty noviny ale schovám. A o pokousání logopeda před maminkou ani muk. Ano, zlobila by se.
7: Já vůbec nemusím mluvit.
1: Ale já jo.
7: Jasně, mluvit nebudu, nebudu a nebudu. Už nikdy o ničem a s nikým. Všichni jste stejně plotivní dospěláci. Nepromluvím už ani slovo. Klidně se přede mnou do té skříně zavřete na doživotí a říkejte si tajně svoje žikanky. Ode mě neuslyšíte už ani nic.

0: To jsme dopadli. Dřív Klárka nemluvila správně, ale aspoň mluvila. A teď? Už 2 týdny jsme od ní neslyšeli ani půl slova.
1: Ach jo.
0: Aspoň kdyby zavrněla jako kotě, když jí pohladím. Nebo zakňučela jako pejsek, ale ona nevydá ani hlásku.
1: A to má zítra narozeniny.
0: To budou smutné narozeniny. Moc smutné narozeniny.
1: Vzpomínáš, jak jsme s ní o minulých narozeninách šli do zoo?
0: Ano. Ano, jakou měla tehdy radost, když k ní slon natáhl chobot a ona mu s ním potřásla a řekla: tě pič, slone, já jsem Klajka Žehožová z Plahy 4. Těší mě, že tě požnávám. Ten její milý hlásek, jak ráda bych ho zase slyšela.
1: Ach, jo.
0: Kdyby se tak čas dal vrátit zpátky.
1: A proč by nedal, maminko? Páni, že mě to hned nenapadlo. Ano, vezmeme Klárku do zoo. Ty si oblečeš ty hezké růžové šaty jako v loni. Já se oholím a vezmu si bílou košili. A zase půjdeme k šedivému slonovi. Ten svoji malou kamarádku pozná, protože sloni mají přece sloní paměť. Natáhne svůj dlouhý chobot a ona si s ním potřese a znovu začne mluvit.
0: Myslíš, táto?
1: Nemyslím, to vím. Když uděláme všechno úplně stejně jako před rokem, podaří se to.

0: už tam budeme. Jájo, táto, vidíte sloní výběh?
1: No, výběh vidím, ale sloní.
0: Třeba jsou schovaní v pavilonu.
2: Nejsou, drahá paní. Sloní rodina pana elefanta mě požádala, abych omluvil jejich nepřítomnost. Jsou právě na návštěvě u příbuzných.
0: No, pána Jana, táto, kdo to mluví?
2: Dočasná adresa Safari Dvůr Králové.
1: Mně se zdá, že je to ten špaček tamhle v kleci.
2: Dovolte, abych vás opravil, pane. Nejsem špaček, mé jméno je Loskuták Posvátný. Původem z Indonésie.
3: Jú, tomu ale dlandí jazyk.
0: Mluví. Ona mluví, táto.
2: Drandí, holčičko, drandí. Hláska R je královnou mezi hláskami ve slabikáři. Zaslouží si zvláštní pozornost na jazyku. Jazyk se s ní musí laskat.
3: Chtěla jsem říct, že ti ten jazyk ale jede.
2: A jak se vlastně jmenuješ, holčičko?
3: Já jsem Klájka Žehožová z Plahy 4.
2: Aha. Podívejme. A jsi Klájka Žehožová z Plahy 4? A nebo snad Klárka Žehožová z Prahy 4? Víš, já bych ti nechtěl komolit jméno. Jestli se máme spřátelit, a já bych se moc rád spřátelil, tak bych to potřeboval vědět úplně přesně.
3: Já to nedokážu líp povědět.
2: Ale no tak to nic. Přistup blíž k mé kleci, dívej se mi na zobák a opakuj. Klárka Žehořová z Prahy 4.
3: Klárka Žehořová z Plahy 4.
2: No, ale ještě jednou. Klárka.
3: Klárka.
2: Ano. Žehořová.
3: Žehořová.
2: Tak, z Prahy.
3: Z Prahy.
2: Ano, 4.
3: 4.
2: Jo, výborně, a teď sama.
3: Klárka Žehořová z Prahy 4.
2: Výborně, vidíš, teď už to nespletu.
4: Ona to řekla. Slyšela jsi to, maminko? Hurá!
0: Slyšela, tatínku, řekla poprvé r i ř.
4: Loskutáku, ty jsi genius. Ty jsi nad všechny logopedy.
2: Ale vždyť to byla maličkost.
4: Doktor Macháně pukne vsteky, až uslyší, co dokážeš i bez lámání jazyka dřevěnou špachtlí.
2: Ale no tak, pane Řehoři, já jsem jenom malý černý pták a vy mě tolik chválíte, že za chvíli budu rudý jako papoušek a nepozná mě vlastní rodina. Víte, něco vám prozradím. Já jsem se naučil mluvit, protože si mě ochočil můj ošetřovatel.
5: Ošetřovatel?
2: Ano, je moc hodný. Každý den si našel čas a povídal si se mnou. A já přitom zjistil, že řeč, ano, to je to nejzvláštnější umění na světě.
4: Umění?
2: Samozřejmě. Opravdu správně mluvíme jenom, když máme někoho rádi. Schválně, já si vás vyzkouším. Co řeknou děti na celém světě jako první slovo?
3: Máma nebo táta.
2: Správně, správně, Klárko. A proč? Protože maminku a tatínka mají nejradši.
0: Jenže naší Klárce nešlo r a ř.
2: Na tak těžké hlásky už nevystačí jenom táta s mámou. Na to děti potřebují ještě sestru, nebo bratra, nebo kamaráda, čili přítele, a taky zvířátko, které mají rády.
0: Já jsem tak šťastná, Loskutáku. Děkujeme ti.
2: No, já myslím, že Klárka je už vyléčená, ale kdyby jí přece jen ještě r a ř zobilo, přijďte za mnou a my už ten neposlušný jazyček ochočíme.
4: Ještě jednou ti děkujeme a rádi přijdeme.
3: Loskutáku, díky tobě si teď můžu vlézt s tatínkem a maminkou do skříně a dát si závody ve 333 stříbrných stříkaček. Od teďka budu tvoje největší kamarádka. A kdybys byl někdy v úzkých a potřeboval pomoc, přiběhnu, i kdyby to mělo být na kraj světa.

0: číslo deníku Hrombác. Senzační událost v zoologické zahradě. Pták loskutá k talentovaným logopedem. Kousavá holčička se naučila správné řeči. Kdo nečte Hrombác, houby s octem ví.
1: Ale vida. Dejte mi jedny noviny.
2: Prosím si taky jeden výtisk.
3: Mně taky.
0: A to ještě není všechno, dámy a pánové, co se dočtete. Na straně dvě. Pozor. Nejnovější policejní zpráva. Muži zákona pátrají po nebezpečném bankovním lupiči Lotrasovi a jeho bandě. Zvláštní znamení. Mluví jako dlaždiči. Po čertech špatná mluva může prozradit lupiče maskované punčochami na hlavách. Buďte bdělí a ostražití. Kdo nečte Hrombác, houby s octem ví.
4: U krvavý žilotýny. Nastavte svý bramborový ušiska, moji milí zlonuši, a poslouchejte, co ten člobrda mele na celou ulici. Lapáte to do svých kedluben, mý krutí zloducháčkové.
5: Ty jo, jsme celebriti. Inkousti o nás škrábou v Daily News. Já už jako malej kindo chtěl být superstar. Náčelníku, můžu si ten Hrombác koupit.
4: A proč?
5: Vyplác bych ho jako prezent pro mutr, fotrase, bráchance a strejčka Káju.
4: Sklapni chlebarnu, Feritroubo. Slyšel jsi, že nás vyhmátnou podle našeho mletí pantem na stohonu. Nikam se neder a na novinový prezent si nech zajít chuť.
6: Tak, chápu. Ďábelská pravda. Já polechtám člobrdu s novinama svým nabroušeným zabijákem. Jakože se krávě Dingo jmenuju. A ona mi vydá zadara. Jinak se zítra dočte na titulní straně, že má v poledne funos místo oběda.
4: Žádnou kudlu, žádnej mord, krucí písek. Co pak jste hluchý jak pařezi? Neslyšeli jste, co ten mamla zhlásal o ptáku loskutáku?
5: O tom ptakopiskovi, co piskuje jak rádio, jo?
6: O tom plašmuškovi, co naučil tu malou správně krakorát.
4: Jo, toho ptáčka myslím. My toho vtáka o půlnoci bafnem. A v pytli unese.
5: Jo.
4: A on nás naučí mluvit tak, že nás žádnej podle hlasu nepozná. No a pak budem v punčochách na ciferníkách, krást v bankách jak straky a Poldové proti nám nebudou mít jediný důkaz.
5: Bravo, ty seš Číman Lotrasy.
6: Ty seš lepšejší než Fantomas.

0: kupředu. Moji surový kasamajstři a jazyšťata za zubní protézu. Za chvíli bude loskutáčisko hnít v pytli jak brambory.
1: Dělej, idioto.
2: To pozorně drž.
0: Co tam dělej?
3: Darebáci, darebáci, no. Puste mě, co? Puste mě, pomoc, pomoc. Že vás kovnu, no, no, pojď sem, pojď sem, pojď sem, tu máš.
2: U vás.
3: A ty taky, tu máš. A ty taky, tu máš.
2: Bolí. Náčelníku, ten papagaj mě udělal díru do punčochy na kebuli. Kluči brko. On mě snad provrtali díru do palice. Šmrja, teče mi mozek.
0: Zmrkni troubo. Tu šlicnu ti zalepíme. A kde nic není, tam nic týct nemůže. Teď fofrem zavašlo skutáka do pytle. Hýbaj.
1: Já bych se s tím vtákem nemazlil. Šmikfik a bylo by po vtákách.
0: Herdek, co to žvástáš, dingo? Kolikrát ti mám troubit, že pro nás má ten exot cenu zlata jenom živej? Až nás našprtá, jak správně mluvit, navlíknem si přes ksichty punčochovou garderobu, v bance křiknem něco spisovnějšího než Valtelové a budem nepolapitelný, páč nás nikdo nepozná.
3: Hele, policie, armáda, detektivové, u nás! Zachraňte mě, pomoc, pomoc! Klárko Řehorová z Prahy 4!
2: Pušti hromadu peří, nebo tě zakroutím krkem!
3: Tyrili, tá, tyrili, tyrili, tá, tyrili.
2: Co ten pták vyšiluje?
0: Datluje svým zobákovým vercajkem morzovku. SOS.
1: Pusťte mě na něho, kadibutku. Já mu zvednu fazonu, škmu mu všecka brká.
0: Klídek, dingo, dej si zpětnej kvalt. Tam, kam my ho uneseme, odtud se nedoklepe o pomoc ani tuctem morzelovek.

0: obětí únosu. Včerejší noci zmizel nejslavnější mluvící pták ze své klece. Policie marně pátrá po stopě únosců. Konečte hrombác, houby s octem bí.
1: A to zase prr. To bych se na to podívala, abych nevypátrala kamaráda, který mě naučil r a r. Tatínku?
2: Ano, Klárko?
1: Od teďka přestávám být Klárkou a stávám se soukromou detektivkou. Ty budeš můj osobní pomocník. Musíme najít a zachránit ptáka Loskutáka. Ať se třesou zloději.
3: A nechceš raději počkat na policii? Nebo aspoň na maminku?
1: Loskuták naučil mluvit mě a ne policii. To já se mu slíbila, že poběžím třeba na kraj světa, když bude v nesnázích. No, maminka je na nákupech a to, jak víš, trvá vždycky děsně dlouho. Na, vezmi detektivní lupu na sledování stop a vyrazíme.
3: No, jak myslíš?

0: Ať pátrám, jak pátrám, soukromá detektivko Klárko, nevidím ani tu sebemenší stopu. V zoo nebylo nic, ani tady v parku.
1: Trpělivost, milý pomocníku, trpělivost stopy přináší.
2: A přece, mám ji, vidíš? Tady, tadyhle v ušlapané trávě leží pírka ptáka loskutáka.
1: Ukaž, půjč mi lupu. Ale milý pomocníku, vždyť to nejsou jeho pírka.
0: Zatrápeně. A čí by tedy byla?
1: Pověz, jakou barvu mají podle tebe pírka ptáka loskutáka. No, můj detektivní pomocníku.
0: Mají, abych tak řekl, mají barvu, barvu...
2: A, už to mám. Loskutáčí.
1: Správně, pomocníku, loskutáčí. Ale tahle pírka nemají loskutáčí barvu. Ta mají barvu sojčí. A proto patří komu?
2: Sojce.
1: Ano. Hledali jsme stopu ptáka loskutáka, ale našli jsme stopu sojky.
0: A já už tu vypátranou sojku slyším.

0: Tu písničku zpíváš špatně.
1: A nespívám. Škubal táta, loskutáta, škubala máma taky.
0: Kde pak je to špatně? Správně je to takhle.

0: mi řekneš, proč zpíváš o loskutákovi?
1: Nemusí pořád v písničce chytat a škubat jenom nás, sojky. Není to spravedlivý? Dneska jsem viděla, jak tři hromotluci vlekli pytel s ptákem loskutákem. A ten mluvící exot ze zoologický ani nepíp. Jen zobákem datloval jako strakapout. Tididy, ta, tididy. S.O.S. Ale je mu to houby platný. V černém lese, kam ho nesli, ho nikdo neuslyší.
2: Ty jsi ale škodolibá, sojka. Jak můžeš mít radost z cizího neštěstí? Já bych tě...
0: Nech ji, můj pomocníku. Hlavně, že nám řekla, kde je loskuták. Poběž, ať ho zachráníme.

0: Už nemůžu, detektivko. Bloudíme. Myslím, že bychom měli začít pátrat sami po sobě, abychom se vůbec našli.
1: Máš pravdu, pomocníku. Možná budeme muset přespat tamhle v té lesní chaloupce.
0: Vyloučeno. V takových barabiznách nebývá bezpečno. Většinou tam žijí strašidla.
1: Ale vždycky si mi tvrdil, že strašidla neexistují.
0: Aha. No tak teď ti tvrdím, že existují. Podívej, právě teď z té chaloupky vychází osoba, která vypadá zrovna jako strašidlo.
1: Ju, no ta má teda ránu. Myslíš, že nás zahlídla?
0: Těžko, s tou dlouhou černou patkou přes oči.
2: Pojď, radši se jí obloukem vyhneme.
1: A zrovna ne. Třeba tu v lese něco podezřelého zaslechla. Může být jediný svědek. Musíme ji podrobit křížovému výslechu.
0: No, když jinak nedáš, tak pojďme.
1: Dobrý den, paní.
3: Dobrý, spíš černý.
1: Jsem soukromá detektivka Klárka Řehořová a tohle je můj pomocník, tatínek Řehoř.
0: Dobrý den.
3: A já jsem černá sarapatka. Už spoustu let si nedělám naději, že by nějaký den byl dobrý. Denně jsem četla černou kroniku a dozvěděla se o tolika katastrofách, neštěstích, nehodách, požárech a zločinech, že mě ani tvůj nevinný hlas, detektivko Klárko Řehořová, nepřesvědčí, že zrovna ten dnešní den je jiný.
1: Jú, vy jste ale divná, paní sarapatko.
0: A zahořklá.
3: Dneska už ani nemusím číst, abych věděla, jaký svět je. Dávno mi zarostly oči černou patkou, ale i když pořádně nevidím, stále ještě slyším, že se dějou jenom samý zlý věci.
0: To je strašná pesimistka. Potřebovala by ostříhat tu patku, aby neviděla svět tak černě.
1: A neslyšela jste náhodou, jestli se něco zlého nestalo taky tady v černém lese?
3: Jo, brousí tu kolem tři moc divný chlapy. Mluví jako dlaždiči a trochu huhlají, jako by měli na hlavách punčochy. Táhli sebou v pytli něco živýho. Asi, aby si na tom někde v klidu pochutnali.
1: Pochutnali?
0: Ale to ne.
1: To byl přece pták loskuták.
3: Pták loskuták? Myslela jsem si, že by to mohl být španělský ptáček a že si ho dají s rýží. Ale pták loskuták. No, to musí být jinačí pochoutka. Určitě si ho připraví na kmíně s houbami z černého lesa.
1: Že vám není hamba. Pták loskuták přece není k jídlu. Je to náš kamarád. A kamarádi se nejedí.
3: Ha, nevěříte, že se i kamarád dá sníst? Já se kouknu přes svou černou patku a vím, že co se má stát, to se taky stane. Ptáčka rozkrájej na plátky, potřou hořčicí, osolí, opepří.
0: A dost, dost! Takové hloupé povídačky. Jenom Klárku děsíte, sarapatko. Že na vás vezmu nůžky a ostříhám vám tu vaši patku.
3: Dejte to pryč, chlape, nesahej na mě. Teď budu mít na ofině zuby.
0: Žádné zuby na ofině. Vezmu to pěkně zkrátka. Na ježka.
3: Pomoc! Pomoc! Moje patka!
0: A je pryč.
3: No tak to ne. To ne, 20 let jsem nebyla u kadeřníka. Teď bych se měla nechat očkubat nějakým cvakajícím šílencem. Tak to ne. Rychle nohy na ramena.
0: Podívej, Klárko, jak ta osoba peláší.
1: Tati, něco slyším.
0: Opravdu, někdo se sem blíží.

0: Mordie, zase ta kůča. My bloudíme, moji zlotřilci, tudy už jsme vandrovali.
1: Aj, náčelníku, aj. A já už vtáka loskutáka dál neunesu, ani vrabčí krok.
2: Lefňukej, troubo, 100% zločinec nebolí nikdy.
3: Jsou to oni.
4: Co budeme dělat?
3: Na strom, honem na ten vysoký smrk.
4: Co pak jsem veverka?
3: Fofrem nahoru.
4: Páni, to je výška. Mám závrať.
5: Lotrasy, Ferry Troubo.
1: Co je?
5: Krvavý dingo.
2: No to žvaní.
5: Odpusťte, gentlemani, že vás celou tu dobu poslouchám. Ale jestli se chcete ode mne naučit mluvit, musíte mě pustit z pytle ven.
1: No jo, Marek, šéfe. Já bych dal oddechový čas. Zastavil se a dřepnul do mechu. Já jsem uchozený jak vteřinová ručička.
2: Já taky.
0: OK, zastavíme. Dáme voraz, ale ty zůstaneš loskutáků přikurtovaný k smrku.
5: Třeba k jedli, jenom už mne pustíte ven.
2: Ale jestli s náma nepromrskáš nezločinecký mluvení a my s ním nezačneme držkovat, jako když biče mrská, zakroutíme ti kejákem na divo, že jo?
6: Zakroutíme!

0: Máme je darebáky. A Loskoták je s nimi živý a zdravý.
1: To mi spadl kámen ze srdce, že není ani na kmíně, ani na houbách. Ale co teď, detektivko? Vždyť jsou v přesile.
0: Natrej co nejvíc šišek. Vyhlásíme zločincům šiškovou válku.
1: Ach tak. No, to je výborný nápad. Co asi udělá zločinec, když dostane šiškou do šišky?
0: Pozor, ať pod námi nerupne větev.
2: Žádáte mě o jazykovou pomoc, pánové, a proto prosím přistupme k první lekci. Vejdete-li do banky, jaká jsou vaše první slova?
3: Protezí nahoru a valte mergle!
2: Ale fuj, to zní tak špatně. Co pak neslyšíte, jak to tahá za uši? Opakujte pomalu po mně. Prosím pěkně, slečno pokladní, ruce vzhůru.
3: Prosím pěkně, slečno pokladní, ruce vzhůru.
2: Výborně. Slyším, že jste moc šikovní žáci. Děláte pokroky, něco mi tam ale vadí. Nešlo by to třeba bez ruce vzhůru?
4: Co?
5: Cože? Bez ruce vzhůru?
2: Ano, třeba takhle. Slečno pokladní, přeji vám krásný den.
3: Den!
2: Buďte prosím tak laskavá.
3: Laskavá!
2: A podívejte se na stav mého účtu. Zkuste to, náčelníku Lotrasi.
4: Slečno pokladní, přeji vám krásný den a buďte prosím tak laskavá a podívejte se na stav mého účtu.
2: Bravo, bravo, náčelníku, tleskám vám křídly. Vždyť vy jste ten nejnadanější žák hned po Klárce Řehořové z Prahy 4.
3: Hezky!
4: Co se to ale se mnou děje? Čím líp mluvím, tím míň se mi chce loupit a krást.
2: To rád slyším. Moje výuka začíná zabírat. A teď je na řadě Ferry Trouba.
6: Slečno potravní, peru vám spásný den a vzbuďte, prosím, tvůj tajbu, nejde to, já nemám na to makovici.
2: Krvavý dingo?
7: Zlatý oči, spaci z jahory, takovou větu já nikdy nepřenesu přes pisky.
0: Teď nebo nikdy, bal!
5: Co to je? Nálet!
7: Jauáč, zachla mě šiška do šišky.
2: Do nich!
0: Vítězíme! Padáme!
2: Haló, Klárko, probuď se, haló!
0: Kde to jsem, Loskutáku? A už si vzpomínám. Únosci, pátrání, šišková bitva a pak ta větev praskla. A tatínek?
8: Tady jsem, Klárko.
0: A co ti strašliví lupiči?
4: No, my už nejsme jako dřív, holčičko. Nemusíš se nás bát. Od chvíle, co mi pták Loskuták dal lekci správné mluvy, jako by se mi v hlavě rozsvítilo. Já už nechci být lupičem.
7: Hrome, já taky ne. Musel jsem sice nejdřív dostat šiškou do šišky, pardon, do hlavy, ale teď už nechci nahánět lidem hrůzu.
0: Páni, mně se snad všechno jen zdálo.
6: Nezdálo, Klárko, jakože se Ferry Trouba po svým loupežnickým tatínkovi jmenuju. Já sice ještě pořád nemluvím úplně bez chyb, páč mám hrozitánsky dlouhý to vedení, ale myslím už jináč, co mě tvůj otecko spad, jak zrelá hruška na kokos.
4: Nevím, jak vy, ale já bych se šel ke svým zločinům nejraději přiznat.
7: Já taky, náčelníku.
6: No, i já.
4: Táku Loskutáku, můžeme tě poprosit za odpuštění, že jsme tě unesli.
7: A jít se přihlásit
6: na policii. Tak, sami se udat.
2: Ale ano, jistě, s radostí vás tam doprovodím.
9: Zvláštní vydání deníku Hrombác. Lotrasova banda se polepšila. Zločinci litují svých činů. Nejen správná řeč, ale i správné srdce dělá správného člověka. Šťastné shledání Klárky Řehořové z Prahy 4 a ptáka Loskutáka. Kdo nečte hrombác, houby s octem ví.

0: Medvecká a černou sarapatku Jiřina Jirásková. Zločineckou bandu představovali Pavel Rimský, Milan Steindler a Bohumil Klepl a Kamelota David Novotný. Dále spolupracovali zvukové efekty Josef Plechatý, záznam a střih Pava Horinová, zvuk Ladislav Rajch, produkce Dana Rajchová, hudbu složil Tomáš Pergl, dramaturg Václava Ledvinková, režie Vladimír Gromov.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Na základě sběru pradávných příběhů jednotlivých chemických prvků, rozhovorů s molekulami a zkoumání zbytků v kádinkách a skumavkách vznikl tento malý chemický bestiář. Chemie totiž nepatří jen do tabulek a učebnic, a proto se chemické prvky vydaly do světa, kde zažívají všelijaká dobrodružství, ale i všední trápení. Pětidílnou sérii Malý chemický bestiář napsala a režíruje Tereza Verecká. Hrají Marie Štipková, Marek Mikulášek, Vojtěch Bartoš, Diana Toniková. Natočeno v roce 2020.
2: A co pak teta, že vám nekoštuje? Zeptal se strýc Čarek jednou po třídních schůzkách staré paní Voračkové. Všici pijou a vy tu tak na sucho. Byl podvečer, okolo pobíhaly skupinky dětí a kamarádů a u Čarka se scházeli sousedé. Povídali, koštovali, smáli se. Jen paní Voračková nic.
3: Že vy máte nějaké mrzení. Se synkem, je tak?
4: Ale, no, což?
2: Tak podivného synka, jako měla paní Voračková, neměl ve vsi nikdo. Nebyl to tak úplně její pravý syn, ale našla ho kdysi v jedné laboratoři na okrese, když zkoušela frakční destilaci kapalného vzduchu. Destilovala a destilovala a ejhle, tu tam stál. Takový malý a elegantní prvek. Skoro nic to nevážilo, skoro nijak nevoněl, ale tak se jí zalíbil, že jej vzala pod křídla a vychovávala ho od těch dob jako vlastního. Ale nebylo moc chlapečků jako on. Takových zkrátka moc není.
3: Že vám něco povídali na třídních schůzkách? Že sa neučí?
5: I ne, on sa učí.
2: Tak sa pere.
5: I ne, on sa nepere.
3: Tak sa túla?
5: I ne, on sa nepere, ani sa netúla. Ale trápení s ním mám. Povídali prý...
2: Co? Co? Chodí za školu.
5: I ne, on ne. Je to hodný chlapec.
2: Paní Voračková na svého synka nedala dopustit. A vždycky, když na něj někdo nasazoval, říkala i ne on a zase i ne on, až mu všichni ve vsi začali říkat neon a už mu to zůstalo.
3: Ale cože jste tak smutná, teta?
5: Říkali mi na těch třídních schůzkách, že si holátko moje prý nemůže najít žádné kamoše.
3: Vůbec žádné? Nikého?
5: Vůbec. Nikého. S nikým sa nekamarádí, s nikým sa nebaví. Netvoří vazby ani vztahy. A k tomu víte, jeho nic nevyvede z míry. Je tak klidný, až jsou z toho všetci načuření. Možná proto s ním ani nikdo o kamaráčovt nestojí.
3: To není dobré. No ba, život bez kamošu. To přece ani žádné život není.
2: A protože se všem sousedům tety Voračkové zželelo, rozhodli se, že se příští den vypraví do školy, aby se podívali, jak to ten neon má.
6: Druhý den ráno byla u školy skoro celá vesnice. Nahnali se do třídy a schovali se pod lavicemi, do škvíry za tabulí i za závěsy, aby nerušili.
3: Byla zrovna volná hodina. A chudák neon seděl sám v lavici. Nervózní učitelka pobíhala okolo a říkala věci jako...
7: Neonku, no tak chlapče, nechci si třeba chvíli hrát s Emilkou karty?
8: Ani ne.
7: A nechceš třeba s Frantou chvíli zlobit? Já bych se nedívala.
8: Musím...
2: A to už Čarek ani ostatní sousedé nevydrželi a vyskočili ze svých úkrytů. Učitelka i děti se strašlivě lekly. Jenom neon zůstal klidný a netečný jako předtím.
3: Ale ty bys, Neone, jako zdravé klučisko měl s někým hrát. Ty bys měl vyzkoušet nějaké vazby, protože toto je přece nenormální. Na to jsou knížky.
8: Když mě je dobře tak, jak jsou.
5: Neonku, synečku, ale bez kamarádů se životem protřískáš těžko.
2: Plakala paní Voračková, která se do té doby schovávala na lustru, odkud na svého synka nejlépe viděla.
8: Ale ano, mamko, však jsou vzácný a vzácní sa vždycky protluču.
3: Mně se vám zdá, paní Voračková, že ten váš synek je nějaký nafrněný prvek.
6: I ne, on není nafrněný. On je enem noblesní. Však hleďte na něho, jak drží elegantně zdvižený malíček, když se jiným prstem šťůrá v nosisku. Šuhajek můj.
2: A opravdu. Všichni museli uznat, že Neon se umí šťourat v nose nejelegantněji ze všech.
6: Já si o něm myslím, že on bude asi nějaké vzácné plyn.
3: Tož noblesa je vzácna a on ju má. To je vidět aj na gestách a tak. Ale takhle to dál zostat nemůže. Co abychom ho poslali do města, matko Voračková?
6: Do města? Myslíte třeba do Mikulova?
3: I ne do Mikulova, ale říká se, že za tamtím obzorem a pak ještě kousek je opravdické veliké město. Město, jaké nikdo nikdy neviděl. Cesta dlouhá. A špatná, no ba. Ale spousta šohajů už tam odešlo. A třeba si tam nějaké kámoše naděla. Třeba se naučí aj temu přátelství. Přičuchne k životu. Třeba ho to tak nějak jakože natchne. Aj rozzáří.
2: Paní Voračková se otřásla a povídá.
6: Neone... Vyrazíš do světa.
2: A Neon jen vytáhl prstík z nosu, pokrčil rameny a řekl.
8: Ne, co už.
2: A tak mu zabalili 5 plum, 6 klobás a už příští den ťapal Neon do města, jaké nikdo nikdy neviděl.
8: Co já to o tém městě vím?
2: Říkalo se, že kdo se do toho města vydal, nesměl se bát cestovat proti proudu času.
3: Kdo se do toho města vydal, nesměl se bát řádné exotiky.
2: Kdo se do toho města vydal,
3: ten navždy zapomněl slova jako tramvaj nebo postel.
8: No, tramvaj jsou ještě docela ochotný obětovat.
2: A jak tak přemýšlel, krajina kolem temněla a temněla, až najednou nebylo vidět na krok. Tma jako v pytli.
6: Auva, co to bylo?
9: Pozor, konopku, ať nehodíš skobu, zakopl s námo špilas.
8: O cože to?
9: O co? Jde sem haluzu.
2: A kdo si Neona ve tmě chytil za ruku a vedl jeho dlaň. A Neon hmatal a hmatal a nahmatal stěny, okna, domy, chodníky, hlavní třídy i malé uličky a různé lidi v nich. A tak po hmatu poznal, že asi došel do města, jaké nikdo nikdy neviděl.
8: A cože tu, strécu, máte takovou tmu? Však ještě není večír.
9: Teprve 3 odpoledne. To víš, Borče, světlo k nám ještě nedorazilo. Takových járů čekáme, ale snad donde už příští týden. No, snad to zas nebude nějaká fligna. Už to tu všeckém pěkně kalí vodu. V Práglu už ho pré majo, v Chebu ho majo. A Franta hodil onehdy drát ze Sokolova, že tam už taky. Ale u nás, U nás furt nic. Ale jináč jsme štatl moderní jak svině. Je to tu špica. U nás nandeš všecko. Sochu Jošta, už máme dokonce i kolo. Kolo k nám naklapalo už dávno. Možná dřív než do Práglu. Zatím sice jen na Šalinách, ale jaké?
6: Kdeže?
9: Na Šalinách přece. Poslouchej, slyšíš? To je bugr.
2: A Neon cítil, jak se kolem něj ve tmě prohnal jakýsi vůz. Jak zacinkal a zase zmizel.
6: Jo, na tramvajích.
9: A cože si přirazil do štatlu, hofírku?
6: Mňa jsem totiž poslala mamka, že prý si musím najít kamarády. A šlus. Chodit s něma ven. A co si s něma podnikat? A takové divné věci. Ach jo.
9: Ty posloche, ty o tem hantýruješ tak teskně.
6: Já mám lidi rád, ale nic s nima mět nechcu. Ale musím, když já jsem tak rád sám.
9: Tož nevěš, Ringlu. Někdo to rád na solovku, jiné ne. Ale jen tak dohoukat kamaráčovt přece nende. Posloche, co aby sis někde zalezl do betle a pořádně sa vygróňal? Však je to makačka na budku. Ráno teho vygómeme víc.
6: A jak to poznám?
9: Co?
6: No, že je ráno, když sem světlo ještě nedorazilo.
9: Však se to od někého domákneš. A včil už nemudruj a mazej spat.
2: A tak se Neon chvíli toulal městem, ve kterém nebylo vidět ani na krok, a hledal místo, kde by se uvelebil. Tuto nad ním skleněně zazvonilo. Zkusil vyskočit co nejvýš a něčeho se chytil. Byla to trubička jakási, místnůstka dutá, podle hmatu skleněná.
6: Tady by se to krásně spalo. Komůrka jak ulitá a je to nad zemí, takže by mě nikdo nerušil, ani na mě nikdo nešlápl.
2: Začal se tedy soukat do trubičky.
9: Ale jak se tak do ní soukal?
2: Trubička se rozhoupala.
9: A lehonce štrngla o trolej nedaleké Šaliny.
2: Jak trubička štrngla, přeskočila jiskra.
9: Jak přeskočila jiskra, vjel do trubičky i do Neona elektrický proud.
6: Je? Kde jste, Kerry? Já vám tu jaksi svítím. Či co? To lechtá. Co to je? Pojďte honem. Já svítím. No ne.
2: A skutečně. Neon a díky němu i celá skleněná trubička začaly šarlatově svítit. Všichni v tom městě zvedali oči a viděli, jaká je to krásná červená a že ta trubička je nádherně tvarovaná. Poprvé se díky Neonovi večerem toho města rozlilo světlo. A všichni lidé se pod ním začali scházet a přátelit se.
9: Dokonce pod ním i otevřeli bar, kam každý rád chodil na spářku. A kdokoliv z něj v noci šel, začal se samou radostí z Neonova světla potácet.
6: A protože byl Neon dost vysoko, nechali ho všichni na pokoji a on byl moc rád, že se může učit o přátelství, a přitom ho nikdo do přátelství nenutí.
2: Když o týden později do toho města světlo konečně doopravdy přišlo a omlouvalo se, že se zdrželo na dálnici, mělo stejně smůlu.
9: Tou dobou už všichni věděli, že nadkrásné noční Neonovo světlo není.
6: A Neon každou noc rozsvěcel svou trubičku a svítil lidem na kamarádství.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Všechny roky uplynuly, záclony jsou zatažený, začíná se zas od nuly.

Všechno, co jsem ti odpustila, a to nemám důvod mít. Sklopený oči a pohledy na tebe, za tebe nemám chuť ti říct, že to špatný, co bylo, ať odejde, zapomeň, bude už jen.

Těžko se jí doma žije. Prace černé, chod se kije.

들어오더라. 예. 에이, 몇 모기.

bábičku, košíčku proutěné, nečmuchej tam čertě ven, nečmuchej tam čertě ven.

0: rękaście dziwa, gdy pak asy przebiwa.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
2: Kdo to volá? Co to bylo?
0: To jen listí ševelilo.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
2: Někdo mluvil o vlkovi.
0: To jen zažustilo křoví.

0: zádu, v domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: Rádio Junior.

poskutem. Jou, peníci povolání to, schopáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v chůru. Žádné jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo.

idej. Jsem cukr, dej, jsem krouby, seď. V formáku na houni pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý. Lou, ten mi ho strašně baví. Co, šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na

dnes, kde je náš pravý les. Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo napřed šest, tam, kde kvet zrovna v řez.